Radio Praha. I heard what you said, just as I was chasing free.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovíníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie případně, většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že půjdu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišné. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít, je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Uh-huh. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Uh-huh. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Uh-huh. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat. A začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To
1: je
2: krásný
1: přirovnání. Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybrala?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové uh-huh. nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takovéto slůvko zatím.
2: Zatím.
1: Takže aha. se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
0: Hit týdne.
3: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
0: Hit týdne.
3: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
4: Tady si mi zpíval.
3: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
0: Hit týdne.
3: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
0: Hit týdne.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: až na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok. Je to pořád on?
2: Taky na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše. Hmm. Jsou v tom velké rozdíly. A my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, kteří mají třeba nějaké deficity které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
3: Určitě.
2: Staráme se o něj adekvátně?
3: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
2: i to aby má zdravě. Vliv na náš
3: samozřejmě,
2: mozek.
3: Má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě sednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
2: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
3: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat. A je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: na dřeň.
1: Vaše práce to jsou určitě taky příběh lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete? Který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici, tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to bylo opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost a myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam ty vazby a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá, mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla s zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený?
2: No,

0: Já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo nemusíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit. A člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba skonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete, jo. Pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci a ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
0: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějaký postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
2: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo. Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
2: A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli vypnul.
1: Taky mohlo odpočinout,
2: vypnul,
1: protože těch jemů, které se na něj hrnou
2: přesně,
1: za celý den.
2: Přesně, teď si odpočin.
1: Je,
2: je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
2: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 6 hodin a my pro vás máme dnešní první zprávy s Denisou Šiškovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Tender na úpravu kampusu Hybernská za 29 milionů korun. Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. Část by vznikla kolem železničních kolejí. Španělé oslavovali fotbalové mistry světa, hráče v Madridu přivítali 100 000 fanoušků. Bude převážně oblačno, místy polojasno až skoro jasno, odpoledne přehánky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha vypíše tender na úpravu vnitrobloku kampus Hybernská, která má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou a mikroklima v areálu. Projekt za odhadovaných 29 milionů korun bez DPH zahrnuje retenční a akumulační nádrž, zelené stěny i další prvky tzv. Modrozelené infrastruktury. Vypsání veřejné zakázky schválili pražští radní. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 000 bytů, vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
2: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů.
0: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění Státní investiční společnosti nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. První projekt by mohl být připraven k výstavbě v roce 2029. Mistři světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
3: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak krosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16 setin na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 3 setiny rychlejší. Dnes bude převážně oblačno, večer místy i polojasno až skoro jasno, odpoledne by se mohly objevit přehánky, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, no a s těmi je připravený Tomáš Kolmistr. Tome, povídej.
5: Dobré ráno. Provoz po metropoli je zatím klidný, nicméně na příjezdu do metropole od Slaného se začíná tvořit kolona v Lipské. Před omezením u letiště zastavíte se už na konci D7 na 3. kilometru. A před omezením Vekbelské se krátce zdržíte v Novopatské směrem do Letňan. Šťastnou cestu.
4: Šťastnou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Vítězslav a Vítězslava, tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Eva Max, Salt. Taky Sophie and the Giants a Loser. No a já vám přeju hezké ráno.
1: Radio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM a DAB+.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

0: To byly Sophie and the Giants a Loser. Je 6:45. A taky je úterý 21. července. V Praze bude převážně oblačno. Ráno a večer místy polojasno až skoro jasno. Odpoledne se budou s malou pravděpodobností vyskytovat přeháňky. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia. Teď jsme na 12 stupních. A foukat bude slabý přes den mírný severozápadní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
1: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole od Slaného už se začíná tvořit kolona v Lipské před omezením u letiště. Zastavíte se už na konci D7 na 3. kilometru u sjezdu na Kněževes. Před omezením Vekbelské postojíte v Novopatské směrem do Letňan a to už od sjezdu z okruhu. A na Štěrbohalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem už z východní části okruhu od sjezdu na D11.
0: Díky moc, Tomáši. Hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: DJO, End of Beginning v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. V Praze mezi Hostivaří a Uhřímě sí srazil včera večer vlak člověka. Provoz na trati byl přerušen. V úseku zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Uvedli to na svém webu. Přerušený byl provoz dálkových i regionálních vlaků a několik osobních spojů bylo zrušeno. Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tím vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 dostali povolení kandidovat za jiné subjekty. Rozhodla o tom v pondělí oblastní rada. V Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojičínsku a také v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje hlavně mladé a neočkované kočky. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Aten nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruvertové. Ve dvouhře se představí ještě dalších 5 českých hráček. Dnes bude v Praze převážně oblačno, ráno a večer místy i polojasno až skoro jasno, odpoledne by se mohly vyskytnout přehánky, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D7 z Chomutova dejte pozor na konci dálnice. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení u letiště, zdržení je okolo 10 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Před omezením Vekbelské směrem do Letňána se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. A na příjezdu do Běchovic od Úval čekejte kolonu v Českobrodské, tam je to také na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Alex Voren, Fever Dream ve 7:15 na Rádiu Praha. Kriminalisté v Česku objasní téměř 90% vražd, několik případů ročně ale zůstává nevyřešených. Poslanci a senátoři proto řeší, jestli u vražd nezrušit promlčecí lhůtu, která je od letoška 30 let.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, jak byl pan Mrázek obstřelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu

0: Cnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhují ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
1: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
0: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech odčinu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
0: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
3: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
0: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
4: Protože nikdy není zřejmý, zda k promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
0: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Dnes bude v Praze převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, odpoledne sem tam přeháňka, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý přes den mírný severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, to je otázka pro Tomáše Kolmistra.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do tunelu, zastavuje se za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Před omezením Vekbalské směrem do Letňan se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany k Bulovce. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova dejte pozor na konci dálnice, na 3. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení u letiště, zdržení asi 10 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval čekejte kolonu v Českobrodské, tam je to také na 10 minut a na magistrále je plný Nuselský most a to od kongresového centra do Legerovy.
5: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Elizabeth a Good Times v 7 hodin na rádiu Praha. Před námi samozřejmě další zpravodajská relace, ve studiu s ní už je Denisa Žižková a přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezké ráno.

0: Nový systém e-turista by měl být podle Prahy 1 vůči provozovatelům krátkodobého ubytovávání přísnější. Městská správa nemovitostí v Hradci Králové přišla po rozsáhlém finančním podvodu o 46 milionů korun. Na Filipíny míří ministři zahraničí Číny, Spojených států a Ruska, budou jednat o situaci v Jihočínském moři a politické krizi v Myanmaru. Bude převážně oblačno, místy i polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 chce zpřísnit pravidla pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb. Nový systém e-turista by podle radnice měl umožnit účinnější kontrolu provozovatelů a zamezit zveřejňování nelegálních nabídek. Stanovisko zastupitelů městská část předložila Ministerstvu pro místní rozvoj. Elektronický systém je součástí novely zákona o cestovním ruchu. Má zjednodušit plnění zákonných povinností ubytovatelů a zároveň usnadnit kontrolu ze strany státu a obcí. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté, popisuje jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
2: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
0: Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí Jihovýchodní Asie. Dorazit na něj mají i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tajvan.
3: Potravinová a energetická bezpečnost, pokračující politická krize v Myanmaru a hlavně hledání cesty, jak zmenšit napětí v Jihočínském moři. To budou priority letošního setkání ministrů zahraničí v Manile.
4: Marco Rubio is attending the meetings alongside with his Chinese and Russian counterparts.
3: Překvapením je hlavně avizovaná účast ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Z Číny dorazí šéf diplomacie Wang Yi a ze Spojených států Marco Rubio. Hlavně Filipíny chápou účast amerických špiček jako podporu svého boje proti chování Číny v Jihočínském moři. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Tři české tenistky postoupily do druhého kola turné WTA v Praze po výhrách ve dvousadách. Obhajkyně titulu Marie Bousková porazila Španělku Buzasovou Manajerovou, Lucie Havlíčková Američanku Parksovou a Dominika Šalková Chorvatku Ružičovou. Alisa Oktiabreva vypadla, podlehla Francouzce Dodánové ve dvousetech. V dnešním programu prvního kola dvouhry se na štvanici představí dalších 7 Češek. Bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, odpoledne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace připravili Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Je to celé kvůli regulaci vjezdu do tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje dál přes Štěrboholskou spojku až za Europark, celé je to na zhruba 20 minut. V Liberecké do centra se popojíždí a to od sjezdu na prosek k Bulovce, plná je také Povltavská už od Čuprovy. Před omezením Vekbelské směrem do Letňana se vleče kolona v Novopatské. Na příjezdu do Běchovic počítejte s kolonou v Českobrodské, tam je to zhruba na 20 minut. A omezení brzdí provoz u letiště v Lipské ulici, tam se do kolony směrem do Prahy dojíždí na 4. kilometru na D7.
5: Tomáši, moc děkuju, zatím ahoj.
6: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Me down. Nakouzíte se do úterý 21. července a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno, zdravím vás, máme 6 minut po 7 a za chvilku Katy Perry a Legendary Lovers. Taky Shakira, Burna Boy a Die Die a spousta dalších.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Rembrandt, I'll be there for you, dneska už historická věc, samozřejmě seriál Přátelé, teď je 7:45, vy posloucháte Radio Praha a právě historie nás bude zajímat.
1: První den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
5: Paní Dampfeirová.
6: Milady, jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
4: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
6: To obrovské drahé auto patří vám, no ne? Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
4: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude převážně oblačný, ráno a večer místy polojasný až skoro jasný, odpoledne sem tam přeháňka, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až za Europark. Celé je to na zhruba 20 minut. V Liberecké do centra se popojíždí, a to od sjezdu na prosek k Bulovce, plná je také Povltavská. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se vleče kolona v Novopatské už od sjezdu z okruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte se silným provozem od McDonaldu přes Barandovský most až do Dobříské před Blanku. Na příjezdu do Běchovic počítejte s kolonou v Českobrodské, tam je to na zhruba 20 minut a na magistrále je plný Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím ahoj.
7: Taky díky, ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
10: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
8: Praha žije.

0: Posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Do Česka se v pondělí vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělnici a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Čeští hasiči nyní pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku. Až zhruba 18 hodin po porážce argentinských fotbalistů ve finále mistrovství světa se Španělskem se podělil o své dojmy tahoun šampionů z roku 2022 Lionel Messi. Hrozně to bolí, tahle rána se jen tak nezahojí, napsal 39-letý kanonýr na Instagramu. Po nedělním zápase v New Jersey s novináři nemluvil, jestli bude v reprezentaci pokračovat, Messi neuvedl. Dnes má být převážně oblačno, ráno a večer místy i polojasno až skoro jasno, odpoledne by se mohly objevit přehánky, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, stále z dopravního infocentra kontroluje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Zastavuje se nárazově za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až Kořichu na 19. kilometr. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Celé je to na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov počítejte se silným provozem od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobřízké před Názovkou. Tam je to na asi čtvrt hodiny. V Novopatské směrem do Letňan se popojíždí od sjezdu z okruhu k omezení ve Kbelské. V Liberecké směrem do centra se jede pomaleji od sjezdu na prosek k Bulovce. Na příjezdu do metropole od Slaného se táhne kolona před omezením u letiště už z konce D7 od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru. A v Argentinské opatrně u Holešovické tržnice řeší tam nehodu motorky a osobního auta blokují prostřední průchy, je to bez kolony.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15.

0: byla Helena Zeťová, Impossible je 7:45. Po 6 letech vývoje dnes vychází česká videohra Scarlet Deer Inn, temný příběh inspirovaný bratry Grimmy a Erbenovou kyticí, zaujme vyšívanými postavami, malovaným prostředím i hudbou.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji, každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklorem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, odpoledne sem tam přeháňka, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, furt jsme na 13, foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr. Tomáš Kolmistr sleduje dopravní dění.
4: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Zastavuje se tak nárazově za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Kolona pokračuje nesouvislá až k Ořechu na 19. kilometr. V opačném směru počítejte s komplikacemi, tedy na D1. Bylo tam před chvílí zaznamenáno nadrozměrné vozidlo před Chlupickým tunelem. Ten je teď neprůjezdní a začíná se tvořit kolona už skoro z D5. Policie už jede na místo. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k aeroparku. Celé je to na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Liberecké směrem do centra se jede pomaleji, a to od sjezdu na prosek v Bulovce. Na příjezdu do metropole od Slaného se táhne fronta před omezením u letiště už z konce D7 od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru a v argentinské opatrně u Hlešovské tržnice tam stále řeší nehodu motorky a osobního auta v prostředním pruhu.
0: Díky moc a zatím ahoj.
4: Taky díky, ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: To byly Felixien a Sophie Ellis Baxter. Ready for your love. Je 8 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Dneské ráno.
1: Dobré ráno.

0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví hledají do studie o vnímání času děti s ADHD. Dobřišský kostel povýšení svatého kříže bude 3 měsíce zavřený. Přívalové deště v Chile nepřežilo nejméně 10 lidí. Bude převážně oblačno až polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoci zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
2: 3, 2, 1. Můžeš.
3: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
4: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Kostel povýšení svatého kříže v Dobříši u Prahy bude od zítřka zavřený. Vedení města začne s další částí rekonstrukce. Vloni tam dělníci položili novou dlažbu, letos by měli odstranit elektroinstalaci. Práce za skoro 650 tisíc korun potrvají do konce října, říká nezávislý starosta Dobříše Pavel Svoboda.
5: Kostelíček potřebuje tu úpravu průběžně. Na začátku byl v horším stavu a my každý rok se snažíme udělat kousek i proto, abychom ho neodstavili na celou dobu z provozu, protože tam třeba probíhají ty smuteční obřady, takže proto se to vždycky snažíme v těch letních měsících udělat něco, co se stihnout dá.
0: Sever Chile zasáhly přívalové deště, nejméně 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují, uvedly to tamní úřady. Silné lijáky zničily nebo výrazně poškodily přes 11 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa. Bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody. Vláda vyhlásila stav nouze. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na více než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to koňské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenali v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. Nejnovější koňskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Cyklistická Tour de France vstoupí po dnu volna do posledního týdne. O 5 minut vede celkové pořadí Slovinec Tadej Pogačar. V dnešní individuální časovce podél Ženevského jezera se ztrátu pokusí stáhnout Belgičan Remco Evenepoel, který je v této disciplíně úřadujícím mistrem světa a olympijským šampionem. Nejlepší z Čechů časovkářský mistr republiky Matyáš Vacek je celkově 50. s odstupem přes 2 hodiny. Dnes bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno a skoro jasno, odpoledne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
6: Tak a po zprávách. Dopravní informace ty pro nás má Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na okruhu ve směnu na D1 se před malou chvíli povedlo obnovit provoz v Lochkovském tunelu. Kolona ze 17. kilometru se tak bude dávat pomalu do pohybu. V opačném směru počítejte s frontou za sjezdem na Jesenici, tam se zastavuje na 1. kilometru. Kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark zdrží okolo 20 minut. Na příjezdu do metropole z Chomutova dejte pozor za sjezdem na Středokluky. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do omezení ke sjezdu na letiště. Tam se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení asi 10 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Názovkou, plná je také Strakonická. V Novopatské směrem na Letňany se táhne kolona před omezením Vekbelské, a to už z okruhu, a v Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany k Bulovce.
6: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: 6 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha v úterý 21. července. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Leone a Biocide in my mind. Bude taky teda a Do You See.
8: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Tak to byly Offspring a Hit That ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejný

0: kdy si tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali.
1: Praha je nej.
2: Dneska bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, odpoledne sem tam přehánka, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních, foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmestr.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 se pomalu rozjíždí kolona přibližně od 22. kilometru. Byl zavřený chlupický tunel kvůli nadměrnému nákladu. Ten už se podařilo odklidit stranou a tunelem se tak projíždí bez omezení. V opačném směru počítejte s frontou za sjezdem na Jesenici. Tam se zastavuje na prvním kilometru. Kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Je to celé kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark zdržení okolo 20 minut. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov teď řeší nehodu osobního auta s motorkou. Kolona se táhne jižní spojkou už od sjezdu na Vídeňskou. V Novopatské směrem na Letňany se táhne kolona před omezením Vykbelské už z okruhu a v Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany k Bulovce.
2: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
3: Taky díky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Týdne. Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
0: Hit týdne.
2: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
4: Tady si mi zpívá.
2: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6 vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A 1. místo opět Botox a Pyžamo.
0: Hit týdne.
2: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

0: To byla Cindy Marso, Fell in Love with a Feeling, je 8:30, posloucháte Radio Praha. Teď si dáme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám hezké ráno. 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Uvedla to dnes Česká televize. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Důvodem výzvy odborářů bylo Lašákovo působení v českých aerolinií v době jejich úpadku. Situace na řece Dyji se zlepšila. Odumřelé synice už nespotřebovávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. Voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tuma z Povodí Moravy. Přesto ale upozorňuje, že se synice můžou znovu přemnožit. V Austrálii se narodila vzácná jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět při císařském řezu 34-letá Jenita Anamoanová v porodnici v Brisbane. 4 holčičky se narodily císařským řezem po 28 týdnech a 4 dnech těhotenství 14. července. Nemocnice uvedla, že matka a její manžel Jordhem už 4 děti měly. Do dvouhry na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open dnes vstoupí 7 českých hráček. Jako první se po 11. hodině představí Nikola Bartuňková proti Číňance Huan. Program dnes uzavře duel vítězky turnaje v Atenách Barbory Krejčíkové s Lindou Fruvertovou. Dnes by mělo být převážně oblačno, místy i polojasno a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 se pomalu rozjíždí kolona od 22. kilometru, ta pokračuje až k tunelům. Byl zavřený chlupický tunel kvůli nadměrnému nákladu, ten už se podařilo odklidit stranou a tunelem se projíždí bez omezení. Ve směru na letiště se sune nesouvislá fronta od sjezdu na Jesenici až Kořechu na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark, zdržení okolo 20 minut. V opačném směru se popojíždí od sjezdu na Bechovice až do Novopatské před omezení Vekbelské. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov řeší nehodu osobního auta s motorkou. Kolona se táhne na jižní spojce od sjezdu na Vídeňskou, celé je to na zhruba 20 minut, plná je také Strakonická už od závodiště. A v centru je ucpaná Vilzonová, a to od hlavního nádraží až k omezení na Hlávkově mostě.
0: Díky moc a hezké ráno.
3: Taky hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Dua Lipa Houdini ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na prohlídku karlínského sídliště Invalidovna. To vzniklo jako modelová čtvrť nových přístupů k bydlení. Objevíte místo, kde se rodily představy o ideálním městě budoucnosti a dozvíte se, které nápady fungují dodnes. Projdete si různé typy panelových domů i konstrukčních inovací a uvidíte, jak tehdejší urbanisté uvažovali o sídlišti jako o městě ve městě. Tuhle i další procházky, které jsou určené nejen pro Pražany, pořádá Prague City Tourism a detaily najdete na webu prague.eu. A na co do kina? V DOXu budou v úterý večer promítat film Orwell 2+2=5. To je komplexní celovečerní dokument o vizionářském autorovi George Orwellovi. Vidět ho můžete na velkém plátně v letním kině v holešovickém DOXu, a to v úterý od 9:30 večer. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes tedy v úterý 21. července bude v Praze převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, odpoledne sem tam nějaká přehánka, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, jsme na 15 a foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr. Tomáši, zdravím tě, je to na tobě.
3: Dobré ráno. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru, kolona se táhne až k Ořechu, na 19. kilometru je to zhruba na 20 minut. Ve směru na letiště se sune nesouvislá fronta od sjezdu na Jesenici, až na 19. kilometr regulují vjezdy do obou tunelů. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdržení je 20 minut. V opačném směru se popojíždí od sjezdu na Běchovice až do Novopatské před omezení na Vekbelské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune fronta od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. Tam vyšetří nehodu motorky a osobního auta, plná je také Strakonická a Modřanská. V Liberecké směrem do centra se jede pomaleji od sjezdu na Prosek k Bulovce a na magistrále je plná Vilzonová ve směru do Holešovic od hlavního nádraží na Hlávkův most a ucpaný je také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
0: Tomáši, moc ti děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Chaperon a The Subway v 9 hodin na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, ve studiu s nimi už je připravená Denisa Žižková. Přejeme vám krásné úterní ráno.
1: Hezké ráno přeju. Odboráři z pražského letiště vstupují do stávkové pohotovosti, nesouhlasí s výběrem nového ředitele. Dělníci v pražských Řepích opraví chodníky za 12 milionů korun. Česko a společnost ČES a Rolls-Royce SMR podepíšou v Londýně memorandum o stavbě dalších dvou malých modulárních reaktorů. Bude převážně oblačno, místy i polojasno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště, tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Dělníci v pražských Řepích pokračují v rekonstrukci chodníků. Hotový mají více než půlkilometrový úsek v Opukové ulici. Dokončit musí ještě opravu v ulicích Drahoňovského, Peřinova nebo Nevanova. Městská část za zhruba 2 kilometry nových povrchů zaplatí 12 milionů korun, říká místostarosta Martin Benkovic z hnutí ANO.
3: V roce 2017 jsme startovali chodníkový program, díky kterému jsme společně s technickou správou komunikací opravili už desítky chodníků, které byly roky zanedbané. Řepy budou pro chodce bezpečné a pohodlné.
1: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
5: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 0,16 sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 0,3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. Dnes má být převážně oblačno, ráno a večer i polojasno až skoro jasno, odpoledne s malou pravděpodobností přehánky a teploty 20 až 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co na nich vidí Tomáš Kolmistr?
7: Hezké ráno. Na okruhu ve směnu na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23,5 km. Kolona se tahne až k Ořechu na 19. km, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. V opačném směru, tedy na letiště, se tahne fronta kamionů za sjezdem D1, ta nesouvisle pokračuje až na 19. km. Regulují vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavují osobní auta. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune kolona kamionů od sjezdu do Vídeňské až na Barandovský most. Tam už se podařilo odklidit následky nehody, plná je také Strakonická a Modřanská. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové, ta pokračuje ke sjezdu na Průmyslovou. Přitom mezi ním ve Kbelské se sune fronta Novopatskou z okruhu od sjezdu na Běchovice. V Liberecké do centra trvá silný provoz, a to od sjezdu na prosek k Bulovce. Na magistrále je plná Vilzanova ve směru do Holešovic Liberec od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostě a ucpaný je také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy.
0: Tomáši, moc děkuju, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 21. července. Máme 5:45 po 9. Já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Ed Sheeran, Bad Habits. A bude taky Will Smith a jeho Man in Black.
6: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Will Smith, Men in Black, ve 9:45 na Rádiu Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den, přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9x. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů. Space Shuttle pulls into port
4: for the last time. Paní Dautfairová.
5: Jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
3: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
5: To obrovské drahé auto patří vám, no ne? Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
3: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
0: Den bude převážně oblačný, ráno a večer místy polojasný až skoro jasný, odpoledne sem tam přehánka. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr. Tomáše, zdravím do dopravního infocentra, máš slovo.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23,5 km. Kolona pokračuje k Ořechu na 19. km, celé je to na zhruba čtvrt hodiny. V opačném směru, tedy na letiště, se tahne fronta kamionů za sjezdem z D1, ta nesouvisle pokračuje až na 19. km. Regulují vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavují osobní auta v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojezdí od sjezdu na Krač až na Barandovský most, plná je také Strakonická už od závodiště. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové, ta pokračuje ke sjezdu do Průmyslové. Před omezením Vekbalské se sune fronta kamionů Novopatskou, a to už z okruhu od sjezdu na Běchovice. V Liberecké do centra trvá silný provoz mezi sjezdem na Prosek a Bulovkou. A v centru je plná magistrála od Nuselského mostu přes Legerovu a Vilzonovu až k omezení na Hlávkově mostě, celé je to na bezmála půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Snow Patrol, just say yes. Je 9:30, posloucháte Radio Praha v úterý 21. července. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praha 1 chce zpřísnit pravidla pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb. Nový systém e-turista by podle radnice měl umožnit účinnější kontrolu provozovatelů a zamezit zveřejňování nelegálních nabídek. Slaný na Kladensku na konci července znovu vypíše zakázku na kulturní centrum v bývalém okresním domě. Původní tendr letos na jaře město zrušilo, protože vybraná firma po vyhodnocení oznámila, že nemůže splnit podmínky. Nový tendr, jehož hodnota zřejmě přesáhne 100 milionů korun, má upravené zadání. Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem, ale i to stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361. Útočník dnes ráno pobodal dva turisty u aténské Akropole, nejnavštěvovanější památky v Řecku. Píše to agentura AP. Policie podezřelého muže, který podle ní zřejmě trpí psychickými problémy, zadržela. Do nemocnice byli s bodnými zraněními převezeni muž a žena řecko-amerického původu. Dnes by mělo být oblačno až polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na Pražském okruhu zde jedničky ve směnu na letiště se tahne fronta kamionů pravým pruhem až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastaví ty osobní auta v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Černý most se popojíždí kamiony až do Novopatské k omezení v Vekbelské. Na Štěrbohovské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku. Na jižní spojce se tahne fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Názovku, plná zůstává také Strakonická. Na příjezdu do metropole brzdí provoz omezení u letiště, popojíždí se od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru. Na magistrále plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě.
0: Tome, já ti děkuju, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Dead or Alive a You Spin Me Around. Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Policisté varují, abychom při výletech nenechali

0: přiláka, protože se domnívá, že prostě je pod tou bundou nebo pod dekou něco schovaného.
1: V minulosti už 3x zloději vykradli auto třeba Gabriele Krátké, která také přijela do Mílníka na výlet.
2: Oni šli jako přes okýnko, my jsme měli alarm, všechno, ale prostě nějak to vypojili a byly vytlučený okýnka vlastně boční a pak já jsem se to dozvěděla, takže tam stál právě strážník, čekal na mě a vlastně dokud já jsem nepřišla k tomu autu, tak tam teda hlídkoval.
1: Rozbitá okna byla podle ní větším problémem než ztráta konkrétních věcí.
2: Škoda na tom autě určitě byla větší, protože to byla tenkrát celka nová oktávka, takže ta škoda byla jako mnohonásobně větší než ty ukradené věci z toho vozu.
1: Přesně před takovými případy policisté řidiče varují v rámci kampaně Auto není trezor.
2: Pro mě to určitě poučný bylo. Já doma si vždycky dám do kufru všechno to, co potřebuju sebou, zavřu to a pak už mám u sebe jenom takhle baťok nebo kabelku.
1: To je podle policie správný postup. Lidé často chybují tím, že si věci do kufru dávají až na místě, kde parkují. V tu chvíli už je ale může sledovat potenciální zloděj.
3: Tak a tady to v pořádku není.
1: Říká druhá z dvojice policejních preventistek, se kterými auta v Mělnici obcházíme, Markéta Jónová.
3: Tady je na zadním sedadle nechaná igelitová taška, batoh a ještě nějaká krabička, nedokážu odhadnout, co to je. Takže i to, i svetr, tamhle vidím, takže i to může přilákat potenciálního zloděje.
1: Policistky upozorňují i na to, že někteří lidé především na vesnicích nezamykají auta u svých domů.
3: Měli jsme i případ, kdy pachatel chodil od domu k domu a vozidla, která nebyly zamknutá třeba na dvoře, tak si je otevřel a odcizil různé drobnosti.
1: Dodává Jónová. Za první pololetí letošního roku policie ve Středočeském kraji zaznamenala 141 loupeží z aut. Meziročně je to o 8 méně. Z Mělníka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
4: Dneska bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, odpoledne sem tam přeháňka, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr. A jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno. Na okruhu zde jedničky ve směru na letiště se táhne fronta kamionů pravým pruhem až k Ořechu na 19. kilometr. Stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Černý most popojíždí kamiony až do Novopatské k omezení Vekbelské. Na Štrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od Hradecké D11 k Europarku. Na jižní spojce se táhne fronta od sjezdu na Krač ve směru na Smíchov přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Na příjezdu do metropole brzdí provoz omezení u letiště, popojíždí se už od sjezdu na Kněževec ze 3. kilometru. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkově mostu.
4: Tomáši, moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju tě hezké úterý. Měj se fajn, ahoj.
5: Taky díky, hezké úterý.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: 10 hodin, s vámi je Rádio Praha a máme pro vás další zprávy. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Odboráři pražského letiště hrozí stávkou. Kvůli novému řediteli vyhlásili pohotovost. Praha 12 upraví víc než 20 stání pro kontejnery na odpad. Chce tím zlepšit vzhled i bezpečnost ulic. Kladenští strážníci v sobotu zájemcům budou označovat jízdní kola nátěrem proti krádeži. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zaměstnanci pražského letiště nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele, kterým se má stát Radomír Lašák. Jejich odbory proto vyhlásili stávkovou pohotovost. Informaci České televize potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Lašáka odboráři spojují s úpadkem českých aerolinií, které v minulosti řídil. Obávají se proto i budoucího fungování letiště Václava Havla. Stávková pohotovost zatím cestování nijak neomezí, jak Českému rozhlasu řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
1: O situaci by dnes podle Pomajbíka měli odbor jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Praha 12 chce vybudovat podzemní kontejnery. Radnice vybrala 21 míst, kde odpadní nádoby dlouhodobě stály na chodnicích, v zeleni nebo na okrajích silnic. Podle místostarosty Prahy 12 Vojtěcha Mikuláše z ODS bude obnova míst stát víc než 9,5 milionu korun.
4: Díky chytrému přemístění kontejnerových stání se na řadě místech podaří vytvořit nová parkovací místa, aniž by se zhoršila dostupnost kontejnerů pro obyvatele i úklidové firmy.
1: Lidé v Kladně si budou moci v sobotu nechat forenzně označit jízdní kola. To znamená, že strážníci na kolo umístí speciální chemikálii. Ta jim pomůže najít dopravní prostředek při krádeži, popisuje mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrova.
5: Forenzní identifikační značení majetku využívá unikátní technologii mikroteček s takzvaným syntetickým kódem DNA. Po označení je jízdní kolo spolu s fotografií a údajích o majiteli zaevidováno do mezinárodní databáze chráněných předmětů REFIS, opatřeno výstražnou samolepkou a majitel obdrží registrační průkaz.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vynechá po skončení mistrovství světa dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Ta bude po pauze pokračovat už ve středu. Delší čas na odpočinek dostane i jeho reprezentační a klubový kolega Rodrigo de Paul. Oba nebudou hrát příští týden ani utkání hvězd, do kterého byli nominováni, informovala o tom televizní stanice ESPN. Počasí bude převážně oblačné, ráno a večer místy polojasné až skoro jasné, odpoledne by se mohly objevit přehánky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Tomáš Kolmistr. Tomáši, zdravím tě.
6: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště se tahne nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Stále proto regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se kvůli tomu místy i v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovkou a plná je také Strakonická. Na východní části okruhu směrem na Černý most je silný transitní provoz od sjezdu na Běchovice až do Novopatské k omezení Vekbelské. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Lhavkově mostu a ve Spořilovské směrem do centra počítejte s překážkou, u sjezdu z Brněnské se projíždí pouze levým pruhem. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5 minut po 10. hodině a s vámi je úterý a dopolední Praha. A pokud je tak letmo, nakouknu do toho hudebního rance, ze kterého dnes čerpáme, tak hned zmíním skupinu Hodiny.
7: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky.
0: nebo Lady Gaga. Ať se vám i druhý den týdne maximálně vydaří a máte ten nejlepší poslech Rádia Praha. To vám přeje Vláďa Malošík.

0: byli Pet Shop Boys, za chvíli na rádiu Praha skupina Hodiny a souhvězdí. Na nejvyšším purkrabství Pražského hradu se i letos vrátily letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos zahájila komedie Omylů, kterou jste mohli vidět do 15. července. Do 24. července, tedy ještě pár dní, máte možnost vidět v letošní premiéře hru Jak se vám líbí. A následovat bude od 26. července Marná lásky snaha. Pokud chcete zažít tu magickou atmosféru divadla na hradě, tak neváhejte. Podrobné informace k programu najdete i v odkazu v tipe na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je kulturou. A taky pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na Pražském okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Stále regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se kvůli tomu místy i v levém místním pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobřížské před Rázovku. Plná je také Strakonická ulice. Na východní části okruhu směrem na Černý most je silný transitní provoz od sjezdu na Běchovice až do Novopatské k omezení Vekbelské. Ve Spořilovské směrem do centra počítejte s překážkou u sjezdu z Brněnské. Popojíždí se pouze levým pruhem, srazilo se tam osobní auto s nákladním. Tak opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou Denisa Žižková a přináší zprávy v 10:30.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná teď ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Počet Čechů, kteří nakupují přes sociální sítě, se letos meziročně zvýšil o čtvrtinu. Loni nakupovala na TikToku nebo Instagramu pětina Čechů. Letos to je každý čtvrtý. Vyplývá to z průzkumu finančně technologické společnosti Adyen mezi 2000 respondenty. Vláda Peru vyhlásila v centrální části země na 2 měsíce stav nouze. Opatření umožní úřadům po sobotním zemětřesení urychlit zřizování zdravotnických stanic, vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných. Národní institut pro civilní ochranu eviduje víc než 50 zničených domů. Do dvouhry na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open dnes vstoupí 7 českých hráček. Jako první se po 11. hodině představí Nikola Bartuňková proti Číňance Huan. Program dne uzavře duel vítězky turnaje v Aténách Barbory Krejčíkové s Lindou Fruvertovou. Dnes má být převážně oblačno, místy i polojasno a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na Rádiu Praha se teď po 10:30 vracíme na silnice v Praze a okolí s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště se tahne nesouvislá kolona kamionů pravým pruhem od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Stále regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se kvůli tomu místy i v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku, plná je také Strakonická. Na východní části okruhu směrem na Černý most je silný transitní provoz a to už od sjezdu na Běchovice až do Novopatské komezení ve Kbelské. A ve směrem do centra počítejte s překážkou z Brněnské ulice. Projíždí se pouze levým pruhem, srazilo se tam osobní auto s nákladním. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. 2 díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Čas po 10:30, to je za chvíli i další téma. Majitelé nebo třeba společenství vlastníků historických budov v hlavním městě si budou moci zažádat o dotaci na opravu oken, střech a fasád. Za chvíli si k tomu řekneme víc. A na Rádiu Praha se k nám připojí Ravin Lenej. I Miles Smith. Skvělý poslech vám v

0: žádat a vztahují se dotace i na práce, které už začaly?
1: Tak zažádat budou moct například soukromí vlastníci, církve, spolky, nadace nebo společenství vlastníků. Musí jít o historickou budovu v hlavním městě s plánovanou opravou na příští rok. Výjimečně bude možné získat podporu i na projekty, které byly zahájeny už po 1. červenci letošního roku. Cílem je motivovat vlastníky k průběžné péči o historicky cenné objekty a zabránit jejich dalšímu chátrání. Hlavní město chce, aby takové budovy byly zejména v centru metropole v dobrém stavu a neohrožovaly kolem jdoucí.
0: Kdy se zájemci o podporu mohou začít hlásit?
1: Lidé se budou moct přihlásit už od zítřka. Samotný příjem žádostí je plánovaný na začátek příštího roku, aby vlastníci mohli s opravami začít co nejdříve během stavební sezóny. Hlavní město také připravilo speciální semináře pro vlastníky, kteří s podáváním žádostí o dotace nemají zkušenosti, a pomůže jim tak vše správně vyplnit a zajistit všechny potřebné dokumenty. Semináře se budou konat na konci července, srpna a na začátku září. Lidé se tam budou moct přihlásit na stránkách hlavního města.
0: Říká redaktor Mikuláš Vochovská. Mikuláši, díky za informace. Hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Na pražském okruhu směrem na letiště se sune nesouvislá fronta kamionů od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, místy se zastavuje i v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od McDonaldu před Barandovský most až do Dobříšské. Celé je to na 15 minut. Před omezením ve Kbelské směrem do Letňan počítejte s velmi silným provozem kamionů. Kolona se táhne už z jižní spojky od Lanového mostu. Nesouvisle se jede přes Štěrboholskou spojku a východní část okruhu. Před omezením u letiště v Lipské se popojíždí v kratší koloně v obou směrech a plná je také Vilznová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
2: Praha žije.

0: Jízdenka na pražskou Petřínskou lanovku bude stát o 40 korun víc. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě o podjatosti soudce Šámala, rozhodne v září. Americký prezident Trump uvalil 50% cla na kanadské zboží. Kanada zvažuje odvetu. Bude převážně oblačno, k večeru polojasno až skoro jasno a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Jednorázové jízdné na Petřínské lanovce v Praze od září zdraží. Stát bude 100 korun. Před zavřením lanovky v roce 2024 to bylo 60 korun. Novou cenu schválili radní hlavního města. Pro cestující s dlouhodobým kupónem pražské integrované dopravy se nic nemění, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Bude možné si zakoupit jízdenku v automatech a samozřejmě i v předprodeji. Ale to, co je asi takovou, řekněme, novinkou, podobně jako se to týká běžného jednotlivého jízdného, i v tomto případě zavádíme zvýhodnění při nákupu jízdenky v aplikaci Pidlítačka, kde ta jízdenka bude o 10 korun levnější.
0: Lánovka začne znovu jezdit letos v září. Cestující budou moci využívat dva nové vozy, které teď dopravní podnik testuje. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu poté, co ho vláda nezařadila do delegace na summit na to. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Spojené státy uvalují 50% cla na zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod. Kanada zvažuje odvetu.
3: Kanadský premiér Mark Carney zavedení cel označil za jednostranný akt, který porušuje vzájemnou obchodní dohodu. Je ale připraven s Bílým domem dál jednat. Cla začnou platit za 30 dní a budou se týkat spotřebitelského zboží, jako jsou například hokejky, víno či cement. Nebudou se ale vztahovat na dovoz energií nebo kritických minerálů. Trump použil k zavedení cel paragraf z roku 1930, který žádný prezident nepoužil přes 70 let. Trump si novinářům stěžoval, že by Kanaďané měli Američanům uhradit škodu za kous z požáru kanadských lesů. Ten už druhý týden sužuje severovýchod Spojených států. Přímo v dekretech ale kouř nezmiňuje. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková se stali vicemistry světa v časovce kajak krosu. Krejčí nestačil jenom Britu Clarkovi, mezi ženami triumfovala Australanka Foxová. Program šampionátu v Oklahoma City odpoledne pokračuje kvalifikací a týmovými závody na kajaku. Mezi muži se představí české trio Krejčí, Přindiš, Prskavec a mezi ženami Beková, Hilgertová a Galušková. Dnes má být převážně oblačno, k večeru by místy mohlo být i polojasno a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No a nezapomínáme ani na aktuální informace z dopravy. V Praze a okolí nás zajímá aktuální stav a Tomáš Kolmistr ví, jak to vypadá. Tome, máš slovo.
5: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště se sune fronta hlavně nákladních aut od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují kvůli tomu vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte před nimi. Ve směru na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan se popojíždí v Novopatské. Kamiony se sunou už z východní části okruhu od Běchovic. V Bělohorské z centra počítejte se zdržením před vypichem asi 10 minut a ve Vilzonově se táhne fronta směrem do Holšovic od hlavního nádraží k omezení u Hlávkova mostu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 5,5 minuty po 11. hodině a úterní dopolední Praze dnes s datem 21. července pokračuje muzikou, stojí za ní například Alex Warren. A taky skupina Poetika. Už nehledám to, jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Je čtvrt na 12 a s vámi Rádio Praha. Park Pordheimkaas je i letos do 21. srpna letním kinem. Celkem nabízí sérii 8 filmových večerů s oblíbenými českými komediemi a rodinnými klasikami. Vstupné je dobrovolné, stačí si přinést deku, něco dobrého k jídlu a vychutnat si pohodovou letní atmosféru. Promítání začínají vždy v 21 hodin. Letošní program ještě nabídne 24. července film Na samotě u lesa. 31. pak snímek Adží duchové. 7. srpna snímek Tři veteráni, 14. srpna film Jak svět přichází o básníky a 21. srpna od 21 hodin film Postřižiny. Z letního kina míříme opět na silnice. Na pražském okruhu ve směru na letiště se sune fronta hlavně nákladních aut od sjezdu z D1 až k Ořechu. Regulují kvůli tomu vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte před nimi. Ve směru na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. V Mrázovce směrem na Barandovský most počítejte s komplikacemi. V prostředním pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Vekbelské směrem do Letňan se popojíždí v Novopatské, kamiony se sunou už na východní části okruhu od Běchovic. Na příjezdu do metropole od Slaného po D7 opatrně za sjezdem na Kněževes. Na 3. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. V Bělhorské z centra počítejte se zdržením před Vypichem. A ve Vilznově se táhne fronta směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení u Hlávkova mostu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Týdne.
3: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the Way You Are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
2: Hit týdne.
3: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
4: Tady si mi zpívá.
3: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6 vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A 1. místo opět Botox a Pyžamo.
2: Hit týdne.
3: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Tak to byla Katy Perry na Rádiu Praha, je 11:30 a máme pro vás další zprávy s Denisou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Pražská policie pátrá po muži, který je zřejmě spojen s případem podvodu s falešným policistou a způsobil škodu ve výši několika set tisíc korun. Policie zveřejnila jeho fotku a prosí veřejnost o spolupráci. Uvedla to dnes na webu. Podobným způsobem nedávno připravili podvodníci zprávu nemovitostí Hradec Králové o 46 milionů korun. Podle dnešního vyjádření policie šlo v případě na Královéhradecku o rekordní částku. Součástí turnaje WTA v Praze na Štvanici je i výstava věnovaná poháru federace z roku 1986. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si fanoušci mohou připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále mezi Československem a výběrem Spojených států, za který hrála Martina Navrátilová. Většinu předmětů věnovala bývalá tenistka Helena Suková, která v rozhovoru s novináři ocenila, že podobná akce vznikla. Kostnice na předměstí Kutné Hory Sedlec nabízí také o letošních prázdninách speciální večerní prohlídky. Jsou součástí festivalu Kutnohorské léto, pořádá je římskokatolická farnost každé prázdninové úterý od 21 hodin. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vynechá po skončení mistrovství světa dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Ta bude po pauze pokračovat už ve středu. Delší čas na odpočinek dostane i jeho reprezentační a klubový kolega Rodrigo De Paul. Oba nebudou hrát příští týden ani utkání hvězd, do kterého byli nominováni. Bude převážně oblačno, k večeru místy i polojasno a teploty v Praze 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace, jak to v Praze a okolí vypadá právě teď, to ví Tomáš Kolmistr.
3: Dneska dopoledne. Na Pražském okruhu stále popojíždí nesouvislá kolona kamionů od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte i před nimi také v levém pruhu. V Brázovce směrem na Barandovský most už se podařilo odklidit následky nehody, kolony se budou tak pomalu rozjíždět. Na východní části okruhu se sune fronta nákladních aut směrem na Černý most od Běchovic do Novopatské před omezení Vekbelské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz, a to před Europarkem, a na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Ještě necelá půl hodina zbývá do času typického pro obědovou pauzu a my si tu půl hodinu beze zbytku využijeme, tak třeba za chvíli představíme s naší letající redaktorkou Monikou sport, který je spojován s pánskými rozlučkami, a přidáme i další vybrané songy. Čeká nás Andrea Bocelli s Davidem Guettou. Nebo Adele. Krásný poslech vám všem.

0: nezdržoval další skupiny, které jdou za ním.
1: Sdělil mi správce Pirátí Zátoky pan Tomáš Kužela. Také jsem se dozvěděla, že existuje několik typů hřišť.
0: My tady máme takový osobitý typ. Na umělý trávě zkrácený jamky máme jich 27. Fotbal golf se dá hrát i na klasickém golfovém hřišti. Samozřejmě potom je to spíš pro dospěláky, chlapy, který opravdu umějí kopnout do dálky, protože potom ty dráhy můžou být 400-500 metrů dlouhé. Takový nejběžnější typ jsou fotbal golfy někde na louce, kde se potom ty vzdálenosti pohybují třeba do 150 metrů.
1: Fotbal golf v Modřanech je převážně pro rodiny s dětmi. Vzdálenosti jsou tam menší a jde spíše o pilování techniky. Na stanovištích musíte překonat různé překážky.
0: Máme tady jednu, kde máme takovýho šneka. Nejdřív se musíte trefit do nájezdu do toho šneku. Ono se to tam otočí takový loop a pokračuje to dál k jamce.
2: Koukám, i tady je nějaká síť, takže to musí kopnout nad nebo pod tou sítí vedle.
0: Ta síť ze spoda je volná, takže může jako kdyby přes ní, ale zpomalí ho to, nebo může přes ní, nebo bokem.
2: Je to stupňovaný teda od nejlehčí jako překážky po nejtěžší?
0: Ne, určitě ne. Je to na střídačku, střídají se lehčí, těžší jamy.
2: Jak dlouho zabere ta hra?
0: Plus minus hodinu. Samozřejmě, když je plný počet ve flightu nebo v té skupině, tak to půjdete přes hodinu. Pokud půjdou dva, tak to samozřejmě proběhne rychlejší.
2: A kolik je ten plný počet? Je to jako u minigolfu?
0: No, je to stejně, ty scorekarty jsou identické, jsou to 4 lidi maximálně do skupinky.
2: Jaké různé překážky, s čím se dá pracovat vlastně u toho fotbal golfu? Vidím tady, máte nějaké dřevěné překážky, sítě, co ještě další?
0: První je samozřejmě modelace toho terénu. Někdo zvolí překážky třeba z palet, nebo někdo z kamenů, někdo použije pneumatiky, někdo prostě dřevo, pískové překážky, takzvané bankry, stejně jako na golfovém hřišti.
1: Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: No a z fotbal golfu míříme opět na silnice. Na pražském okruhu po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavíte před nimi také v levém pruhu. Ve směru na D1 opatrně v Chlupeckém tunelu na 8. kilometru stojí tam osobní auto v pravém jízdním pruhu. Na východní části okruhu se sune fronta nákladních aut směrem na Černý most od Běchovic do Novopatské před omezení Vegbelské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz před Europarkem a na magistrále je plná Vilznova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně.

0: Je 12 hodin, na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy. Ve studiu už je připravená Denisa Žižková.
1: Hezké poledne. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od začátku srpna. Hasiči přestali prolévat trosky požárem zničené budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zůstává stále jedna hasičská jednotka. Nový britský premiér chce zrušit DPH na elektřinu, chce tak podpořit domácnosti. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od začátku srpna. ČTK to dnes potvrdilo ministerstvo financí, které chce urychlením personální změny sklidnit situaci na letišti. Původně měl Lašák vystřídat Jiřího Pose o měsíc později. Odborové organizace na pražském letišti jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu. Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
1: Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti, oznámil to nový premiér Andy Burnham, který je ve funkci od včera. Podle něj má opatření lidem pomáhat zvládnout růst životních nákladů.
4: Podle propočtu britské vlády se zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. Návrh zrušit DPH už kritizovali například opoziční liberální demokraté, podle kterých není opatření ekonomicky efektivní a domácnostem by bylo možné pomoci cíleněji. Chybějící peníze chce Burnham částečně financovat ze zrušeného projektu digitální občanky, kterou chtěl zavést jeho předchůdce Keir Starmer. I will soon go through that door behind me. Kromě toho Burnham voličům v úvodním projevu sliboval také výrazné snížení bezdomovectví nebo dotovanou veřejnou dopravu. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Kajakáři a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajak krosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové závody a kvalifikace. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až na 41 stupňů Celsia. Reprezentant Vít Přindiš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
5: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, kam ta voda tady hodně teplá. To tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu, snad pomůžou a pomohli i v tom, že jsem se tady líp aklimatizoval, ale uvidíme až v tom závodním zápřehu.
1: Závodit se začne po 16. hodině a kromě Přindiše Krejčího a Bekové pojedou ještě Prskavec Hilgertová a Bára Galušková. Dnes má být převážně oblačno, k večeru i polojasno, odpoledne by se mohly objevit nějaké přehánky a teploty v Praze 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už Tomáš Kolmistr, který má pro nás aktuální dopravní informace.
6: Hezké poledne. Na okruhu směrem na letiště se táhne fronta kamionů od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje i v levém pruhu. Ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru se srazila dvě osobní auta s dodávkou, blokují dva pruhy, tvoří se kratší kolona, projíždí se s opatrností. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce trvá silnější provoz od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. Před omezením Vekbelské se táhne fronta hlavně kamionů, a to už okruhu od sjezdu na Běchovice. V Radlické se rozjíždí kolona směrem do centra od Valtrovky k Mrázovce. Plná je Vlzonová směrem do Holešovic od hlavního nádrží k Hlávkovu mostu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nádherné úterní poledne, máme 5,5 minuty po 12. hodině a odpolední Praha to jsou za chvíli také jména jako třeba Ray Dalton. I Milky. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 12 hodin 16 minut, jsme Rádio Praha, jsme moc rádi, že jste s námi. Možná byste rádi třeba zítra vyrazili na trhy, ale nevíte kam. Tak mám pro vás jeden skvělý tip. Farmářské trhy na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad, totiž probíhají od středy do pátku mezi 8 a 18 hodinou a v sobotu od 8 do 14. Trhová sezóna trvá standardně od března do prosince a na trzích si můžete nakoupit třeba sezónní zeleninu, ovoce a čerstvé bylinky přímo od českých pěstitelů, taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale i řezané květiny, med, houby či rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení. A další lákavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
2: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
1: Praha je nej.
0: A jdeme na silnice. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, popojíždějí už z dálnice D1. Osobními auty se jede v levém pruhu rychleji. Na Novopatské směrem ke Kbelské se je kolona v celé délce. Pomalu pojedete už východní částí okruhu od dálnice D11. V Radlické směrem na Smíchov se jede krokem od Valtrovky k Dobříšské. Zpoždění je 15 minut. V Dobříšské je stále pomalejší provoz směrem na Barandovský most. Za Zlíchovským tunelem vyšetřují nehodu, auta už jsou mimo pruhy. Ve Vilznově se popojíždí v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru na Hlávku most. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most je ucpaný výjezd na Radlickou kvůli výkopu, v tunelu tak stojí levý jízdní pruh. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
5: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl jedné odpoledne na rádiu Praha, čas na další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. Pražská policie pátrá po muži, který je zřejmě spojen s případem podvodu s falešným policistou a způsobil škodu ve výši několik set tisíc korun. Policie zveřejnila jeho fotku a prosí veřejnost o spolupráci, uvedla to dnes na webu. Podobným způsobem nedávno připravili podvodníci správu nemovitostí Hradce Králové o 46 milionů korun. Slaný na Kladensku na konci července znovu vypíše zakázku na kulturní centrum v bývalém okresním domě. Původní tendr letos na jaře město zrušilo, protože vybraná firma po vyhodnocení oznámila, že nemůže splnit podmínky. Nový tendr, jehož hodnota zřejmě přesáhne 100 milionů korun, má upravené zadání. Ústavní soud dnes prostřednictvím datové schránky obdržel vyjádření vlády k návrhu prezidenta Petra Pavla na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí. O námitce podjatosti proti soudci zpravodaji Pavlu Šámalovi rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud vyloučil Šámala z dalšího jednání o kompetenční žalobě prezidenta. Do dlouhodobé péče o seniory by bylo kvůli stárnutí potřeba do roku 2035 investovat 70 miliard korun. Vzniklo by 35 tisíc nových lůžek. Roční reálné náklady systému by při posílení služeb podle přibývání lidí nad 65 let vzrostly z 80 na 137 miliard korun. Ani tak se poptávka po zařízeních i podpoře v domácím prostředí ale plně nepokryje. Vyplývá to z nové studie o dlouhodobé sociální péči, kterou pro asociaci poskytovatelů sociálních služeb zpracovala poradenská společnost Deloitte. Dnes má být převážně oblačno, k večeru by mohlo být i polojasno, odpoledne by se také mohly objevit přeháňky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace, jak to v Praze a okolí vypadá teď po půl jedné odpoledne, nám řekne Jarda Koller. Jardo, zdravím tě.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, popojíždějí už z dálnice D1. Osobními auty se jede v levém pruhu rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce, pomalu pojedete už z východní části okruhu od dálnice D11. Na okruhu a Štěrboholské spojce v opačném směru se jede od dálnice D11 k Průmyslové 15 minut. V Dobřížské je stále pomalejší provoz směrem na Brandovský most, za Zlíchovským tunelem vyšetřují nehodu, auta jsou mimo jízdní pruhy. Ve Vilzonově se pojíždí v obou směrech od Florence k muzeu, v opačném směru na Hlávku v most. A v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most je ucpaný výjezd na Radlickou. Je tam výkop, v tunelu tak stojí levý pruh. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Jsou 2,5 minuty po půl jedné a s vámi je stále Rádio Praha. V pražské galerii Pordheimka se střetává moderní umění s barokem. Jak už za chvíli uslyšíte, výstava s názvem Dobrý den, pane Dietzenhofre, tak oslavuje významného českého architekta a máme pro vás i další hity, ale nebojte se, já zpívat nebudu, o to se svědomitě postará Sabrina Carpenter. A taky kapela Coldplay. Přeji vám vydařený den a hezký poslech.

0: 36 minut, přejeme krásné dnes úterní odpoledne. V Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilian Ignác Dietzenhofer, který vytvořil v období 18. století, navrhl víc než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba letohrádek Pornheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam byla vernisáž výstavy Dobrý den, pane Dietzenhofer.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kilianem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Pornheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na letiště je silný provoz kamionů. Po pojíždění už z dálnice D1 osobními auty se jede v levém pruhu rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce. Pomalu pojedete už východní částí okruhu od dálnice D11. Na okruhu a Štěrboholské spojce se jede od dálnice D11 k Průmyslové asi 15 minut. Ve Vlznově se popojíždí v obou směrech od Florence na IP Pavlova, v opačném směru na Hlávku v Most. A v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most stojí levý odbočovací pruh, na výjezd na Radlickou je dopravní omezení a brzdí to provoz. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 12 hodin 49,5 minuty, úterní odpolední Praha pokračuje. Před námi jsou zprávy ve 13 hodin a poté už za mikrofonem můj kolega Olda Burda. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Portugal The Man a Offenbach s námi na rádiu Praha teď ve 13 hodin, kdy je ve studiu i Denisa Žižková a přinesla zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Praha opraví část zborcené zdi u Vinořského zámku za zhruba 5 milionů korun. Česko chce posílit protidronovou obranu. Ukrajina hlásí ruské útoky na plynárenská zařízení. Bude převážně oblačno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské Vinoři město obnoví část zámecké zdi, která se zbortila po přívalových deštích v roce 2019. Dělníci na místě také vybudují chodník a přesunou lampy veřejného osvětlení. Hlavní město za stavební práce zaplatí víc než 5 milionů korun. Podle starosty Vinoře Michala Biskupa z hnutí STAN začnou opravy v příštích týdnech. Hotové by měly být do konce roku.
3: Nová konstrukce bude mít železobetonové jádro kvůli bezpečnosti a dlouhodobé stabilitě, ale z pohledové strany bude obložena pískovcovými kameny z původní historické zámecké zdi, aby byl zachovaný její původní vzhled a památková hodnota.
1: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka, zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. Doteď to můžou udělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
4: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřední ohrožení majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
1: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftogaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka, 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku jihovýchodně od Moskvy hoří elektrárna. Cyklisty na Tour de France čeká po dnu volna individuální časovka do 26 kilometrů dlouhého úseku. Vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka s 5minutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegora. Jak by k poslednímu 6 etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
5: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta Tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top ten.
1: Největší českou nadějí je v dnešní 16. etapě Tour de France časovkářský mistr republiky Matias Vacek, který je v celkovém pořadí 50. Dnes má být převážně oblačno, k večeru i polojasno, odpoledne by se ale mohly objevit i přehánky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích. Jarda Koller nám teď řekne, jak to vypadá a kde si dát pozor a kde se také zdržíte. Jardo, vítej.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště silný provoz kamionů popojíždějí už od dálnice D1. Osobními auty se jede v levém pruhu rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce, pomalu pojedete už z východní části okruhu od dálnice D11. Na okruhu a Štěrboholské spojce se jede od dálnice D11 k Průmyslové 15 minut. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od Florence. Delší fronta do centra, krokem pojedete až na IP Pavlova. A v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most čekejte kolonu, opatrně, náhle se brzdí při vjezdu do tunelu, je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou, tam je dopravní omezení. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, s vámi Rádio Praha, máme dnes 21. července. Venku trošičku oblačno, trošku větrno, ale příjemné letní počasí, které si určitě užijeme. A kdo s námi? Thomas Robin. Taky Ellie Goulding. A skvělá Zara Larsson. Už děláte cokoliv, ať se vám daří.

0: Yeah. Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 13 hodin a 15 minut, no a protože máme úterý, tak máme dneska také osmdesátky, tedy retro na Rádiu Praha. No a dnes konkrétně budou U2, Mike Oldfield, Bananarama, Beastie Boys, Tiffany, Tango, Slade, George Harrison a k tomu Sting. Dokonce třikrát z alba Nothing Like The Sun. Retro na 107.1 FM a v DAP+, jako vždycky v úterý, po zprávách v 21 hodin. Nenechte si to ujít. A podíváme se také na aktuální dopravu, abychom zjistili, jak to teď momentálně je. Začneme Pražským okruhem ve směru na letiště. Silný provoz kamionů popojíždějí už zde jedničky. Osobními auty se jede v levém pruhu rychleji. Vše se rozjede za sjezdem na Vořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most se za vjezdem z Nové Povltavské srazilo nákladní a osobní auto. To je na boku v levém pruhu. Čekejte regulaci provozu z Nové Povltavské, ta už se zcela zaplnila. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce, pomalu pojedete už z východní části okruhu od D11. Na okruhu a Štěrboholské spojce se jede od D11 Průmyslové 15 minut. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od Florence, delší je fronta do centra, krokem pojedete až na IP Pavlova. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most čekejte taky kolonu opatrně, náhle se brzdí při vjezdu do tunelu, je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou, tam je dopravní omezení. V Českobrodské do centra se jede pomalu od ulice Pod Táborem na Jarov. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
3: I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: Reception, The Killers, s vámi je Rádio Praha a teď tu pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou ve 13.30.
1: Dobré odpoledne. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od začátku srpna. Dnes to potvrdilo ministerstvo financí, které chce urychlením personální změny sklidnit situaci na letišti. Původně měl Lašák vystřídat Jiřího Pose o měsíc později. Odborové organizace na pražském letišti jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun na 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Nejméně 10 lidí zemřelo a dalších 17 je pohřešováno poté, co se v pondělí na severu Indie zřítil rozestavěný tunel. Za incidentem může být podle přeživších a expertů výbuch, napsali dnes agentura AFP a AP. Tenistka Nikola Bartuňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Yuan Yue a po vítězství 3-6, 6-4 a 6-1 postoupila na štvanici do druhého kola. Dnes má být převážně oblačno, k večeru i místy polojasno, odpoledne se ale mohou vyskytnout také přehánky a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se teď podívat také na silnice, někde skutečně je v Praze i přeplněno, kde ví Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu ve směru z letiště. Na letiště je silný provoz kamionů, popojíždějí už z dálnice D1, osobními auty se jede v levém pruhu rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu v levém a prostředním pruhu. Osobní auto je tam na boku. Čekejte regulaci provozu z Nové Povltavské, začínají se kvůli tomu plnit Holešovičky a také Povltavská směrem k Blance. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce, pomalu pojedete už z východní části okruhu od D11. Na okruhu a Štěrboholské spojce v opačném směru se jede pomalu od D11 k Průmyslové, a to 15 minut. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od Florence, delší je fronta směrem do centra, krokem pojedete až na IP Pavlova. A v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most stále čekejte kolonu, hlavně v levém pruhu, opatrně, náhle se brzdí při vjezdu do tunelu. Je to kvůli ucpanému výjezdu na Radlickou, tam je dopravní omezení. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. A otázka, proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase nebo mají pocit, že minuta trvá věčnost. Odpověď vám řekneme už za okamžik, za 10 minut. Teď Kygo, dál ještě Ed Sheeran a Dev Hart.

0: Death Heart the Julia ve 13 hodin 45 minut na rádiu Praha. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. No a do téhle studie stále hledají jak děti s ADHD, tak i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řádek, děti.
3: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a

0: O vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
1: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
0: Stejně jako 9-letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi na silnicích a teď konkrétně v tunelu Blanka směrem na Barrandovský most se za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehoda v levém a prostředním pruhu. Osobní auto je tam na boku. Na místě jsou hasiči, jede se krokem, jen pravým pruhem regulují provoz na vjezdu do tunelu. Plné jsou kvůli tomu i Holešovičky. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce. Na okruhu a Štěrboholské spojce se jede od D11 k Průmyslové 15 minut. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od Florence. Delší je fronta směrem do centra. Krokem pojedete až na IP Pavlova. V tunelu Mrázovka směrem na Barrandovský most čekejte kolonu hlavně v levém pruhu. Je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou. Tam je dopravní omezení. Jeďte opatrně a šťastnou cestou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, dospěli jsme ke 14. hodině a ve studiu už Mirek Kasan. Mimochodem, věnuje se turistice, Mirku?
1: Tak opatrně.
0: Dobře, tak opatrně, možná se turistice budeme věnovat i ve zprávách, které jsou připraveny. Takže, Mirku, je to tvoje.
1: Díky, dobré odpoledne.

0: Nový systém e-turista by měl být podle Prahy 1 přísnější vůči provozovatelům krátkodobého ubytování. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Češku v Chorvatsku na pláži zasáhl blesk, žena je v nemocnici. A bude převážně oblačno, večer místy polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zítra naměříme až 24 a může i slabě zapršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 chce zpřísnit pravidla pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb. Nový systém e-turista by podle radnice měl umožnit účinnější kontrolu provozovatelů a zamezit zveřejňování nelegálních nabídek. Stanovisko zastupitelů první městská část předložila Ministerstvu pro místní rozvoj. Elektronický systém e-turista je součástí novely zákona o cestovním ruchu. Má zjednodušit plnění zákonných povinností ubytovatelů a zároveň usnadnit kontrolu ze strany státu a obcí. Dělníci v pražských Řepích pokračují v rekonstrukci chodníků. Hotový už mají víc než půlkilometrový úsek v Opukové ulici. Dokončit musí ještě opravy v ulicích Drahoňovského, Peřinova nebo Nevanova. Radnice 17. městské části za zhruba 2 kilometry nových povrchů zaplatí 12 milionů korun. Pokračuje místostarosta Martin Benkovič z Hnutí ANO.
2: V Praze 17 jsme startovali chodníkový program, díky kterému jsme společně s technickou správou komunikací opravili už desítky chodníků, které byly roky zanedbané. Řepy budou pro chodce bezpečné a pohodlné.
0: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Pavla Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu ústavního soudu doporučuje, aby žalobu Petra Pavla zamítlo. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu, potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře, čímž mu podle jeho názoru upírá ústavní pravomoci. To Babišův kabinet odmítá. Češku na dovolené v Chorvatsku včera ráno na pláži v Bašce zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Informoval o tom server Jutarni. Podle něj je česká turistka na jednotce intenzivní péče a její stav je kritický. Jadran dnes zasáhnou extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a večer se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Podle lovců bouřek hrozí obří kroupy, ničivé porivy větru a výjimečně i tornáda. Vydali proto nejvyšší stupeň výstrahy. Tenistka Nikola Bartuňková otočila na turnaje WTA v Praze utkání s Číňankou Yuan Yue a po vítězství 3-6, 6-4 a 6-1 postoupila do druhého kola. 20-letá česká hráčka, která plní na štvanici roli nasazené čtyřky, uspěla po víc než 2 hodinách. Příště narazí na krajanku Janu Kovačkovou nebo Lanlanu Tarodijovou z Thajska. Do turnaje dnes vstoupila z českých tenistek také Laura Samson, která hraje s Australankou Majou Jointovou. Tereza Valentová čelí jiné Australance Priscille Honové. Sára Bejlek narazí na Rusku Anu Blinkovovou a čerstvá vítězka turnaje v Aténách Barbora Krejčíková se utká s krajankou Lindou Fruvirtovou. Odpoledne bude v Praze převážně oblačno, večer místy polojasno. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí, ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může slabě zapršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Pojďme teď po 14. hodině na silnice, kde to vázne také určitě pražský okruh Tunel Blanka anebo Novopatská. Tam všude nás vezme Jarda Koller. Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště je stále silný provoz kamionů. Popojíždějí už za dálnicí D1 ze 78. kilometru. Osobními auty se výrazněji nezdržíte, jen počítejte s regulací provozu. V tunelech vše se rozjede za sjezdem na Ořech. A v tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu v levém a prostředním pruhu. Je tam osobní auto na boku, na místě jsou hasiči, jede se krokem jen pravým pruhem, regulují provoz na vjezdu do tunelu, plné jsou kvůli tomu Holešovičky. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce, na Štěrboholské spojce je pomalejší provoz od sjezdu na Běchovice, k Průmyslové je to na 10 minut. Ve Vilzonově zůstávají kolony v obou směrech, od Florence delší je fronta směrem do centra, krokem se jede až na IP Pavlova. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most čekejte kolonu hlavně v levém pruhu, je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou, tam je dopravní omezení a Letenský tunel je plný směrem na Letnou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné letní odpoledne a dobrý den. Dobrý 21. červenec. A možná obzvlášť všem vítězslavům a víťům, kteří dneska slaví svátek, ať se tedy nejen jim daří. A hudebně u nás Hozier.

Jejich novinkové album jsme si dali včera na vinilu. No a jak bude vypadat ten vinyl příští, to si řekneme už za okamžik. Teď Sexual a Naked.

0: Byt 66, Kateřina Marie Tichá s námi na rádiu Praha, je 14 hodin a 18 minut. No a vy už můžete na našem Facebooku hlasovat pro pondělní vinyl, i když máme teprve úterý. A kdo je ve hře? Tentokrát jsou to dvě velká česká jména. Michal Pavlíček a Tango. Každý tedy zvlášť. Michal Pavlíček a jeho nejnovější deska, kterou si nadělil k 70. a jmenuje se Na obzoru. Na obzoru. No a Tango naopak nás vracejí do roku 1986, protože se jedná o jejich debutovou desku Elektrický bál. No a na něm najdete Co s tím sklem, Králík není král nebo Jdeme do hor a další hity. Komu dáte přednost, jestli Vladimíru Mišíkovi a nebo skupině Tango, to bude záležet na vás. Hlasujte na našem Facebooku. A pojďme se podívat také na dopravu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz kamionů, popojíždí od Jesenice z 81. kilometru. Osobními auty se výrazněji nezdržíte, jen počítejte s regulací provozu v tunelech. Vše se rozjede za sjezdem na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu v levém a prostředním pruhu, osobní auto je tam na boku. Na místě jsou hasiči a jede se krokem, jen pravým pruhem regulují provoz na vjezdu do tunelu. Plné jsou kvůli tomu Holešovičky. Na Novopatské směrem na Kbelskou je kolona v celé délce, na Štěrboholské spojce je pomalejší a provoz od sjezdu na Běchovice. Průmyslové je to na 10 minut. Ve Velzonově jsou kolony v obou směrech od Florence, delší je fronta do centra. Krokem pojedete až na IP Pavlova. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most čekejte kolonu hlavně v levém pruhu, je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou. Tam je dopravní omezení. Letenský tunel je plný směrem na Letnou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Rolling Stones nás přivedli na rádiu Praha ke 14. hodině a 30. minutě, a tedy ke zprávám s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Zaměstnanci pražského ruzyňského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, námitky odmítá. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník. V průměru stál 41 korun a 61 haléř. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž. Průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Francouzský parlament má už za půl hodiny hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. České vodní slalomáře čeká na světovém šampionátu závod družstev a kvalifikace individuálních soutěží na kajaku. Po 16. hodině našeho času se v Oklahoma City představí mezi muži Krejčí, Přindiš a Prskavec a mezi ženami Beková, Hilgertová a Galušková. Po zbytek odpoledne bude v Praze převážně oblačno, večer místy polojasno, s malou pravděpodobností se mohou vyskytovat slabé přehánky a naměříme nejvýš 21 až 23 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí, ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může slabě zapršet.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme na silnicích, Jarda Koller ví, kde se zdržíte.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště je silný provoz, hlavně kamionů regulují kvůli tomu provoz v tunelech, zpomaluje se u Vestce na 3. kilometru, zdržíte se čtvrt hodiny, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské odklízejí následky nehody, je tam auto na boku a to budou teď nakládat na odtah. Chvílemi zastavují provoz, teď například se nejede, kvůli tomu jsou plné Holešovičky, ucpaná je také Povltavská směrem k Blance, zastavíte se už na konci Čuprovy ulice. Na okruhu a Štěrboholské spojce je pomalejší provoz od dálnice D11, k Průmyslové je to na 15 minut. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od Florence, delší je fronta směrem do centra, krokem pojedete až na IP Pavlova, a Letenský tunel je plný směrem na Letnou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 34 minuty, s vámi je Rádio Praha. No a s vámi bude už za chviličku Petr Jungmann, protože s jeho hlasem se zaměříme na dnešní den, na 21. červenec. Jaký byl, řekne nám.

0: Bernýden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
4: Paní Dauterová.
5: Nebyl jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
3: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
5: To obrovské drahé auto patří vám, no ne? Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
3: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
6: Tunelu Blanka směrem na Brandovský most za vjezdem z nové povolení.

0: opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Runaway a Pink s námi na rádiu Praha. Teď je 15 hodin a my pojedeme na Petříne s Mirkem Kasanem a nejen tam.
1: Ale za dráž.
0: No, docela citelně za dráž. Víc vám prozradíme teď ve zprávách v 15 hodin.
1: Hezké odpoledne. Jízdenka na petřínskou lanovku bude nově stát rovnou stovku o 40 korun víc. Pražští kriminalisté zadrželi muže podezřelého ze znásilnění, vloupání a loupeže. Policie hledá další oběti. Z mezinárodní biologické olympiády v Litvě si čeští středoškoláci odvážejí 4 medaile. A zítra ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti. Ojediněle může slabě zapršet a naměříme nejvýš 24 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Jednorázové jízdné na lanovce na Petřín od září zdraží na rovných 100 korun. Před zavřením lanovky v roce 2024 to bylo 60 korun. Novou cenu schválili radní hlavního města. Pro cestujících s dlouhodobým kuponem pražské integrované dopravy se nic nemění. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Bude možné si zakoupit jízdenku v automatech a samozřejmě i v předprodeji, ale to, co je asi takovou, řekněme, novinkou, podobně jako se to týká běžného jednotlivého jízdného, i v tomto případě zavádíme zvýhodnění při nákupu jízdenky v aplikaci Pidlítačka, kde ta jízdenka bude o 10 korun levnější.
1: Lanovka na Petřín začne znovu jezdit letos v září. Cestující budou vozit 2 nové vagóny, které teď dopravní podnik testuje. Kriminalisté v Praze zadrželi 48letého muže podezřelého ze znásilnění, vloupání a loupeže. Momentálně je ve vazbě. Za stejné trestné činy byl odsouzen i v minulosti a je proto v podmínce. Případné další oběti jeho chování se mají přihlásit na linku 158, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
4: Dle zjištěných skutečností se zadržený muž mohl dopustit i trestného činu loupeže, kdy měl oslovit 2 mladé dívky a vyžadovat od nich vydání finanční hotovosti s nožem v ruce. Tyto 2 dívky však nic neoznámily na linku 158 a detektivové prosí, aby tak učinili, jelikož jejich výpověď může ve vyšetřování mít zásadní roli.
1: Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci víc než 300 studentů z téměř 80 zemí získali 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něj úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvoukřídlém hmyzu.
5: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
1: Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě 2029. Německá policie zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu případů sexuálního násilí na dětech. Loni to bylo přes 17 tisíc, to je o 1600 víc než v roce 2021. Oznámili to společně německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a šéf spolkového kriminálního úřadu Holger Münch. Ve víc než polovině případů sexuálního násilí na dětech existoval mezi obětí a pachatelem vztah. Rizikové je hlavně prostředí na internetu. Policie zároveň upozorňuje, že skutečný počet případů je jistě vyšší. Ve statistice jsou jen ty nahlášené. Tereza Valentová postoupila jako 5. česká tenistka do 2. kola turnaje WTA v Praze. Australanku Priscilu Honovou porazila 6-3 a 6-1. Nikola Bartůňková musela v 1. kole duel s Číňankou Yuan Yue otáčet. Po prohraném 1. setu 3-6 získala zbylé 2 poměrem 6-4 a 6-1. 18letá tenistka Laura Samson do 2. kola turnaje WTA v Praze nepostoupila. S Australankou Mayou Jointovou prohrála 4-6, 6-3 a 2-6. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno, kránu se většinou vyjasní. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí ke 22 až 24 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller také přidá aktuální dopravu.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech kvůli silnému provozu kamionů. Zpomaluje se u Jesenice na 81. kilometru. Osobními auty se zdržíte jen krátce. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od dálnice D11 k Průmyslové na 20 minut. V Blance směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské je uzavřený levý pruh po dřívější nehodě. Čistí tam teď vozovku, regulují provoz plné z ustále Holešovičky do centra nebo Povltavská. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od hlavního nádraží na Hlávkův most v opačném směru od Florence až na IP Pavlova. Letenský tunel je plný směrem na Letnou a v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov. Dejte pozor, hned za tunelem stojí porouchaná dodávka, blokuje pravý odbočovací pruh a musí se vybočovat. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, odpoledne červencové, 21. s vámi Rádio Praha. I teď po 15. hodině se můžete těšit na skvělá hudební jména, například Robin Schulz a Kido. Taky One Republic. Této chvíli otevírá na rádiu Praha královna popu Madonna. Ať se vám líbí.

0: Whatever. A tak, jak se o nich psalo Beatles z 90. let, Oasis s námi na rádiu Praha. Je 15 hodin a 18 minut. A není bez zajímavosti, že tahle píseň vyšla v prosinci, konkrétně to bylo 19. prosince v roce 1994. Asi celá řada z nás by ráda zavítala na koncert skupiny Oasis. Dokonce se proslýchalo, že by letos v červenci mohli být i tady v Praze, ale jak se ukázalo, byl to bohužel fake. Jedinkrát navštívili Prahu a bylo to v těch zlatých 90. Bylo to v listopadu, 21. listopadu v roce 1997, takže kdo tam byl, má ideální vzpomínky. Pojďme se teď podívat také na aktuální dopravu. Jarda Koller nám řekne, co se děje na silnicích.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech kvůli silnému provozu na kamionů. Zpomaluje se u Vestce na 3. kilometru. Osobními auty se zdržíte kolem 15 minut, vše se rozjede za Ořechem. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové na 20 minut. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krč na více než 10 minut. V Blance směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské po nehodě už nic nepřekáží. Je tam ještě omezená rychlost a regulují provoz. Kolona se už zkracuje. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech od hlavního nádraží na Hlávku v most, v opačném směru od Florence na IP Pavlova. Letenský tunel je plný směrem na Letnou a v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov. Dejte pozor, hned za tunelem stojí porouchaná dodávka, blokuje pravý odbočovací pruh a vybočuje se tam. Na místě už je policie. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme tady zprávy v 15.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bosse Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Českému rozhlasu potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Policejní mluvčí Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt komplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání s billboardy. Na Karvinsku začínají zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Indonéský soud uložil 7leté vězení ženě, která obchodovala s malými dětmi, včetně novorozenců. 70letá žena vedla síť v Indonésii a Singapuru. Tresty mezi 3 až 7 lety dostalo dalších 18 spolupachatelů, většina z nich byly ženy. Skupina nelegálně koupila nejméně 34 dětí v Indonésii a prodávala je pod záminkou adopce. Děti většinou patřily lidem, kteří si je nechtěli nechat nebo neměli prostředky na jejich výchovu. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Informoval o tom v tiskové zprávě Atletický svaz. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit. V Praze bude večer a v noci převážně polojasno, kránu se většinou vyjasní, ochladí se na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i slabě zapršet. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Koller se podívá s vámi ještě také na Pražský okruh, Štěrboholskou nebo Jižní spojku.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech kvůli silnému provozu hlavně kamionů. Zpomaluje se u Vestce na 2. kilometru. Osobními auty se zdržíte kolem 15 minut, vše se rozjede za Ořechem. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od dálnice D11 k Průmyslové na téměř 20 minut. Na Jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krč na 10 minut. Ve Velzonově jsou kolony v obou směrech od hlavního nádraží na Hlávkův most, tam je omezení v opačném směru od Florence až na IP Pavlova, zpoždění v obou směrech 10-15 až 20 minut. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, popoždí se v Holešovičkách nebo Povltavské směrem k Blance, v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Čekejte kolonu, je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou, tam je omezení. Dejte pozor, brzdí se kvůli tomu už na konci Strahovského tunelu. A v tunelu Mrázovka směrem na Břevnov opatrně, hned za tunelem stojí poruchaná dodávka, blokuje pravý odbočovací pruh a vybočuje se tam. Na místě je policie. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. 2 díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 15.36. My se za chviličku zastavíme za policií ve středních Čechách, protože policie ve středních Čechách kontroluje auta, jestli v nich nejsou cenné věci na parkovišti. Jak to všechno probíhá, si řekneme za 10 minut.

0: Bad Liar Imagine Dragons s námi na rádiu Praha v 15 hodin a téměř 45 minut. My se teď vypravíme do Středočeského kraje. A pokud se tam vypravujete i vy na různé výlety za hrady nebo zámky, nenecháváte na sedadlech žádné cenné věci viditelně? Je to lákadlo pro zloděje, to je všeobecně známý fakt. A tak si na něj posvítili i policisté a kontrolují právě, zda nenecháváme příliš cenných věcí na sedačkách. Zavítali také k Mělnickému zámku a my jsme byli s nimi.
1: Den. Můžeme vás na chvilku zdržet? Vy jste tady na dovolený, na výletě na Mělníku.
2: Policejní preventistka Martina Hamplová kontroluje, jestli lidé u Mělnického zámku nenechávají v autě cenné věci.
3: Tak já vám tady dám takhle jenom letáček, auto není trezor.
2: Policisté takhle pravidelně obcházejí parkoviště na veřejných místech.
3: Když třeba jedou na výlety, tak si dávají pozor, ale můžou tam třeba nechat bundu nebo prázdnou tašku.
2: V minulosti už třikrát zloději vykradli auto třeba Gabriele Krátké, která také přijela do Mělníka na výlet.
4: Oni šli jako přes okýnko, my jsme měli alarm, všechno, ale prostě nějak to vypojili a byly vytlučený okýnka, vlastně boční.
2: Rozbitá okna byla podle ní větším problémem než ztráta konkrétních věcí.
4: Škoda na tom autě určitě byla větší, protože to byla tenkrát celka nová oktávka, takže ta škoda byla jako mnohonásobně větší než ty ukradené věci z toho vozu.
2: Přesně před takovými případy policisté řidiče varují v rámci kampaně Auto není trezor.
4: Já doma si vždycky dám do kufru všechno to, co potřebuju sebou, zavřu to a pak už mám u sebe jenom takhle baťoch nebo kabelku.
2: To je podle policie správný postup. Lidé často chybují tím, že si věci do kufru dávají až na místě, kde parkují.
5: Tak a tady to v pořádku není.
2: Říká druhá z dvojice policejních preventistek, se kterými auta v Mělnici obcházíme, Markéta Jónová.
5: Tady je na zadním sedadle nechaná igelitová taška, batoh, takže i to může přilákat potenciálního zloděje.
2: Za první pololetí letošního roku zaznamenala policie ve Středočeském kraji 141 případů vloupání do aut. Meziročně je to o 8 méně. Z Mělníka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Teď se pojďme podívat aktuálně do provozu s Jardou Kollerem.
6: Hezké odpoledne na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové na 20 minut. Na jižní spojce před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krč na více než 10 minut. Ve Vilzonově se kolony protáhly, jsou v obou směrech a v celé délce kvůli omezením na Hlávkově mostě a na IP Pavlova zpoždění 20 minut. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, po pojíždí se v Olešovičkách nebo Povltavské k Blance. V tunelu Brázovka směrem na Barandovský most čekejte kolonu, je to kvůli ucpanému sjezdu na Radlickou, tam je omezení. Dejte pozor, brzdí se už ke konci Strahovského tunelu. A v Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem i Bílou.

0: Benson Boone v 16 hodin u nás na rádiu Praha. Přesně v tu dobu je tady také Mirek Kasan se zprávami. No a půjdeme na ruzyňské letiště a také do Ameriky versus s Kanadou. Mirku, vítej.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne. Odboráři na ruzyňském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost. Vadí jim výběr nového předsedy představenstva. Praha 12 upraví víc než 20 stání pro kontejnery na odpad. Chce tím zlepšit vzhled i bezpečnost ulic. Americký prezident Trump oznámil uvalení 50% cla na kanadské zboží. Kanada zvažuje odvetu. A zítra ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 stupňům.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře ruzyňského letiště Vlasta Pallová.
3: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: To ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště Václava Havla je v provozu bez omezení. Praha 12 chce vybudovat podzemní kontejnery. Radnice vybrala 21 míst, kde odpadní nádoby dlouhodobě stály na chodnících, v zeleni nebo na okrajích silnic. Podle místostarosty Prahy 12 Vojtěcha Mikuláše z ODS bude obnova míst stát více než 9,5 milionu korun.
4: Díky chytrému přemístění kontejnerových stání se na řadě místech podaří vytvořit nová parkovací místa, aniž by se zhoršila dostupnost kontejnerů pro obyvatele i úklidové firmy.
1: Spojené státy americké uvalí 50% cla na zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod.
5: Kanadský premiér Mark Carney zavedení cel označil za jednostranný akt, který porušuje vzájemnou obchodní dohodu. Je ale připraven s Bílým domem dál jednat. Cla začnou platit za 30 dní a budou se týkat spotřebitelského zboží, jako jsou například hokejky, víno či cement. Nebudou se ale vztahovat na dovoz energií nebo kritických minerálů. Trump použil k zavedení cel paragraf z roku 1930, který žádný prezident nepoužil přes 70 let. Trump si novinářům stěžoval, že by Kanaďané měli Američanům uhradit škodu za kous z požáru kanadských lesů. Ten už druhý týden sužuje severovýchod Spojených států. Přímo v dekretech ale kouř nezmiňuje. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Kajakáře a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajak krosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na světovém šampionátu ve vodním slalomu týmové závody a kvalifikace. Teplota má v americkém Oklahoma City vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Reprezentant Vít Přindiš věří, že ho parné počasí nepoznamená.
6: Pár tréninků jsme měli v té největší teplotě, kdy to šahlo ke 40, ta voda tady hodně teplá, to tělo se trošku začne vařit, nicméně neměl jsem žádnou jako krizovou chvíli, že bych se cítil nějak úplně jako špatně. Doufám, že těch 6 týdnů, co jsem tomu věnoval té přípravě, hlavně právě směrem k tomu teplu, snad pomůžou a pomohli i v tom, že jsem se tady líp aklimatizoval, ale uvidíme až v tom závodním zápřehu.
1: Závodit se začne už za chvíli. Kromě Přindiše, Krejčího a Bekové pojedou ještě Prskavec, Hilgertová a Bára Galušková. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno, kránu se většinou vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je to také pohled na silnice a ten nám zajistí Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je tradičně obousměrně silný provoz před Ořechem. Popojíždí se od dálnice D5 i od Lohkovského tunelu zdržení 15 minut. Stále regulují provoz směrem na letiště. V ulici k Barandovu je před nájezdem na okruh fronta téměř od akvaparku na více než 10 minut. Regulují provoz na Městském okruhu v obou směrech. Před vjezdy do tunelů se tvoří kolony. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most je ucpaný výjezd na Radlickou. Kavuli výkopu za tunelem pomalu se jede už ze Strahovského tunelu. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech a v celé délce kvůli omezením na Hlávkově mostě a na IP Pavlova zpoždění 20 minut. Ve spojovací se jede krokem z Jarovan za Novovysočanskou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na více než 10 minut. Následně pojedete pomalu i na jižní spojce před Barandovským mostem a na Novopatské směrem na D8 se popojíždí v celé délce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Již je 202. krásné odpoledne v tomto roce. No a navíc 21. červencové. Kdo s námi bude trávit následující čas? Například UDG.

0: tuhle hodinu začíná dáma, která před pár dny koncertovala na Colors of Ostrava a Čechy má velmi ráda LP.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: David Guetta a Cher společně u nás na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Je 16:17. No a za pár hodin, krátce po 9. hodině, se můžete těšit jako každé úterý na 80. No a dnes konkrétně přijdou se svými legendárními hity U2, Mike Oldfield, Bananarama, Beastie Boys, Stefani, Tango, Slade, George Harrison a k tomu ještě třikrát Sting z alba Nothing Like The Sun. Retro na 107.1 FM a v DAP+ po zprávách v 21 hodin. Užijte si ho. Praha je nej.
1: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné Canaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století.

0: A Jarda Koller se na první dobrou zaměří na Pražský okruh. Co se tam děje, jak dlouho se řidiči zdrží?
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je tradičně obousměrně silný provoz před Ořechem. Popojíždí se od dálnice D5 i od Lochovského tunelu zdržení 15 minut a stále také regulují provoz směrem na letiště. V ulici k Barandovu před nájezdem na okruh je fronta od akvaparku na více než 10 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. Před vjezdy do tunelu se tvoří kolony. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most je ucpaný výjezd na Radlickou kvůli výkopu za tunelem. Pomalu se jede už ze Strahovského tunelu. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech v celé délce kvůli omezení na Hlávkově mostě a na IP Pavlova zpoždění 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na více než 10. Následně pojedete pomalu i na jižní spojce před Barandovským mostem. A na mostě Legií a u Národního divadla je dopravní omezení kvůli opravě tramvajové trati. Provoz kolem Národního divadla a Národní třídy kolabuje. Stojí Divadelní ulice, Národní v obou směrech, jen cesta od Národního divadla na Uhelný trh trvá zhruba půl hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Týdne.
4: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the Way You Are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
3: Hit týdne.
4: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
5: Tady si mi zpívá.
4: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6 vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A 1. místo opět Botox a Pyžamo.
3: Hit týdne.
4: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme pro vás zprávy v 16.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněn. Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 41 korun a 61 haléř. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku ji po víkendu tankovali o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů za litr. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v Dyji se teď přirozeně obměňuje a znovu funguje fotosyntéza. Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftohaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších lidí je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. V Lipecku, jihovýchodně od Moskvy, podle telegramového portálu Astra, hoří elektrárna. Tenistka Tereza Valentová prošla do druhého kola pražského turnaje WTA. Australenku Honovou porazila 2-0 na sety. Úvod akce zvládla i Nikola Bartuňková, která vyřadila Číňanku Yuan Yue po setech 3-6, 6-4 a 6-1. Laura Samson naopak vypadla. Australance Jointové podlehla 1-2. V Praze bude zítra ráno jasno, během dopoledne ale začne přibývat oblačnosti, která ojediněle může přinést i slabé přehánky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 22 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Kohler s námi jde na Pražský okruh nebo do ulice k Barandovu. Tady všude je zdržení a nejen tam.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je tradičně obousměrně silný provoz před Ořechem. Po pojíždí se od dálnice D5 a směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech a zpomalíte už za Jesenicí. V ulici k Barandovu je před nájezdem na okruh Fronta od akvaparku na 15 minut. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most je ucpaný výjezd na Radlickou kvůli výkopu. Za tunelem pomalu se jede už ze Strahovského tunelu. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech v celé délce kvůli omezením na Hlávkově mostě a na IP Pavlova zpoždění 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na více než 10 minut. Následně pojedete pomalu i na jižní spojce před Barandovským mostem, a to už od magistrály. Na Novopatské směrem na D8 se popojíždí v celé délce a na mostě Legií a u Národního divadla je omezení kvůli opravě tramvajové trati. Provoz kolem Národního divadla a Národní třídy kolabuje, kolony se nehýbou. Stojí Divadelní ulice, Národní v obou směrech. Z Národní se navíc nedá jet přímo na most Legií. Musí do ulice Karolíny Světlé. Pokud nemusíte do oblasti, vůbec nevýjíždějte. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. No a my se podíváme už za 10 minut na pražské typy Jirky Štefla.

0: Florian Burstone, To Love Somebody, s vámi je Rádio Praha, je 16 hodin 45 minut a my otevíráme pražské typy Jirky Štefla.
1: Do kina za stovku? Ano, ve středu budou v kulturním prostoru Story B promítat dobový film Vlny režiséra Jiřího Mádla. Ten připomíná napínavé a utajené příběhy novinářů Československého rozhlasu. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů Mezinárodní redakce a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Na snímek Vlny se můžete za 100 korun vydat do Story B ve středu od 18 hodin. A co byste řekli na lekci Pilates v Národopisném muzeu? Cvičení probíhá převážně na podložce s využitím hmotnosti vlastního těla a je vhodné pro ženy i muže všech věkových kategorií bez ohledu na předchozí pohybové zkušenosti. Sebou si nezapomeňte vzít pouze podložku na cvičení a pohodlné oblečení. Začátek je v Národopisném muzeu ve středu v 18 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Jaké zdržení vás čeká na silnicích, Jarda Kolertový?
2: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je tradičně obousměrně silný provoz před Ořechem, popoždí se od dálnice D5 směrem na letiště, nadále regulují provoz v tunelech. V ulici k Barandovu je před nájezdem na okruh Fronta od Aquaparku na 15 minut, regulují provoz na městském okruhu v obou směrech. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most je ucpaný výjezd na Radlickou kvůli výkopu za tunelem, pomalu se jede už ze Strahovského tunelu. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech kvůli omezením na Hlávkově mostě a na IP Pavlova, zpoždění 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zůstává kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na více než 10 minut, následně se jede pomalu i na jižní spojce před Barandovským mostem. Na mostě Legií a u Národního divadla je dopravní omezení kvůli opravě tramvajové trati, provoz kolem Národního divadla a Národní třídy kolabuje. Kolony se nehýbou, stojí Divadelní ulice, Národní v obou směrech, z Národní se navíc nedá přímo jet na most Legií. Pokud můžete, oblasti se vyhněte. Ucpané je také pravé nábřeží, stojí se v koloně od Rudolfína až k Tančícímu domu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
3: Praha žije.

0: A jsou tady zprávy na 17. hodinu, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, vítám u mikrofonu Petra Zajíčka. Policie zasahuje v budově pražského magistrátu, zadržela dvě osoby. Nový systém e-turista by měl být podle Prahy 1 přísnější vůči provozovatelům krátkodobého ubytování. Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Ráno bude jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti, ojediněle může slabě zapršet a naměříme nejvýš 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Podle serveru Novinky.cz se zajímala o odbor pozemních komunikací. Zásah potvrdil mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle něj zatím nikomu nebylo sděleno obvinění. Podle zdroje Novinek.cz přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Server Seznam zprávy uvádí, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Mluvčí pražské policie Jan Rybanský bez dalších podrobností potvrdil, že byly zadrženy dvě osoby. Praha 1 chce zpřísnit pravidla pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb. Nový systém e-turista by podle radnice měl umožnit účinnější kontrolu provozovatelů a zamezit zveřejňování nelegálních nabídek. Stanovisko zastupitelů první městská část předložila Ministerstvu pro místní rozvoj. Elektronický systém e-turista je součástí novely zákona o cestovním ruchu. Má zjednodušit plnění zákonných povinností ubytovatelů a zároveň usnadnit kontrolu ze strany státu a obcí. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
3: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkáme, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletonu společně s Francií, Velkou Británií, možná Švédskem, a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
4: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Krise Kollertna přináší spolupráce s ČEZem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha si dnes telefonoval se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z Motoristů Sobě. Poděkoval mu za českou podporu Ukrajiny, hlavně za příspěvek zhruba 7 milionů dolarů, což je v přepočtu skoro 150 milionů korun do fondu PURL, ze kterého Ukrajina nakupuje zbraně. Poděkoval také za trvalou podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie. Ministři Sibiha a Macinka taky probrali pomoc ukrajinské energetice v vzájemně výhodné obranné partnerství a české investice do rekonstrukce Ukrajiny. Tereza Valentová postoupila jako pátá česká tenistka do druhého kola turnaje WTA v Praze. Australanku Priscilu Honovou porazila 6-3 a 6-1. Nikola Bartuňková musela v prvním kole duel s Číňankou Yuan Ye otáčet. Po prohraném prvním setu 3-6 získala zbylé dva poměrem 6-4 a 6-1. 18-letá tenistka Laura Samson do druhého kola turnaje v Praze nepostoupila. S Australankou Mayou Jointovou prohrála 4-6, 6-3 a 2-6. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno, kránu se většinou vyjasní. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno, během dopoledne ale začne přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem od dálnice D5 na 20 minut i od Vestce ze 3. kilometru také na 20 v osobních autech. V ulici k Barandovu je před nájezdem na okruh fronta od Aquaparku na 15 minut. Regulují provoz v tunelech na Městském okruhu v obou směrech. Z jižní spojky od magistrály se tak táhne kolona až k tunelu Mrázovka. Plné jsou příjezdy do Vysočan ze všech stran Kolbenovou, Sokolovskou a Vysočanskou ulicí. Stále nedobrá je situace kolem Národní a Národního divadla kvůli uzavírce na mostě Legií. Kolony se nehýbou. Dlouhé kolony jsou na pravém nábřeží k Tančícímu domu od Vyšehradského tunelu v opačném směru od Rudolfína. Je to na desítky minut. Radlická po pojíždí z Valtrovky k Dobříšské a Vilzonová je ucpaná více směrem do Holešovic. Po pojíždí se už z Legerovy od Anglické až k Hlávkovu mostu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Regard a Years and Years. Linkin Park. A bude tady Cyril. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké úterý.

0: Tak to byly Linkin Park na rádiu Praha. Teď už nabídka toho, co budete moct dnes poslouchat po 9. hodině večerní. Tak máme úterý a to znamená, že v našem speciálu hudebním to bude návrat do 80. jako každé úterý. Ano, bude tady naše pravidelné retro. Tentokrát třeba s kapelou U2, Mikem Oldfieldem, bude tady Bananarama, Irene Cara, skupina Beastie Boys, Tiffany, taky Slady, George Harrison a k tomu hned třikrát Sting z jeho skvělého alba Nothing Like The Sun a za československou hudební scénu tehdejší doby z 80. skupina Tango kolem Mirka Imricha. No, je to opravdu hodně různorodé, to retro dnešní, stylově, ale jak se říká, pro každého se něco prostě najde. Máte-li rádi muziku z 80., tak rozhodně poslouchejte dnes po 9. večerní tady u nás na Rádiu Praha. A teď se opět podíváme na pražskou dopravu, kterou stále sleduje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem od dálnice D5 na 20 minut i od Vestce ze 3. kilometru. Je to kvůli regulaci provozu, tam stojí hlavně kamiony. V ulici k Barandovu je před nájezdem na okruh fronta od akvaparku na 15 minut. Hradlická popojíždí z Valtrovky k Dobřížské. Vilzonova je ucpaná více směrem do Holešovic, popojíždí se z Legerovy od Anglické až Hlavkovu mostu, tam je omezení, je to na více než 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, jen z jižní spojky od sjezdu na Krč se tak táhne kolona až k tunelu Mrázovka. V Kolbenově směrem do centra je kolona před Vysočany na více než 15 minut, je to před křižovatkou s Frejovou. Stále nedobrá situace je kolem Národní a Národního divadla kvůli uzavírce na mostě Legií, kolony se nehýbou a dlouhé fronty jsou na pravém nábřeží k tančícímu domu od Vyšehradského tunelu v opačném směru od Rudolfína, je to stále na desítky minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Skvělá britská formace Muse na rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba to, že v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, námitky odmítá. Nad Prahou zítra v 11:30 dopoledne přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Půjde o cvičný let související se slavnostním předáním funkce velitelství pro operace na Vítkově. Informovalo o tom krajské vojenské velitelství Praha. Nejedná se o mimořádnou ani bezpečnostní událost. Veřejnost může při průletu stíhaček zachovat klid. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bosse Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Českému rozhlasu potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Policejní mluvčí Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. Maďarští policisté zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to oznámili na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fidesu a jeho databázy. Podle webu Telex policisté zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková přejde o srpnový evropský šampionát v Birminghamu. Je totiž těhotná, jak dnes informoval v tiskové zprávě Atletický svaz. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu se ale po porodu chce vrátit. V Praze bude zítra ráno jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, přiblíží Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je stále silný provoz před Ořechem od dálnice D5 na 20 minut i od Vestce ze 3. kilometru, tam stojí hlavně kamiony. V ulici k Barandovu je před nájezdem na okruh fronta od akvaparku na 15 minut, Radlická popojíždí z Valtrovky k Dobříšské, Vilzonova je stále ucpaná více směrem do Holešovic, popojíždí se z Legerovy od Anglické až k Hlavkovu mostu, je to na více než 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, z jižní spojky čekejte nesouvislou kolonu od magistrály až do Dobříšské ulice. V Kolbě nově do centra je kolona před Vysočanskou na 10 minut. Stále nedobrá je situace kolem Národního divadla. Kvůli uzavírce na mostě Legií kolony se příliš nehýbou. Dlouhé fronty jsou na pravém nábřeží k Tančícímu domu od Vyšehradského tunelu v opačném směru od Rudolfína. Je to stále na desítky minut a z Žitné se jede krokem téměř od magistrály přes Karlovo náměstí až za Jiráskův most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A už za chvilku si s naší létající redaktorkou Monikou představíme v našem seriálu tohoto týdne sport, který je spojován s pánskými rozlučkami, tak si na to počkejte.
4: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček. Petr Zajíček.

0: Skvostný hlas Američanka Alicia Keys na rádiu Praha. No a my se teď přesouváme za jedním pro někoho určitě netradičním sportem. Znáte pravidla fotbal golfu a už jste ho třeba někdy hráli? Naše létající redaktorka Monika šla zjistit o této hře víc.
1: Je to jako kdyby minigolf, to znamená, musíme se z odpaliště dostat do jamky. Počet kopů se zapisuje do skorkarty.
2: A vždycky teda vyznačeno to odpaliště, odkud se má jako kopat a na kolik kopů to je, tak to se zapíše. I kolik těch bodů je?
1: Standardně stejně jako na minigolfu, maximálně 6. Pokud to někdo nedá na 6, napíše se 7 a pokračuje dál, aby nezdržovali další skupiny, které jdou za ním.
3: Sdělil mi správce Pirátí zátoky pan Tomáš Kužela. Také jsem se dozvěděla, že existuje několik typů hřišť.
1: My tady máme takový osobitý typ. Na umělý trávě zkrácený jamky máme jich 27. Fotbal golf se dá hrát i na klasickém golfovém hřišti. Samozřejmě potom je to spíš pro dospěláky, chlapy, který opravdu umějí kopnout do dálky, protože potom ty dráhy můžou být 400-500 metrů dlouhé. Takový nejběžnější typ jsou fotbal golfy někde na louce, kde se potom ty vzdálenosti pohybují třeba do 150 metrů.
3: Fotbal golf v Modřanech je převážně pro rodiny s dětmi. Vzdálenosti jsou tam menší a jde spíše o pilování techniky. Na stanovištích musíte překonat různé překážky.
1: Máme tady jednu, kde máme takovýho šneka. Nejdřív se musíte trefit do nájezdu do toho šneku. Ono se to tam otočí takový loop a pokračuje to dál k jamce.
2: Koukám, i tady je nějaká síť, takže to musí kopnout nad nebo pod tou sítí vedle.
1: Ta síť ze spoda je volná, takže může jako kdyby přes ní, ale zpomalí ho to, nebo může přes ní, nebo bokem.
2: Je to stupňovaný teda od nejlehčí jako překážky po nejtěžší?
1: Ne, určitě ne. Je to na střídačku, střídají se lehčí, těžší jamy.
2: Jak dlouho zabere ta hra?
1: Plus minus hodinu. Samozřejmě, když je plný počet ve flightu nebo v té skupině, tak to půjdete přes hodinu. Pokud půjdou dva, tak to samozřejmě proběhne rychlejší.
2: A kolik je ten plný počet? Je to jako u minigolfu?
1: No, je to stejně. Ty scorekarty jsou identické. Jsou to 4 lidi maximálně do skupinky.
2: Jaké různé překážky, s čím se dá pracovat vlastně u toho fotbal golfu? Vidím tady, máte nějaké dřevěné překážky, sítě. Co ještě další?
1: První je samozřejmě modelace toho terénu. Někdo zvolí překážky třeba z palet, nebo někdo z kamenů, někdo použije pneumatiky, někdo prostě dřevo, pískové překážky, takzvané bankry, stejně jako na golfovém hřišti.
3: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Praha žije sportem. A žijeme také dopravou, každých 15 minut po celý den pro vás máme aktuální informace, jak to vypadá, řekne Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště se na mostě mezi tunely srazilo osobní auto a kamion. Na 10,5 kilometru blokují pravý a prostřední pruh. Kolo na odvestce tak ještě více zpomalí k Ořechu. Čekejte půl hodinu navíc. Na okruhu se jede pomalu i od dálnice D5. Za Ořech je to na 20 minut. V Praze je stále dopravní špička, regulují provoz v tunelech v obou směrech. Na jižní spojce se jede pomalu od magistrály v nesouvislé koloně až k Mrázovce. Před tančícím domem stojí dlouhé kolony od Vyšehradského tunelu, od Rudolfína i ze Žitné od křižovatky se Štěpánskou. Je to vše na desítky minut. Vilzonova je stále plná v obou směrech. Na Národní a v širším okolí zůstávají nehybné kolony kvůli omezení na mostě Legií. Počítejte s dlouhým zdržením. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak to byla vzpomínka na skvělou Whitney Houston. Jsou tady zprávy na 18. hodinu a ve studiu opět kolega Mirek Kasan. Mirku, tak teď už příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer.

0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí se jmenováním nového šéfa. Pražští kriminalisté zadrželi muže podezřelého ze znásilnění, vloupání a loupeže. Policie hledá další oběti. Chorvatští meteorologové varují před silnými bouřkami a větrem, zejména v okolí Splitu. A v Praze bude zítra ráno většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 stupňům.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Kriminalisté v Praze zadrželi 48letého muže podezřelého ze znásilnění, vloupání a loupeže. Momentálně je ve vazbě. Za stejné trestné činy byl odsouzen i v minulosti a je proto v podmínce. Případné další oběti jeho chování se mají přihlásit na linku 158, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Dle zjištěných skutečností se zadržený muž mohl dopustit i trestného činu loupeže, kdy měl oslovit dvě mladé dívky a vyžadovat od nich vydání finanční hotovosti s nožem v ruce. Tyto dvě dívky však nic neoznámily na linku 158 a detektivové prosí, aby tak učinili, jelikož jejich výpověď může ve vyšetřování mít zásadní roli.
0: Nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami platí až do půlnoci v oblasti chorvatského Splitu. Podle předpovědí se mohou objevit také kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Meteorologové proto varují mimo jiné před hrozbou zasažení bleskem. Právě to se včera na pláži v Bašce stalo i české turistce, která je na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Rijece.
6: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
7: Potvrzuje za české zastupitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrůček. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i sever Dalmácie. Ve Splitu a okolí úřady varují před možným přerušením dodávek elektrické energie a uzavírkami dopravy kvůli očekávaným bouřkám a větru o síle vichřice. Lidé v regionu tohoto dalmatského města by neměli cestovat, pokud nemusí. Hrozí totiž také přívalové deště, které mohou způsobit i lokální povodně. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
0: Další postupující českou tenistkou do druhého kola turnaje WTA v Praze se stala Sára Bejlek. Nasazená trojka porazila Rusku Annu Blinkovovou po setech 7-6, 3-6 a 6-1. Přes první kolo na štvanici prošly taky Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. Neuspěly naopak Laura Samson a Jana Kovačková. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, kránu se většinou vyjasní. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A jaká je doprava po 18. hodině, řekne Jarda Koller.
9: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště se na mostě mezi tunely srazilo osobní auto a kamion. Blokují pravý a prostřední pruh. Na místě policie vozidla zanedlouho odstaví. Kolona od Vestce ze druhého kilometru je na více než 20 minut. Na okruhu se jede pomalu i od dálnice D5 za Ořech. Je to na 20 minut. Neregulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Na jižní spojce se jede pomalu od sjezdu na Krč až k Mrázovce. Před tančícím domem stojí kolony z Výtoně, od právnické fakulty i ze Žitné, od křižovatky se Štěpánskou. Je to stále na desítky minut. Vilzonova je nadále plná v obou směrech. Na Národní a v širším okolí zůstávají nehybné kolony kvůli omezení na mostě Legií. Počítejte s dlouhým zdržením. Novopatská je ucpaná směrem na Kbelskou v celé délce a v Kolbenově do centra postojíte od Kbelské až k Vysočanské více než 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
11: Pražský update.
12: Pražští hasiči.
13: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
14: V Praze nepojede o víkendu metro.
15: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
11: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
8: V dnešním pražském updateu vás pozveme na výstavu do galerie Portheimka. Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Vše probereme v dnešním pražském updateu. A majitelé nebo třeba společenství vlastníků historických budov v hlavním městě si budou moci zažádat o dotaci na opravu oken, střech a fasád. Za chvíli si k tomu řekneme víc. Já jsem Petr Zajíček a přeji pěkný večer.
11: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Praha chce v příštím roce finančně podpořit opravy historických domů a kulturních památek. Poskytne to lidem desítky milionů korun. Co všechno bude možné z dotací financovat, nám řekne redaktor Mikuláš Vochoska. Hezký den.
1: Hezký den. O peníze budou moci požádat vlastníci, kteří spravují nějakou historicky významnou budovu v pražských památkových rezervacích a památkových zónách. Peníze bude možné využít například na opravy fasád, střech, oken, dveří nebo na restaurování soch, oltářů či dalších památkověcných prvků. Město přispěje také na úpravu interiéru, ale to jenom za předpokladu, jsou-li veřejně přístupné. Magistrát na tento projekt vyčlenil zhruba 840 milionů korun a dotace může pokrýt až 65% uznatelných nákladů na opravu.
0: Kdo bude moci o podporu požádat a vztahují se dotace i na práce, které už začaly?
1: Tak zažádat budou moct například soukromí vlastníci, církve, spolky, nadace nebo společenství vlastníků. Musí jít o historickou budovu v hlavním městě s plánovanou opravou na příští rok. Výjimečně bude možné získat podporu i na projekty, které byly zahájeny už po 1. červenci letošního roku. Cílem je motivovat vlastníky k průběžné péči o historicky cenné objekty a zabránit jejich dalšímu chátrání. Hlavní město chce, aby takové budovy byly zejména v centru metropole v dobrém stavu a neohrožovali kolem jdoucí.
0: A ještě, kdy se budou moci zájemci hlásit?
1: Lidé se budou moct přihlásit už od zítřka. Samotný příjem žádostí je plánovaný na začátek příštího roku, aby vlastníci mohli s opravami začít co nejdříve během stavební sezóny. Hlavní město také připravilo speciální semináře pro vlastníky, kteří s podáváním žádostí o dotace nemají zkušenosti, a pomůže jim tak vše správně vyplnit a zajistit všechny potřebné dokumenty. Semináře se budou konat na konci července, srpna a na začátku září. Lidé se tam budou moct přihlásit na stránkách hlavního města.
0: Říká redaktor Mikuláš Vochoska. Děkujeme za informace. Hezký zbytek dne.
1: Díky, naslyšenou.
2: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď už dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště na mostě mezi tunely řeší nehodu, blokují už jen pravý pruh. Kolona od vestce ze druhého kilometru je na více než 20 minut. Na okruhu se jede pomalu i od dálnice D5 za Ořech, je to na 15 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Na jižní spojce se jede pomalu od sjezdu na Krč až k Mrázovce. Před tančícím domem stále stojí kolony z Výtoně a také od právnické fakulty, je to na desítky minut. Vilzonova je nadále plná v obou směrech. Na Národní a v širším okolí zůstávají nehybné kolony kvůli omezení na mostě Legií, počítejte s dlouhým zdržením. Novopatská je ucpaná směrem na Kbelskou v celé délce a v Kolbenově do centra postojíte od Kbelské až k Vysočanské více než 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jenom asi u 5 ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za tak závažný trestný čin by totiž podle nich měl pikat i po delší době.
2: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
3: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
4: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek obstelem.
2: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhují ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
5: Zájem společnosti i oběti na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
2: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
2: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
7: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
2: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
8: Protože nikdy není zřejmé, zda k promlčení skutečně došlo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
2: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte úterní pražský update a teď už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. Policie zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Podle serveru Novinky.cz se zajímala o odbor pozemních komunikací. Mluvčí pražské policie Jan Rybanský bez dalších podrobností uvedl, že byly zadrženy dvě osoby. Zásah potvrdil mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle něj zatím nikomu nebylo sděleno obvinění. Radomír Lašák se od počátku srpna stane předsedou představenstva letiště Praha. Dnes to potvrdilo ministerstvo financí. Odborové organizace na letišti jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Chtějí počkat na kroky, které nastanou po 1. srpnu. Pražská policie pátrá po muži, který je zřejmě spojen s případem podvodu s falešným policistou a způsobil škodu ve výši několik set tisíc korun. Policie zveřejnila jeho fotku a prosí veřejnost o spolupráci. Dnes to uvedla na webu. Podobným způsobem nedávno připravili podvodníci správu nemovitostí Hradce Králové o 640 milionů korun. Jednorázové jízdné na Petřínské lanovce od září zdraží. Stát bude rovnou 100 korun. Před zavřením lanovky v roce 2024 to bylo 60 korun. Novou cenu schválila městská rada. Pro cestující s dlouhodobým kuponem pražské integrované dopravy se nic nemění. Lanovka začne znovu jezdit letos v září. Cestující budou vozit dva nové vagóny, které teď dopravní podnik testuje. V pražské Vinoři město obnoví část zámecké zdi, která se zbortila po přívalových deštích v roce 2019. Dělníci taky na místě vybudují chodník a přesunou lampy veřejného osvětlení. Magistrát za stavební práce zaplatí víc než 5 milionů korun. Podle starosty Vinoře Michala Biskupa z hnutí STAN začnou opravy v příštích týdnech a hotové by měly být do konce roku. V Praze bude zítra ráno většinou jasno, během dopoledne ale začne přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat mezi 22 a 24 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A situaci v pražské dopravě stále sleduje Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště na mostě mezi tunely na 10,5 kilometru řeší kolizi kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh, zbytky kolona čekejte za Vestcem, zdržení kolem 10 minut v osobních autech. Na jižní spojici je před Barandovským mostem kolona na necelých 10 minut. V silném provozu se jede i dál do Břížskou k Mrázovce. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, navíc za vjezdem do tunelu stojí v pravém pruhu porouchané auto. Ve Vilzonově stále velmi silný provoz v obou směrech, směrem z centra se jede krokem v celé délce do centra od Florence na IP Pavlova. Před tančícím domem stojí kolony. Z Vítoně a také od Rudolfína je to na desítky minut. Na Národní a v širším okolí zůstávají nehybné kolony kvůli omezení na mostě Legii. Počítejte s dlouhým zdržením, je to kvůli stavbě opravy tramvajové trati. Nová Povltavská je ucpaná směrem na Kbelskou v celé délce a v Kolbenově do centra se popojíždí před Vysočanskou přes 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Máme 21. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungman. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
5: Paní Dautfajerová.
6: Milady, jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
4: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
6: To obrovské drahé auto patří vám, no ne? Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
4: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.
1: Rádio Praha.

0: Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilián Ignác Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba Letohrádek Pordheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam byla vernisáž výstavy Dobrý den, pane Dietzenhofere.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu, a jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka, takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Pordheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A teď opět pražská doprava a Jarda Koller.
5: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu směrem na letiště nadále ještě chvílemi regulují provoz osobními auty. Čekejte za Ohřech 10 minut navíc. Ve Vilzonově je silný provoz v obou směrech. Popojíždí se od hlavního nádraží na Hlávkův most, v opačném směru od Bulhara na IP Pavlova. V ulici Jana Želivského je fronta před ohradou od Hřbitovů. Novopatská směrem na D8 je nadále plná kvůli opravám ve Kbelské. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské stojí auto kvůli defektu. Blokuje pravý pruh a provoz už to výrazně ji nekomplikuje. Radlická je plná v obou směrech z Valtrovky k Dobříšské a také z Anděla, a pokud můžete, vyhněte se oblasti kolem Národního divadla. Z Národní se nedá vyjet na nábřeží a okolní ulice jsou ucpané. Je to kvůli opravě tramvajové trati. Kolony spíše stojí, než jedou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
7: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru? Nebo hit 80. Tango a elektrický bar? Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: pojďme se ještě podívat aktuálně na počasí. Tak bude většinou oblačno a v noci opět chladno. Teploty poklesnou na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích Prahy jenom 7 stupňů Celsia. No a zítra během dne teploty vystoupí na stále neletních 22 až 24 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak tolik pařížští Offenbach a Nick Waterhouse. Máme 19 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil do vysílání Mirek Kasan, ten už je ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer. Policie zasahovala na pražském magistrátu, zadržela dva lidi. Zítra předpolednem přeletí nad Prahou vojenské stíhačky, souvisí to se slavnostním aktem na Vítkově. Rumunsko řeší úder na nákladní loď u svého pobřeží, Bukurešť i Kyjev z něj viní Rusko. Ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti, ojediněle může slabě zapršet a naměříme nejvýš 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté dnes zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něj zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněn.
3: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
1: Nad Prahou zítra v 11:30 dopoledne přeletí stíhací letoun JAS-39 Gripen. Lidé tak mohou zaznamenat zvýšený hluk. Podle krajského vojenského velitelství Praha půjde o cvičný let, související se slavnostním aktem na Vítkově. Gripeny nad Prahou poletí od východu přes Běchovice, Dolní Počernice a Žižkov, následně zamíří přes Pražský hrad a zpět do Pardubic po trase Podolí, Nusle a Hostivař. Veřejnost má při průletu stíhaček zachovat klid. Nejedná se o mimořádnou ani bezpečnostní událost. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Pavla Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu ústavního soudu doporučuje, aby žalobu Petra Pavla zamítlo. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu, potom co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře, čímž mu podle jeho názoru upírá ústavní pravomoci. To Babišův kabinet odmítá. Po zásahu nákladní lodi u rumunského pobřeží jsou zraněni tři námořníci, oznámil to rumunský prezident Nikušor Dan. Podle něj incident souvisí s válkou na Ukrajině. Kyjev i Bukurešť z úderu na tanker plující pod liberijskou vlajkou obvinili Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Loď mířila z egyptské Alexandrie do ukrajinského přístavu Rieny. Po zásahu na palubě vypukl požár. Rumunští záchranáři evakuovali celou posádku na pevninu. Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel suverénní lídr průběžného pořadí a obhájce titulu Tadej Pogačar ze Slovinska. Třetí byl Dán Matias Kilmose. Z trojice českých závodníků byl nejlepší na 28. místě Jakub Otruba. Matias Vacek obsadil 68. příčku a Pavel Bittner dojel do cíle 26 km dlouhé trati v okolí Ženevského jezera na 160. místě. Evenepoel mírně snížil Pogačarův náskok v čele průběžného pořadí. Slovinec má ale před závěrečnými pěti etapami náskok 4 minut a 32 sekund. Tour dnes naopak skončila pro Evenepoela týmového kolegu Němce Floriana Lipovice, který musel odstoupit kvůli zranění po ošklivém pádu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, k ránu se většinou vyjasní. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí ke 22 až 24 stupňům.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace a Jarda Koller.
5: Hezký večer na pražském okruhu směrem na letiště. Nadále ještě chvílemi regulují provoz v tunelech osobními auty. Čekejte za Ořech 15 minut navíc. Ve Velzonově je silný provoz v obou směrech, popojíždí se od Bulhara na Hlávku v Most. Ve směru do centra je situace o něco lepší. Foliciane Želivského je fronta před ohradou od Olšanské. Novopatská směrem na D8 je nadále plná kvůli opravám ve Kbelské. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské stojí auto kvůli defektu, blokuje pravý připojovací pruh, je to bez kolony. V Radlické se jede krokem z Anděla k Dobříšské a pokud můžete, vyhněte se oblasti kolem Národního divadla. Z Národní se nedá vyjet na nábřeží a okolní ulice jsou ucpané, je to kvůli opravě tramvajové trati. Na mostě Legií se dá jet pouze směrem k divadlu. Šťastnou cestu a dobrý večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Baby, won't
0: you stay for a minute, stay for the day. A tady už je hudební menu po 19. hodině. Leony a Callum Scott. No other lover drives me insane. Sombr. Společně David Guetta a Sam Martin. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha příjemný večer.

0: Temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů nebo Erbenovou kyticí. Na ten láká česká videohra Scarlet Deer Inn, která dnes vychází po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games nejvíce zaujme na stroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a hudebním doprovodem.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji. Každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklorem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Tak tolik Dido na Rádiu Praha. Tak včera večer po 9. hodině jsme vám odehráli vámi hlasovaný vinyl, a sice novou desku Rolling Stones. No a ode dneška tím pádem na Facebooku jede nové hlasování, a co tentokrát tedy můžete podpořit, jaké LPčko. Tak příští pondělí, to už bude poslední červencové pondělí 27.7. si večer po 9. pustíme buď to absolutní novinku Michala Pavlíčka, album se jmenuje Na obzoru, a je to novinka, kterou si Michal Pavlíček nadělil ke svým kulatým 70. narozeninám. A nebo si dáme naopak absolutní klasiku 40 let zpátky, první album skupiny Tango Elektrický bál. Kromě titulní, tam najdete třeba další zásadní Co s tím sklem, asi největší hit kapely a třeba Chtěla jsi to vidět, skladba, která se s hororovým klipem dostala do tehdejší sledované hitšerády pánů Šípa a Uhlíře. A je to vůbec takové zajímavé album a někteří kritici říkají, že to je vlastně to první a nejlepší album skupiny Tango. Připomínám, že tato formace fungovala pouhé 4 roky. Ano, je to tak, pouhé 4 roky, za 4 roky vydali 3 dlouhohrající desky. Takže Michal Pavlíček příští pondělí anebo skupina Tango. Je to na vás. Hlasujte hlavně na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak tolik Prince na Rádiu Praha. Teď už je čas na pražské tipy, které připravil do vysílání Jirka Štefl.
1: Do kina za stovku? Ano, ve středu budou v kulturním prostoru Story B promítat dobový film Vlny režiséra Jiřího Mádla. Ten připomíná napínavé a utajené příběhy novinářů Československého rozhlasu. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů Mezinárodní redakce a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Na snímek Vlny se můžete za 100 korun vydat do Story B ve středu od 18 hodin. A co byste řekli na lekci Pilates v Národopisném muzeu? Cvičení probíhá převážně na podložce s využitím hmotnosti vlastního těla a je vhodné pro ženy i muže všech věkových kategorií bez ohledu na předchozí pohybové zkušenosti. Sebou si nezapomeňte vzít pouze podložku na cvičení a pohodlné oblečení. Začátek je v Národopisném muzeu ve středu v 18 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Jízdenka na petřínskou lanovku bude nově stát rovnou stovku o 40 korun víc. Češku na ostrově Krk v Chorvatsku zasáhl blesk, žena je v kritickém stavu v nemocnici. Nová britská vláda premiéra Burnhama chce řešit krizi životních nákladů. Ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 stupňům.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Jednorázové jízdné na petřínské lanovce od září zdraží na rovných 100 korun. Před zavřením lanovky v roce 2024 to bylo 60 korun. Novou cenu schválili radní hlavního města. Protestující s dlouhodobým kupónem pražské integrované dopravy se nic nemění. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Bude možné si zakoupit jízdenku v automatech a samozřejmě i v předprodeji. Ale to, co je asi takovou, řekněme, novinkou, podobně jako se to týká běžného jednotlivého jízdného, i v tomto případě zavádíme zvýhodnění při nákupu jízdenky v aplikaci Pidlítačka, kde ta jízdenka bude o 10 korun levnější.
0: Lanovka na Petřín začne znovu jezdit letos v září. Cestující budou vozit dva nové vagóny, které teď dopravní podnik testuje. Dělníci v Pražské Vinoři obnoví část zámecké zdi, která se zbortila po přívalových deštích v roce 2019. Na místě taky vybudují chodník a přesunou lampy veřejného osvětlení. Hlavní město za stavební práce zaplatí víc než 5 milionů korun. Podle starosty Vinoře Michala Biskupa z hnutí STAN začnou opravy v příštích týdnech. Hotové by měly být do konce roku.
3: Nová konstrukce bude mít železobetonové jádro kvůli bezpečnosti a dlouhodobé stabilitě, ale z pohledové strany bude obložena pískovcovými kameny z původní historické zámecké zdi, aby byl zachovaný původní vzhled a památková hodnota.
0: Češku na dovolené v Chorvatsku. Včera ráno na pláži v Bašce zasáhl blesk. Žena je v nemocnici v Rijece. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Informoval o tom server Jutarni. Podle něj je česká turistka na jednotce intenzivní péče a její stav je kritický. Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domácnosti.
4: Jak řekl ministr obchodu Jonathan Reynolds, opatření má platit od 1. října. Aktuálně je sazba DPH za elektřinu 5%. Průměrná domácnost by podle ministra obchodu mohla ušetřit asi 45 liber za rok. V přepočtu necelých 1300 korun. Státní kasu bude nově držet John Healy, bývalý ministr obrany. Šéfem britské diplomacie je Ed Miliband a rezort vnitra nadále povede Šabana Mahmudová. Londýna, Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Tenistky Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do druhého kola pražského turnaje WTA. Na Live Sport Prague Open naopak vypadly Linda Fruhvirtová, Jana Kovačková a Laura Samson. Kajakářky Kateřina Beková a Amálie Hilgertová postoupily na světovém šampionátu ve vodním slalomu v Oklahomě z kvalifikace do semifinále. Neuspěla naopak Bára Galušková. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, kránu se většinou vyjasní. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích města naměříme až 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A z dopravy už momentálně nemáme hlášené žádné krizové informace, takže přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Po 20. hodině zaspívá Eva Farná. Budou tady Glass Animals. A třeba Lady Gaga. Petr Zajíček ze studia Rádia Praha přeje hezký večer.

0: Tak možná jste si právě vzpomněli po poslechu tohoto songu na slavnou Love is All Around, hodně podobný styl. Ano, jste na správné stopě, byly to taky Wet, Wet, Wet na Rádiu Praha. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají vlastně čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět více o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš.
2: Další řád, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru z obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A to 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou.
6: Praha žije
7: vědou. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
5: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
7: Praha žije.

Tak to byl 6-minutový výlet do roku 1991 s americkou Metallicou. Ano, před 35 lety tato kapela vydala single The Unforgiven. No a my se už za půl hodiny po zprávách po 9. večer dostaneme ještě o dekádu dál, tedy do 80. let minulého století, protože je úterý a tím pádem tady mezi 9. a 10. na Rádiu Praha bude pravidelné retro. A dnes to všechno odstartují U2 s hitovkou Where the Streets Have No Name z jejich skvělého alba Joshua Tree. Připomínám, že tuto skladbu záhy předělali i Pet Shop Boys a dlužno říct, že z toho udělali skvělou cover verzi, kterou ostatně můžete tento týden slyšet v našem dalším speciálu, a to Praha žije. Bude to ve čtvrtek, živák právě Pet Shop Boys. Ale pojďme zpátky k našemu dnešnímu retru. Bude tady multiinstrumentalista Mike Oldfield, dívčí skupina Bananarama. Irene Cara zaspívá ústřední melodii z hudebního filmu Flashdance. Beastie Boys zase nabídnou vypalovačku Fight for Your Right. A solově zazní ex-Beatle George Harrison. No a k tomu Sting hned třikrát z jeho druhého solového alba, poté co opustil The Police, alba Nothing Like the Sun. Z této skvělé desky nemůže chybět Englishman in New York a nebo také procítěná Fragil. No a z tehdejší československé produkce 80. let se vrátíme přesně 40 let zpátky k prvnímu albu skupiny Tango Elektrický bál a z něj si pustíme asi největší hit, který se tenkrát nejenom všude hrál, ale dostal se dokonce i do filmu Karla Kachyni Kampánové Kam jdete s Karlem Heřmánkem. A sice Co s tím sklem, takže právě tuto věc z Elektrického bálu vybral náš hudební dramaturg Petr Jungmann. Bude toho samozřejmě víc, tak pokud máte rádi muziku z 80., tak poslouchejte už za půl hodiny retro.

0: Zatímco mnoho lidí s lehčím handicapem nebo invaliditou pracuje u běžných zaměstnavatelů, lidé s těžším zdravotním postižením většinou pracují na chráněném trhu práce. Takovému zaměstnavateli stát od začátku letošního roku zvýšil maximální příspěvek. Podporu zaměstnávání OZP uvítali třeba v Charitě Vlašim.
1: Tak určitě bude potřeba z těch zbytků udělat ty klíčenky.
2: Dobře. Kristýna Hladová, vedoucí vlašimské charitní.
3: Vlastně my jsme vznikli za tím účelem, že se rozvážely obědy. Pak jsme si pořídili Dobromysl, což je náš obchod. A teďkon máme Dobrošev, což je naše chráněná dílna. A vlastně tady šijeme výrobky, které prodáváme v té Dobromysli.
2: Dáváte práci i lidem, kteří by se třeba špatně uplatňovali na trhu práce.
3: Každý můj zaměstnanec má nějaký handicap. Například roztroušená skleróza, epilepsie.
2: Já bych tady přešla i k paní Švadleně.
4: Já jsem Martina, špatně se nám hledá práce a i na míň hodin, že jo teda.
2: Na zaměstnance z OZP mohou firmy dostávat měsíční příspěvek 18 600 korun. Žádat o něj mohou společnosti, které mají takových zaměstnanců více jak 50% a jde o takzvaný chráněný trh. Na něm pracovní místa podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy přibývají.
5: Na druhou stranu já bych viděl větší podporu volného trhu práce a tam se mi zdá, že ta podpora je malá.
2: Aktuálně si zaměstnavatelé na otevřeném trhu práce mohou za zaměstnávání člověka se zdravotním postižením odečíst slevu na dani 18 000 korun za rok. Na Benešovsku je prostředníkem mezi lidmi s omezením a zaměstnavateli už přes 20 let obecně prospěšná společnost Rytmus. Její ředitelkou je Pavla Flajžancová.
6: Nám se to portfolio těch firm naštěstí rozšiřuje. Ale přáli bychom si, aby jich bylo ještě víc, protože my v tom vidíme opravdu i ekonomický přínos pro firmy.
2: Rytmus Benešov sehnal práci třeba i slečně Lence. Myslím si, že málo kdo vám na otázku, jaký jste měla den, odpoví jako Lenka.
7: Já skvělej. Protože jsem byla v práci.
2: No a co děláte v práci?
7: Uklízím a je to tam bezvadný.
2: Hlavní bariérou v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je podle Asociace personalistů malá ochota přizpůsobovat pracovní podmínky individuálním potřebám. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
8: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tolik Tata Boys na Rádiu Praha. Už jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila, a ve studiu kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Policie zasahovala v budově pražského magistrátu a zadržela dvě osoby. Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. Francie bude první zemí, která zavede zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Opatření schválil parlament. Ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti. Ojediněle může slabě zapršet a naměříme nejvýš 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie dnes zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Podle serveru novinky.cz se zajímala o odbor pozemních komunikací. Zásah potvrdil mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle něj zatím nikomu nebylo sděleno obvinění. Podle zdroje novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Server Seznam zprávy uvádí, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Mluvčí pražské policie Jan Rybanský bez dalších podrobností potvrdil, že byly zadrženy dvě osoby. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu Petra Pavla kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šáma. Mala. Lidí, kteří budou v Česku v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně přibude, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho víc než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. A podle ministra Vojtěcha toto číslo dál poroste.
3: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
1: Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září a má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Podle prezidenta Emmanuela Macrona, který zákon podporuje, bude jeho zavádění postupné. Mladiství ve Francii si od září nebudou moci na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel suverénní lídr průběžného pořadí a obhájce titulu Tadej Pogačar ze Slovinska, třetí byl Dán Matias Skelmose. Z trojice českých závodníků byl nejlepší na 28. pozici Jakub Otruba, Matias Vacek obsadil 68. příčku a Pavel Bittner dojel do cíle 26 km dlouhé trati v okolí Ženevského jezera na 160. místě. Evenepoel mírně snížil Pogačarův náskok v čele průběžného pořadí. Slovenec má ale před závěrečnými pěti etapami náskok 4 minut a 32 sekund. Tour dnes naopak skončila pro Evenepoelova týmového kolegu Němce Floriana Lipovice, který musel odstoupit kvůli zranění po ošklivém pádu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, k ránu se většinou vyjasní. Nejnižší teploty klesnou k 11 až 9, na okrajích města až k 7 stupňům Celsia. Zítra ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupně.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
4: Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace. Retro. Kompletní playlist u nás na webu. Praha, rozhlas.cz.

0: Feeling.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku. Dejte si pořádnou porci retra. Každé úterý večer v 55-minutovém speciálu na Rádiu Praha.

0: 20. let se vrátíme přesně za týden. V úterý od 21 hodin si nalaďte retro.
1: Retro na Rádiu Praha.
2: Je 22 hodin. Policie při zásahu na pražském magistrátu zadržela dnes dva lidi, prověřuje možné uplácení. Nad Prahou zítra předpolednem přiletí stíhací gripeny, souvisí to se slavnostním aktem na Vítkově. Ministr Havlíček podepsal v Británii memorandum o vzniku malých modulárních reaktorů v Česku. A ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle může slabě zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 stupňům.
3: Radio Praha. Zprávy.
2: Policisté dnes zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něj zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněn.
4: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám.
2: Nad Prahou zítra v 11:30 dopoledne přeletí stíhací letoun JAS-39 Gripen. Lidé tak mohou zaznamenat zvýšený hluk, nebude se ale jednat o mimořádnou ani bezpečnostní událost. Podle krajského vojenského velitelství Praha půjde o cvičný let, související se slavnostním aktem na Vítkově. Gripen nad Prahou poletí od východu přes Běchovice, Dolní Počernice a Žižkov, následně zamíří přes Pražský hrad a po trase Podolí, Nusle a Hostivař zpět do Pardubic. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
5: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
6: Existuje zákon o letiště. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
5: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
7: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
5: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlásil stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Šéf firmy Rolls-Royce SMR Chris Colleton řekl, že si od spolupráce s ČESem slibuje výměnu zkušeností s provozováním jaderných elektráren. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na světovém šampionátu v americkém Oklahoma City kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 dnes postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Helgertová. Vypadla jen Bára Galušková. Kajakáře i kajakářky dnes ještě čekají závody hlídek. Ve čtvrtek absolvují semifinále i finále, kam postoupí 12 nejlepších. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Kránu se většinou vyjasní. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 9, na okrajích města až na 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude většinou jasno, během dopoledne ale začne přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupně.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Hit týdne.
2: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
3: Hit týdne.
2: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
4: Tady si mi zpívá.
2: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6 vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A 1. místo opět Botox a Pyžamo.
3: Hit týdne.
2: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že půjdu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišné. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít, je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat a začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To je krásný.
1: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybrala?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše, tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takovéto slůvko zatím. Takže se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
0: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok. Je to pořád on?
2: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše. Hmm. Jsou v tom velké rozdíly. A my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, řešení, kteří mají třeba nějaké deficity, které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
2: Určitě.
1: Staráme se o něj adekvátně?
2: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
1: i to aby zdravě.
2: Samozřejmě, má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě sednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
1: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat. A je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.

0: až na dřeň.
1: Vaše práce to jsou určitě taky příběhy lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete? Který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to byla opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam ty vazby a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený.
2: No, vy jste to řekla tak jako hrozně milé, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo ne, musíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit a člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba zkonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete. Jo? Pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci. A ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
2: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, a tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.

0: na dřeň.
1: Když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměřeni vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
2: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo. Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
2: A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
1: taky mohlo odpočinout,
2: vypnul,
1: protože těch jemů, které se na něj hrnou za celý den.
2: Přesně, teď si odpočin.
1: Je,
2: je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
2: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Rádio Praha.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije. Praha.

0: vražda, ktorá otřásla Slovenskem.
1: Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
0: Rekonstrukce, důkazy, výslechy.
1: Nečakaný svedok.
0: Mimořádné pátrání po vrazích Jána a Martiny. Kuciak, druhý z letních speciálů Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: 10 let bloudění, jednooký obr, sirény i trojský kůň.
3: Do kin vstoupil očekávaný velkorozpočtový snímek Odisa režiséra Christophera Nolana.
4: The highly anticipated film is already breaking ticket sales records.
5: Převedl na plátno slavný Homérův epos.
6: Nolan ve svých filmech používá složitou technologii IMAX.
7: Velká část reakcí byla už před vydáním filmu silně negativní.
0: Megafilm letošního léta Odyssea Christophera Nolana sklízí úspěch po celém světě. Zaslouží si ovace za filmařské umění. Proč se na film snáší tvrdá kritika? A neopakuje se Nolan trochu? Ptám se Pavla Sladkého, filmového kritika Radiožurnálu. Dnes je úterý 21. července.
8: Takže!
0: Dobrý den, Pavle, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
8: Děkuji moc za pozvání.
0: Zajít si v těchto dnech třeba do IMAXu na Odysseu je docela dost náročný úkol, protože ty projekce jsou skoro vlastně téměř vyprodané a to film dávají klidně v 9 ráno, nebo koukal jsem se i v 1:30 v noci. Kolik českých diváků a divaček už Nolanovu Odysseu vidělo?
8: Podle údajů Unie filmových distributorů za ten první otvírací víkend v Česku stihlo vidět Nolanův velkofilm 110 000 diváků a ten film vydělal přes 25 milionů korun, takže to je víc než úspěch.
0: 110 tisíc diváků, to je v Česku, to je mega úspěch dokonce, ne?
8: Cokoliv, co se pohybuje kolem 100 tisíce za první otvírací víkend samotný, tak musíme v Česku označit za velký hit.
0: To znamená, že má našlápnuto k tomu, aby se minimálně v Česku teda Odyssea stala velkým hitem tohoto léta, tohoto roku. Možná žádný další konkurent ji nepřekoná, má vyjít nový Spider-Man, nový příběh Hraček taky ne, nový Spielberg byl v kinech, nebo je v kinech teďka.
8: U Spielbergova dne odhalení už je asi jasné, že ten Nolanově Odyssey konkurovat nebude moc. Toy Story 5, příběh Hraček je hlavně mezinárodně velmi silný film a je to přes léto jeden z těch snímků společně třeba s Mimoni a Monstry, který bude útočit na to rodinné publikum a určitě se dočká taky velkých výdělků. Ale od filmu, který má zvlášť v Americe rating R, to znamená, že není přístupný všem věkovým kategoriím, je to velký úspěch a je to rozhodně jeden z filmů roku, jak umělecky a kriticky, tak kasovně. To už je teď jisté.
0: Protože celosvětově utržila Odyssea za těch pár dní, co je v kinech, 264 milionů dolarů. Pro Nolana je to zatím asi nejlepší start, ne teda nejlepší výsledek vůbec, ale nejlepší start to patrně bude. Nicméně nedosahuje ani zdaleka teda úspěchu třeba Star Wars nebo Avengers z těch posledních let, ale 264 milionů dolarů, to je dost.
8: Bude asi hodně zajímavé pozorovat, co s těmi čísly ještě udělá, až Odyssea vstoupí třeba do čínských kin, anebo na další asijské trhy. Čína je vlastně dnes druhý největší region kinařských výsledků. To znamená, že tam se to také ještě může nějak buď posílit nebo do toho celkového výsledku promítnout u Marvelu, u Batmana, u dalších franchise. Samozřejmě hraje roli to, že jsou součástí nějakého třeba komiksového vesmíru, který poutá fanoušky a faninky po delší dobu. Nejde o jenom jednorázovou věc a o takhle v uvozovkách dospělý film, jako je adaptace jednoho z nejklasičtějších a nejstarších literárních děl vůbec.
0: Čím Nolana tisíce let starý epos vůbec oslovil? Help me go home. Proč se do zpracování Odysseji pustil a jak se to pak propsalo, to jeho nadšení nebo ta jeho představa, do toho tříhodinového velkofilmu, který teď nabízí divákům a divačkám?
8: Asleep. Já jsem identifikoval asi 7 zásadních témat, které si Christopher Nolan z Odyssey Homérovi bere. Nejsou to všechno nové věci, samozřejmě už ty předcházející adaptace nebo interpreti a interpretky Homérova textu už to v různé míře zdůrazňovali nebo v různém poměru, ale je to zároveň příběh cesty a dobrodružná story Odyssea samozřejmě. Zároveň je to příběh o vině a trestu, a to na několika rovinách. Jednak je to vina a za ní přicházející trest v Itace, jednak je to provinění vůči bohům a tresty, které za to sklízejí lidé, někdy včetně Odysea, někdy bez něj, to jsou potom různé niance. A v jistém smyslu je tady v tomhle filmu taky vina za vítězství za porážku Troji, kterou si sebou Odysseus nese. Další téma je návrat domů, ten film má jednu hodně důležitou repliku Vítej doma cizinče, která v tom paradoxu se to snaží nějak shrnout. Je to film o odvrácené straně vítězství. Je to taky trochu film, to je možná novější tón v té současné Nolanově adaptaci, film o ženách ve velmi mužském příběhu, protože ženy jsou v menšině, ale hrají poměrně důležitou roli v tom filmu. Potom je to film o muži, který se snaží ovládat vlastní osud, ať už vůči bohům, nebo vůči okolnostem, nebo vůči vlastním nadřízeným, řekněme, vůči králi Agamemnonovi a dalším. A taky je to film o konci jedné civilizace, nebo minimálně o konci civilizační etapy. Takže myslím si, že právě bohatství toho materiálu a to, že jsou tam všechny tyhle roviny, se kterými Nolan mohl pracovat, to je to, co ho k tomu doopravdy přitáhlo.
0: Nakolik je Odyssea jako taková historicky věrná? Protože jedna z překladatelek toho literárního díla, Emily Wilsonová, se nechala slyšet, že jí tam některé části v tom Nolanově velkofilmu, některé motivy možná, že jí tam chybí. Hodně se taky řešila zbroj, přilby, ta vikingská loď jako taková, kterou dobrodruhové putují v čele s Odysseem a tak dále. Tak nakolik to je a nakolik to vůbec má být historicky přesné?
8: Já patřím mezi ty, co historickou přesnost v tomhle typu filmu příliš nehledají. Jednak Odyssea není dokudrama, kde by záleželo na přesnosti faktů. Jednak je to adaptace básnického eposu, který je v podstatě jediným hlavním zdrojem informací o trojských válkách. Hlavně ten příběh samotný je to, co inspirovalo celé civilizace na naší planetě, a že Nolan sice nutně si musel vybírat z té Odyseje a některé epizody, některé zastávky i některé celé národy, se kterými se Odysseus potkává v tom filmu, nejsou, ale už tak má 172 minut, takže je to asi ospravedlnitelné, že se vybíralo. A co se týče těch detailů ve výpravě, diskutovalo se o lodích, o zbroji a o dalších věcech. Pro mě je skutečně důležité to, že se Nolan drží těch témat, že ukazuje, jaký je vypravěč a že ten text zpřítomňuje pro nás, aby my jsme se v něm dokázali najít, ne aby jsme v něm dokázali najít staré Řecko nebo Troju, kterou natáčel v marockých podmínkách a tak podobně.
0: To zpřítomnění, to je mimochodem taky terčem kritiky občas, protože pokud se nemýlím, tak lidem se moc nelíbí, že se tam používají slova, která by v antickém Řecku nikdo nepronesl. Zároveň casting je něco, co je předmětem taky celé řady kritik, angažování třeba Lupity Nyong'ové, Oscarové herečky, tmavé barvy pleti do role Heleny Trojské nebo transherce Eliota Page. Proč se tak Nolan rozhodl? Elon Musk tvrdí, je to urážka Homéra.
8: Já bych z toho Elona Muska úplně vynechal.
0: Co do toho má co mluvit, myslíte?
8: Jeho slova mi nijak nerozšiřují kontext ani pohled na Nolanovu Odysseu, takže bych mu s prominutím zanechal technologie a jiné věci a tady z toho bych ho trochu vyřadil. Co se týče těch dvou nejdiskutovanějších castových voleb, tak v případě Eliota Page se domnívám, že to je prostě někdy méně a někdy více skrývaná transformace. transfobie. Z toho výsledného filmu nevidím žádný důvod, proč by Elliot Page nemohl hrát toho řeckého vojáka Sinona ve velmi malé roli, která mu sedí, která, nechci asi prozrazovat detaily, o co přesně tam jde, ale která nevyžadovala žádného mačo muže, ale právě někoho, kdo má fyzickou konstituci spíš jeho. Vypadá v té roli jako řecký voják, plní tu svoji úlohu a to, jaká je jeho genderová minulost nebo i přítomnost, vlastně ani nemusíme vědět, aby ten film fungoval a funguje. Takže veškeré námitky oproti tomu považuji skutečně za transfobní. A co se týče Lupity Nyong'o, tak mně se ta výsledná volba vlastně dost líbila ze dvou důvodů. Jednak ona v té Spartě, kde se s ní setkáváme, skutečně hodně jako zazáří, vystoupí mezi těmi muži, kterými je obklopená na té oslavě, což je právě do určité míry dané tou barvou pleti. Středomoří beru jako kulturně smíšený prostor, kde se už dávno potkávaly různé národy, různé barvy pleti a podobně. A potom to pro mě mělo ještě jednu takovou možná trošku jako menšinovou konotaci a to, že ve Středomoří jsou rozšířené ty takzvané černé Madony. Jakkoliv Madona je pro nás většinou v podobě jakýchkoliv sošek, obrazů a podobně s ženou bílé pleti, tak existují i černé Madony a tohle je taková trochu Nolanova černá Madona.
0: Zmiňoval jsem anglický překlad Emily Wilsonové z roku 2017 nebo 18, pokud se nemýlím. Nolan z něj mimo jiné vycházel, zmiňoval tu větu, kterou začíná ten překlad. Ta atypická věta na všechny ty překlady Odyssey, na které jsme dosud byli zvyklí a se kterými jsme se mohli setkat, totiž pověs mi o složitém muži, to je oslovení můzy, můzo, pověs mi o složitém muži, protože v těch dřívějších překladech to byl muž mnoha cest, otoček a zvratu, totiž Odysseus jako takový. Ta složitost, komplikovanost, kterou zmiňuje Emily Wilsonová a která se propisuje patrně, bych řekl, do toho díla Christophera Nolana, toho velkofilmu jako takového. Je to jeden z těch aspektů, který z Odyssey dělá film možná i o něčem víc, než jenom o té cestě jako takové. Vy už jste zmiňoval plejádu filmů, tak není jeden z nich možná drama, nějaké niterné intimní drama?
8: Rozhodně ano, nakonec Odysseus v tom filmu opakovaně musí přesvědčovat svoje vojáky, svoje muže o tom, že dělají správnou věc, nebo že postupují správně, že například někdy musí zanechat své mrtvé tam, kde jsou, protože při jejich záchraně by jinak zahynuli i ostatní a podobně. Přesvědčuje o věcech, o kterých sám pochybuje. To je jedna z věcí, ve které on sám je nějak rozpolcený a taky ho to tíží. To, že je to komplikovaný hrdina, znamená, že to je zajímavý hrdina. To, že ten film dokáže nějak táhnout, dokáže nám nabídnout rozpory, které v něm žijí. Nakonec odehrává se to za tak dlouhou dobu, že i on prochází nějakou proměnou. Nejenom, že stárne, nejenom, že víc chraptí, ale taky se v něm podepisují tyhle věci, o kterých mluvíme, to, že je komplikovaný, je důležité. Já jsem si s chutí poslechl podcast Instant Classics, kde celý jeden díl je věnovaný těm prvním veršům Odysseje a tomu, jak jsou překládané, co všechno můžou znamenat a jak si to převzít z tehdejší klasické řečtiny do podoby pro současnou kulturu. Takže tohle všechno jsou vrstvy, které tomu filmu, alespoň tak, jak se na něj dívám já, dávají nějaký život.
0: Je to legitimní zpřítomnění, o kterém vy totiž mluvíte taky, ne? Protože třeba The Economist ve své kritice píše, že všechny tyhle zamotanosti a všechny věci kolem, o kterých my tady mluvíme, že vypovídají spíš víc o moderním západě, než o antickém Řecku.
8: Ano, je to současný americký film pro současné světové publikum, čili tak jako u, já bych si snad troufnul říct, většiny dobrých filmů se do nich propisuje současná doba, současné nějaké tvůrčí zájmy a taky to, co my jako publikum v něm dokážeme najít, co si od něj můžeme slibovat. Já si tak trochu myslím, že cesta vítězného hrdiny, překonávajícího postupně různá nebezpečenství, až prostě dojde domů a tam na něj čeká syn a manželka a tím to skončí happy endem, že by mě to asi moc nezajímalo, když to v sobě nese všechny tyhle věci, tak je tam pro mě o čem přemýšlet a co sledovat.
0: A liší se tím právě Nolan i třeba od těch tvůrců, kteří už Odysseu zpracovávali v minulosti, protože těch adaptací je celá řada. Naposledy někdy před rokem, před dvěma lety vznikl návrat, Pasoliniho návrat zpracování Odysseu s Ralphem Fiennesem v hlavní roli.
8: Ano, to je Umberto Pasolini, jenom abych upřesnil, aby si třeba posluchači nemysleli, že mluvíme o Pieru Paolo Pasolinim. Těch adaptací bylo víc a stavili se k tomu materiálu různě. Myslím si, že velmi často byl Odysseus právě tímhle komplikovaným, zajímavým hrdinou. Nechci to redukovat pouze na tu Nolanovu interpretaci. Ten patrně nejstarší odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4 odysseovský film je z roku 1911. Je to 3/4 hodinový raný, němý film a od té doby adaptace v 50. letech, v 60. letech nebo i ta zmiňovaná relativně nedávna, která má trochu smůlu, že teď asi zůstane ve stínu Christophera Nolana, i když to je možná otázka, protože podle mě ve stínu Christophera Nolana, i když to je možná otázka, protože podle mě teď detaily Homerovi Ilias a Odyssey googluje mnohem víc lidí, než kdykoliv dřív.
0: A taky ten překlad Emily Wilsonové, který jsem zmínil, tak ten jde taky prý teďka docela na dračku.
8: Ano, a je to ten jakoby nejsoučasnější, který má snad v sobě mít trochu nějaké dynamiky současnosti a míří znovu tedy za současným publikem. A pokud se teda dá najít něco pozitivního na tom, že se hádáme o tom, jak vykládat nebo nevykládat Homera pro současnost, tak je to právě tohle, že spousta lidí sáhne aspoň po nějakém třeba převyprávění nebo informacích o tom, co Odysea reálně je, nebo přímo po tom samotném textu.
0: Ještě jeden překlad novější existuje od Daniela Mendelsona, ten je z loňska a právě tento člověk se i vyjadřuje k Nolanově filmu a srovnává a mluví o tom komplikovaném, složitém hrdinovi, jako o archetypu vlastně Christophera Nolana. Srovnává Odyssea s Batmanem nebo s Oppenheimerem, tedy s filmy, které Nolan zpracoval v minulosti, což jsou taky muži vlastně sužovaní osudem, sužovaní minulostí. Neopakuje se Nolan trochu?
8: Já myslím, že opakování je silné slovo, protože v případě Studnice atomové bomby, v případě návratu z Dunkerku, v případě Batmana jde o sice komplikované mužské hrdiny, ale ty příběhy jsou natolik odlišné, že na tom nachází Christopher Nolan pořád něco trochu jiného. Pro mě třeba Oppenheimer předcházející vyzníval a vyzrával nejvíc jako morální drama, jako film, který opět byl nelineárně vyprávěný a který uvrhával hrdinu, který udělal něco mimořádného, něco velkého, co změní běh civilizace do velkých následných pochyb a potíží a tak dál. A tady máme tedy někoho, kdo dobil Troju, nebo jeho trik dopomohl výrazně Řekům dobít Troju, ale zjišťuje, co všechno to vítězství vlastně obnáší. Takže viděl bych to spíš jako možná paralely, o kterých bude plodné přemýšlet, než jako nudné opakování. Tell
0: me what you remember. Herecký ansámbl podle Hollywood Reportéru táhne ten film jako takový. The Odyssey is definitely the biggest movie that I've ever done in my career. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway a tak dále. Gosh, it's loud. Charlize Theron ještě, na to bych nerad zapomněl, v roli Calypso. To jsou herci a herečky v Odyssee. Jak jim to sluší na 70mm filmovém pásku? IMAX is a camera that doesn't lie.

0: No zvláště, když ten film člověk vidí na velkém plátně, který dá vyniknout tomu, jak fungují třeba společně s krajinou, s horizonty, nebo i s tím vyloženě, na čem stojí. Teď mám na mysli všechny ty scény, které jsou na světlém písku, na černém písku, někde ve skalách nebo uvnitř města, v té Troji konkrétně, tak jako dokáže posoudit, že je to případ herectví, kde výrazně to souzní s nějakou celkovou koncepcí obrazu, že i to třeba, co taky bylo kritizované, že Odysea neobsahuje žádné scény přímého hovoru člověka s bohy, že se to vždycky odehrávalo skrz nějaké zprostředkovávání, kdežto tady máme Athénu zosobněnou Zendayou, která přímo v několika scénách mluví s Odysseem Matta Damona, takže to na téhle základní rovině prostě dobře funguje, a to i navzdory tomu, že se dopředu referovalo o tom, že natáčení na ty obrovské IMAX kamery zabalené ve speciálním boxu, které asi trochu zkomplikovaly natáčení jednoduchých scén, záběr proti záběr, kdy dva herci stojí nebo sedí proti sobě a mluví, takže to nakonec funguje velmi dobře, a že pokud se už teď má začít spekulovat o nějakých Oscarových nominacích, tak herecké taky můžou být.
1: Když jste mluvil o tom, jak složité byly ty dialogy, tak viděl jsem, že museli připevnit speciální zrcadla vlastně na tu kameru, aby ti lidé si viděli do očí aspoň skrze ty zrcadla, protože přes tu obrovskou kameru, která ještě musela být zabalená do speciálního obleku, protože vydává obrovský rachot, ano. Tak aby byla trošku izolovaná, tak si neviděli, tak museli mluvit přes zrcadla, to mě pobavilo. A když jste mluvil o tom bílém a černém písku, to asi souvisí s tím, že se natáčelo třeba na Islandu, že jo, a na západní Sahaře, na tom sporném území, které si nárokuje Maroko, obletěli vlastně tvůrci celý svět. Taky na to měli obrovský rozpočet, 250 milionů dolarů. Žádné speciální efekty tam tedy nejsou, nebo umožňuje to ta technologie?
0: Speciální efekty a vizuální efekty tam jsou, ale ne CGI, ne natáčení na velké green screeny, na ty zelené plochy, na kterých se v zápětí potom doanimuje, doplní prakticky cokoliv. Naopak někdy velice řemeslná řešení toho, jak to udělat, aby se v říši mrtvých skutečně někdo vynořil z černého písku a začal mluvit s Odysseem, nebo aby protivníci Odysseových vojáků vypadali o řád větší a tak dál, až si někdy říkám, že těch zajímavostí s tím spojených, jak funguje natáčení na IMAX kameru, jak fungují ty reálné praktické triky v takovém velkofilmu, ve filmu takových rozměrů, nejsou rovnou i nějakým zabudovaným marketingovým nástrojem Nolana, protože teď jsou všude desítky, stovky videí vysvětlujících, jak bylo uděláno tohle. Jak se pracuje s tím filmovým pásem.
2: This strip of film, that's the highest quality imaging format that's ever been devised.
0: Kolik lidí muselo nosit tu IMAX kameru v tom příslušném obalu. To natáčení je vymyšlené tak, že v sobě rovnou obsahuje tolik zajímavostí, že jsou schopné živit marketing toho filmu, a podle mě ještě docela dlouho.
2: Incredible sharpness, very little visible grain.
1: No ale proč teda těch 70 mm? To dává lepší detaily, širší nebo vyšší obraz, že jo, taky pokud to vidíte třeba někde na IMAX plátně, nebo čím to je, že se vám to vyplatí na to točit, protože částečně na to točí třeba Tarantino, na to točil 8 hrozných, ne? Ale nikdo, jako drtivá většina filmařů, přece netočí na IMAX kamery.
0: No je to jednak záležitost velice cinefilních režisérů a režisérek, kteří milují dějiny filmu a snaží se k ním nějak vztahovat. Je to úzká elitní skupina tvůrců, kteří si to můžou dovolit, že to velice prodražuje to natáčení, ten rozpočet to zvedá a komplikuje přípravy.
1: Ale v zásadě teda, pardon, dávám to lepší obraz. To je jediný hlavní důvod, proč to Christopher Nolan udělal a dělá.
0: Výška toho obrazu a to, kolik toho v něm vidíme a co to všechno dokáže prokreslit, je potom skutečně něco, co klesá a ořezává se s každým menším formátem na jakémkoliv menším plátně. To následně uvidíme, ten rozdíl tam prostě je.
1: Odysea zřejmě tedy potáhne ta čísla letos v létě a příští rok, a vy už jste to nakousl, bude směřovat k tomu, že bude mít ambici vyhrát kolik? 7, 8, 9 Oscarů?
0: nebo 10. To je teď těžké říct. Uvidíme, co
1: bude
0: do toho
1: patřit
0: ještě...
1: k favoritům asi, ne? Jednoznačně.
0: Myslím si, že bude patřit k favoritům a že právě z hlediska výpravy, z hlediska kamery, střihu, ale i hereckých výkonů a samozřejmě režie a nejlepšího filmu, tak že tam se zakládá na to, aby Odysea na Oscarech uspěla a možná, že všechny ty debaty, které film obklopovaly dopředu a to, jak je třeba současný Hollywood asi naladěný vůči Elonu Muskovi, Donaldu Trumpovi a dalším, tomu nakonec vlastně může ještě přidat.
1: Tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Já děkuji moc ještě jednou za pozvání a děkuji, že jsem mohl o Odysei vyprávět.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, se kterým jsem řešil Odysseu, film, který po více než 20 letech od Troji opět ve velkém oživil zájem diváků o staré řecké báje a pověsti. Na začátku dnešní epizody jste mohli slyšet takový krátký teaser na naši druhou speciální sérii, kterou chystáme na tohle léto, po pětidílné Kořisti, kterou jsem představil včera a která začne 27. července, nabídneme pětidílnou četbu Kuciak o vraždě slovenského novináře. O čem bude třetí závěrečný speciál letošního léta, to vám řeknu ve středu. Naslyšenou zítra.

0: drahé, nedostupné byty. To je mantra posledních let, kterou se snaží zatím neúspěšně řešit každá vláda. Ta současná si dala do své hospodářské strategie, že to za 4 roky změní. I díky tomu, že sám stát bude stavět nové byty pro potřebné profese či mladé rodiny. Výrazně má také zesílit příliv nových investic do dalších oblastí ekonomiky. Při plnění obou těchto slibů má hrát velkou roli státní investiční a rozvojová společnost. Její ředitel Zbyněk Pokorný bude naším hostem. Při poslechu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé, seniory, armádu, policii, hasiče, zdravotníky a učitele. To je jedno z hesel vládní hospodářské strategie přijaté letos v únoru. Do roku 2030 se tak má zahajovat výstavba 10 000 veřejných bytů ročně, hlavně pro vyjmenované profese.
1: Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska.
0: Řekl v minulém dílu pořadu zmocněnec pro plnění hospodářské strategie Ondřej Dočkal. Součástí plánu je také podle strategie udělat národní inventuru vhodných pozemků či nemovitostí ve vlastnictví státu a dalších veřejných institucí, které by se daly pro bydlení využít. Analýzu možností, co všechno by stát mohl využít na bydlení, dělala v minulých měsících státní investiční a rozvojová společnost. Co zjistila? To je první téma pro generálního ředitele této společnosti, známé pod zkratkou SIRS, Zbyňka Pokorného. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co tedy ukázala ta analýza pozemků v rukou státu, nebo pokud to byly i nemovitosti, co přesně jste vlastně zkoumali?
2: Tak my jsme v první fázi se zaměřili na ty nejnadějnější lokality, o kterých si myslíme, že brzy se může na nich zahájit bytová výstavba, které jsou ekonomicky efektivní a z hlediska času připravitelné v nějakém jako rozumném časovém horizontu. V té první verzi analýzy vlastně jsme se dívali na 200 potenciálních lokalit s rozlohou přibližně 300 hektarů.
0: A to jsou všechno pozemky, tedy, které má v rukou stát nebo nějaké jeho organizace?
2: Jsou to primárně státní pozemky v rukou státu, to znamená například státního pozemkového úřadu, úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, ale případně i různých státních organizacích přímo řízených státem, například Správa železnic. A kromě toho vlastně i v té prvotní verzi analýzy jsme se dívali na některé pozemky v rukou obcí v krajských městech, že tam vidíme také velký potenciál na možnou spolupráci, byť primárně se soustředíme skutečně na ty pozemky státu.
0: No a jak vypadá to rozložení pozemků, protože dovedu si představit, že třeba kolem železnice je spousta pozemků, ale asi by tam nikdo bydlet nechtěl, nebo je to třeba v lokalitách, kde není žádná poptávka po bytech pro potřebné profese nebo mladé lidi.
2: Určitě říkáte to správně. Vlastně z té analýzy vyplynulo, že existuje řada pozemků, které jsou využitelné, ale rozhodně to nejsou všechny, na které jsme se dívali, ať už je to z hlediska toho komerčního využití, nebo přesně v blízkosti železnic, nikdo nechce bydlet, ale v širším okolí jistě ano. Dobrý příklad je z Anglie, takhle funguje státní developer, který vlastně de facto ten potenciál rozvoje území kolem železnic inicioval, zahájil. V širším území vlastně té železniční sítě lze velmi dobře stavět bytovou výstavbu, ne teda přímo samozřejmě na kolejích, ale jasně, v tom širším území úplně bez problému.
0: Čili těch 300 hektarů, o kterých jste mluvil, tak to už je výběr, kde je to vhodné, nebo to je všechno?
2: Ne, to bylo skutečně chtěl bych říct, že to je prvotní analýza, my určitě budeme dál dopracovávat, ale chtěli jsme už něčím začít a v něčem se pohnout dopředu, aby jsme fakt mohli v brzké době na nějakých konkrétních vybraných projektech začít pracovat, takže ty pozemky, které jsme zkoumali, se budou rozšiřovat, ale z této prvotní várky, těch 300 hektarů, 200 lokalit, v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně, a my už jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
0: A o jak velkou plochu se jedná, když říkáte 15 projektů?
2: Asi bych neříkal spíš v ploše, ale spíš počtu bytových jednotek, jsem řekl, takový nejvíc jako srozumitelný, takže ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali.
0: A dá se říct, jaká státní instituce tady má nejvíc těch vhodných lokalit?
2: Možná dobrý říct na začátek, že vlastně úplně nejvíc lokalit v rukou nemá stát, ale jsou to obce. pokud byste se na to měli možnost podívat, tak byste věděli, že vlastně obce jsou ty, které drží nejvíce lokalit pro bytovou výstavbu, je trošku v jejich rukách s tou jako neutěšenou situací v rámci bytové výstavby dělat, ale myslíme, že i stát jako by měl přiložit ruku k dílu a ty pozemky, které má, kterých je teda výrazně méně vhodných než mají obce, tak i ty pro ten potenciál využít a na ten trh bytů je dostat.
0: No a je možné, že byste se třeba dohodli, že obce vám dá k dispozici ten pozemek a vy byste tam vybudovali nějaký projekt?
2: Určitě je to možné, na tyto lokality se díváme, ale určitě primárně nám jde o to dostat a naplnit vlastně potenciál pozemků ve vlastnictví státu. Hmm. To bude ten pilotní projekt, který my budeme se na něj dívat jako primárně, ale i tyhle lokality jsou, protože někdy pro ty obce je opravdu obtížně řešitelná celá ta konstrukce projektově uřídit vlastně tu výstavbu a nechtějí se do toho pustit.
0: A zpátky tedy ke státu, která z těch institucí má tedy nejvíc těch pozemků, nebo co jste zjistili?
2: Tak pozemní pozemku má státní pozemkový úřad, ale to neznamená, že jsou vhodné pro bytovou výstavbu, protože oni spravují celou řadu území. Ale z pohledu jako toho potenciálu pro bytovou výstavbu si myslím, že to třeba překvapuje, může být právě ta správa železnic, která jako historicky vlastně spravuje nějaká území kolejová, ty železniční stanice obvykle vznikaly v nějakém centru města a podobně, takže a to jsou ta místa, kde dneska ta bytová výstavba je nejvíce vlastně potřebná.
0: To je Praha, Brno,
2: tak,
0: předpokládám.
2: Tak. Proto mi primárně vlastně v
0: takže
2: té první
0: fázi... Takže v Praze kolem kolejí by mohly vzniknout
2: jo, přesně tak, proto vlastně mi primárně v té první fázi, co se týče zprávy železnic, jsme se koukali jenom na Prahu, třeba, že fakt nemáme úplně kapacity na všechno. To neznamená, že přesně, jak jste zmínila Brno, další lokality, ten potenciál tam bude taky podle mě velký.
0: Takže když jste mluvil celkově třeba, že by mohlo vzniknout 15 000 bytů, tak na Prahu připadá kolik?
2: To jsou nižší stovky, až tisíce, řekněme.
0: Na začátku vlastně jsme říkali, že stát by měl primárně nabízet ty byty vybraným profesím. Jak by tedy měl typově prostě vypadat projekt, který vzejde tedy z vaší dílny?
2: Tak samozřejmě tam záleží jako na tom zadání, o jaké typové profese se jedná, my proto i primárně ty lokality, které tam máme, jsme se snažili hledat v nějaké dobré dopravní dostupnosti, kde tyto typové profese mají své pracovní uplatnění, to znamená blízkosti nemocnic, ideálně. I takové lokality jsou, zejména v Praze. A pak samozřejmě bude se jednat o nějakou třeba individuální výstavbu pro potřeby silových rezortů, takže zase to musí být někde, kde primárně ta poptávka po tom umístění a na tom, o tom se musíme bavit samozřejmě s těmi konkrétními subjekty, pro které se to má vystavit, protože jako naše úloha není jako určit, kdo bude ten konečný uživatel, to samozřejmě není naše úloha, my jsme státní developer, takže naše úloha je dostat území na trh vlastně bytové výstavby a aby tam v nějaké dohledné době ty o nějakém standardu a kapacitě vznikly. Ale ne komu se budou pronajímat.
0: A o tom bude rozhodovat kdo?
2: Tak předpokládám, je to politika samozřejmě současné vlády, tak myslím, že velmi dobře ví, kde jsou ty palčivé místa, kde ty profese jsou nejvíc, pro jejich potřebu nejvíc potřeba vybudovat bytovou výstavbu.
0: Já si myslím, že by ještě stálo za to vysvětlit, jak by to mělo vypadat, jestli státní investiční a rozvojová společnost bude zároveň ten stavebník, jestli vy si na to někoho najmete, nebo jestli jenom vy typujete nebo připravíte pozemek a pak to předáte třeba nějakým soukromým developerům, nebo jak by to vlastně mělo vypadat.
2: Ta naše minimální role, kterou my jako v současné době vlastně děláme a naplňuje land develop, to znamená vyhledání vhodných pozemků a jejich dovedení na trh. A samozřejmě může se jednat to navazující řešení, může se jednat různou kombinaci možností, buď se bude jednat o nějakou konkrétní výstavbu na konkrétní poptávku, jsem zmínil třeba ten silový rezort nebo potřebnou profesi pro konkrétního správce nemovitostí, ve státních rukou, pro kterého to budeme zajišťovat napřímo od A do Z, projektově až po výstavbu, kdy samozřejmě vysoutěžíme i toho stavebníka, vysoutěžíme projektanta, tak v tom není žádný problém. Ale troufám si říct, že drtivá většina projektů by se jich mělo dělat tak mnohem více najednou a využít více území, tak se neobejdeme bez spolupráce se soukromým sektorem, a naopak jako vítáme, že tam ta role soukromých developerů pro akceleraci výstavby větší množství bytů je nezbytná.
0: Peníze až na prvním místě, takže vy máte nějaké prostředky ze státního rozpočtu, za které byste to mohli stavět?
2: Tak momentálně dáme na to žádné prostředky. To, co vlastně my aktuálně děláme, děláme v rámci in-house, prostě interních nákladů lidí, které na to máme. A teď ani nejsou jako potřeba, jo. To bych rád zmínil v této fázi, těch analýz vůbec nejsou žádné finanční prostředky potřeba, ale do budoucna určitě ano. Proto i ty modely, které my vymýšlíme, se snažíme dělat v různých jako verzích, řekněme od méně nákladově náročných, po více nákladově náročné, logicky, když zapojíte soukromý sektor, tak víc těch nákladů přesouváte na ně a můžete udělat větší množství projektů za méně peněz. Na druhou stranu vybudování nějakého jednoho objektu, například rukou státu pro jeho zaměstnance, tak to se dá postavit od A do Z v rámci zakázky a pak to samozřejmě bude stát nějaké jako peníze, nižší miliardy korun na takový bytový projekt.
0: Kdyby nějaký první projekt třeba mohl se začít stavět?
2: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat.
0: Čili 15 000 bytů určitě nebude no do, ne, to, do roku 2029.
2: To ne, ne. A opravdu byla prvotní analýza. My ještě z tohoto množství lokalit budeme dále zužovat. Je to jako dost těžká úloha, můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout. Naopak některé nemohou se k tomu ještě přidat, takže ve finále těch lokalit nebude samozřejmě také velké množství. A určitě ne najednou. Ani to není naše kapacita.
0: Jak významné by mělo být, že se v tom bude angažovat stát z pohledu, kolik to bude stát? Máte nějaký propočet, o kolik tedy by stát díky tomu, že třeba do toho vloží ty svoje pozemky, byl schopen postavit metr čtvereční v Praze levněji, jak by mohl vypadat ten nájem potom?
2: Ta nákladová struktura developerského projektu je hodně ovlivněna cenou pozemku, zejména v těch městech, jako je Praha logicky, tak opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20, 30, 40% hodnoty toho celého projektu. Naopak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký podíl třeba 10%. No ale jakož to jsou pozemky státu, tak to je vlastně skutečně hodnota, kterou vy ušetříte a pak se nabízí různé verze spolupráce se soukromým sektorem, kde fakt můžete tuto hodnotu území vyměnit za nějaké byty v rámci té výstavby. A nebo pokud by to byla individuální výstavba do rukou nějaké státní instituce, která bude spravovat, tak vy fakt můžete efektivně ty byty nabízet za nižší cenu. Ale to není naše role. Já bych teda zmínil, že my jako nebudeme určovat nějakou jako bytovou politiku a že se té a té profesi má nabídnout byt levněji. Nás chtěli skutečně dostat prostě na trh.
0: Jasně, ale třeba v Praze, kde stojí metr čtvereční nového bytu 200 tisíc, tak vy díky tomu, že budete mít ten pozemek, tak jste schopni to stavit o 30-40% levněji.
2: Ano, ale říkám, neznamená to, že pak se ty byty budou prodávat nebo pronajímat o 30-40% méně. To jakoby nevíme, já tu politiku neurčuji, ale ty náklady jsou logicky o tuto položku nižší, protože není potřeba ty pozemky nějakým způsobem vykupovat.
0: Ještě jednu věc, když jsme se bavili o těch soukromých developerech a spolupráci, často zaznívá kritika, že je to vlastně nefér vůči soukromým developerům, že stát si pořídil svou vlastní společnost, stěžuje si na to třeba Hospodářská komora. Vyjasnili jste si tady ty svoje pozice a jak to vnímáte vy z vašeho pohledu, jestli skutečně třeba nevyužíváte nefér nějaké výhody na tom trhu proti třeba tomu, jaké možnosti má privátní subjekt?
2: Tak jen potřeba si říct, že řada těch pozemků prostě patří státu a stát má prostě zájem udržet si nějakou kontrolu nad tím, co se nad těmi pozemky odehraje, co se tam stane, jestli to stane v tom rozsahu, který potřebuje v nějakém čase, kdy potřebuje. A pokud ty pozemky všechny byste prodal nějakým soukromníkům, tak tuhle tu jistotu ztrácíte. Takže já pořád si myslím, že vedle sebe tyhle věci můžou v pohodě existovat, protože naším cílem fakt nic jiného, než ty pozemky dostat na trh bytové výstavby. A jak už jsem zmínil, teď třeba většina těch projektů jako budou realizované, financovány soukromým sektorem nebo i spolupráci se soukromým sektorem, ale s nějakou mírou regulace ze strany státu, kterou máme zajistit my. Takže naopak my vytváříme ten potenciál. S těmi pozemky by se jinak nic nestalo, vůbec by nevznikla žádná příležitost pro soukromý sektor.
0: Naším hostem je Zbyněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Ono ale nejde jenom o pozemky pro byty. Vaším primárním účelem, když jste vznikli, asi tak bylo budovat vlastně nové průmyslové zóny, podnikatelské parky, do kterých by mohli přijít noví velcí investoři. Momentálně rozvíjíte 3 průmyslové zóny. Asi bych začala u té největší, a to je v Dolní Lutyni v Moravskoslezském kraji na Karvinsku, která má mít 270 hektarů. Obce se postavily proti vzniku té zóny. Kritizovala to právě také třeba Hospodářská komora, že vlastně tady konkurujete soukromým podnikům, které by mohly takové zóny vytvářet. Tak v jaké jste fázi třeba konkrétně tady v té Dolní Lutyni?
2: Tam bych zmínil, že to byla jedna obce, která proti tomu projektu vystupovala. Logicky to je ta obce, která je jako vlastně nejblíž tomu území, kdy to občané... Ano, je to přímý dopad na jejich život a je logické, že nějakým způsobem se tomu brání, ale čím jdete dál do další obcí, už vlastně nejbližší obec od Bohumín, tak už řekněme, tato obava jako výrazně klesá. V rámci celého Moravskoslezského kraje, kdy jsme se dělali průzkum, tak naopak ten projekt jako je drtivou většinu lidí vítán. Ale já bych rád zmínil u tohoto projektu, respektujeme samozřejmě to, že je to území, které slouží pro nějakou zemědělskou činnost, je tam nějaký krajinný ráz, který mi rozhodně nehodláme měnit do té doby, dokud se nebude skutečně nějaký významný strategický investor, o kterého by měla zájem jak vláda České republiky, tak například i kraj, a kde by ty, řekněme, pozitivní efekty získání takového investora převážily vlastně to negativno, takže prostě někomu samozřejmě změníte nějakým způsobem on doposavat žil a že musí prostě nějakým způsobem strpět ve svém sousedství takovýto areál.
0: Vy jste původně tu zónu v Dolní Lutyně připravovali pro stavbu gigafactory na autobaterie, kterou tam chtěla stavět společnost Samsung, i když se to tajilo, ale bylo to veřejné tajemství.
3: Když takové flagrantní věci, jakože jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná gigafactory Dolní Lutyni nebude.
0: Samsung nakonec to odložil na neurčito. Když přišla nová vláda, bylo kolem toho trochu povzdvižení, protože premiér Andrej Babiš řekl, že minulá vláda lhala, že má vlastně investora pro tu zónu.
3: Opoziční politici normálně brutálně lžou.
0: Tak v jakém je to teď stádiu? Pro koho to připravujete nebo pokračují tam ty práce?
2: Tak jak už jsem zmínil, my nebudeme měnit krajinný ráz té lokality do té doby, dokud nebude skutečně nějaké rozhodnutí vlády v souladu s regionem nad konkrétní investicí, která by do České republiky měla šanci do této lokality přijít. A s tím, že ještě platí, že pokud by byla jakákoliv jiná lokalita vhodná pro takového investora v širším území Moravskoslezského kraje, tak bude preferována lokalita logicky třeba brownfieldová a podobně. V této fázi platí, řekněme, fáze nějaká udržovací, bych to tak nazval, kdy my máme za úkol majetkoprávně tu lokalitu scelit.
0: A to ještě není hotové.
2: To ještě běží. A další úkol, který máme, je posoudit vlastně soulad s tím širším územím v rámci potřebných studií a povolení, které s tím souvisí. A tím ty práce budou ukončeny, takže se bude jednat čistě o, jako řekněme, projektovou papírovou přípravu bez jakýchkoliv zásahů fyzických do území a jakýchkoliv zemních prací a podobně.
0: No a příběh Gigafactory a Samsung je podle vás ukončený nebo pořád je tam nějaká šance, že si to Samsung rozmyslí?
2: To nedokážu vůbec momentálně říci, ale jako my jako nesázíme na jeden projekt, ta lokalita nevzniká kvůli jednomu projektu, ta lokalita vzniká jako rezervní potenciální lokalita pro využití státu pro jakéhokoliv strategického investora.
0: No a jednáte třeba s někým jiným nebo projevuje zájem někdo jiný?
2: Na nepravidelné bázi probíhá komunikace s různými společnostmi, které tyto globální hráče zastupují a dotazují se na stav této lokality, zda je dostupná, jaký má standard a podobně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jakákoliv z těchto strategických lokalit, které děláme, už to ukázal vlastně ten projekt strategické lokality v Chebu, tak jakákoliv tato lokalita má obrovský potenciál do budoucna, dřív nebo později se objeví investice, která tuto lokalitu bude mít možnost být umístěna a bude o ní zájem.
0: A že by se rýsovalo něco vážnějšího, tedy někdo jiný, kdo by chtěl stavit třeba gigafactory nebo něco podobného?
2: To jsou také předběžné poptávky a určitě to není žádný vážný zájem, to bych si netroufal.
0: A dá se říct třeba, z jakých oborů přicházejí ty poptávky? Je to
2: tak je to nepřekvapivě elektromobilita, tam si myslím, že poptávek nejvíc. Ale skutečně to nejsou jako menší množství, jako nepředstavujeme si, že to jsou jako desítky projektů ročně, to je nesmysl. My jsme si jasně vymezili vzhledem k tomu, kde Česká republika je, jaká je tady úroveň mest a pracovní síly, takže chceme fakt jenom ty nejlepší projekty a těch samozřejmě nejsou desítky ročně.
0: Vy jste zmínil průmyslovou zónu v Chebu, to je další váš projekt, na kterém se pracovali spolu s městem Cheb. Tam oznámil letos, že tam bude investovat německý výrobce nákladních vozů Daimler Truck.
4: Německá společnost Daimler Truck plánuje v Chebu výrobu až 25 000 nákladních automobilů ročně.
5: Postupně má v areálu najít uplatnění více než 1000 zaměstnanců. Se jejich náborem chce firma začít už letos.
6: S prvními nábory především administrativních zaměstnanců začneme ještě v letošním roce.
7: Investice by měla dosáhnout až 8 miliard korun. Závod má být hotový do roku 2030.
0: Je to opravdu reálné, že v České republice se něco odehraje takhle rychle?
2: Tak pracujeme na tom, aby to bylo reálné, nebylo to surreálné. Děláme všechno pro to, aby se tak stalo, a zatím ten projekt běží s mírným zpožděním, ale běží v těch rámcových těch termínech, které tam jsou, že věříme, že to dopadne dobře a že to bude úspěch pro Českou republiku.
0: A kromě Daimleru do té zóny míří ještě nějaké další firmy?
2: Aktuálně ne, protože v současné době skutečně, jako byste třeba myslela jako subdodavatele společnosti Daimler, tak z jakého první fázi skutečně je zájem na tom umístit tam ten hlavní závod. A tomu se věne veškeré úsilí, jak ze strany naší, tak společnosti Daimler, a ty další debaty o dalších potenciálních zájemcích subdodavatelích, ty budou až jako následovat dalších fází, kdy se vypořádáme tady s tím hlavním projektem.
0: Abych krátce zmínila, ještě máte tedy třetí projekt průmyslového parku, ten je v Lazech u Orlové, také v Moravskoslezském kraji. To je na území bývalého dolu. Tam máte třeba nějaké investory? Jak to vypadá?
2: Je to tak, a u těchto území je potřeba obzvlášť dávat velký důraz na ten land development, co my děláme. To znamená dostatečně prověřit to území z hlediska různých rizik, nejenom teda právních, to je všude jakoby podobné, ale tady z hlediska těch technických a realizačních, kdy my si děláme celou řadu jako posudků na geologii, hydrogeologii, dělali jsme si nějaké dodatečné vrtné práce.

0: Takže nehrozí tam vlastně, že to nebude funkční potom?
1: Ne, ne, jak říkám, tohle jsou krajové plochy, které jsou úplně mimo to zájmové území, o kterých jsme to věděli, a kde se nám to jenom potvrdilo. Jasně. A my jsme si jenom chtěli být jistí, skutečně ty oliviny mají nějaký dopady na to centrální území a nemají, takže se může v tom projektu úplně směle pokračovat dopředu.
0: Já už jsem tady zmínila premiéra Andreje Babiše, který na začátku roku, tedy poté, co sestavil novou vládu, tak právě obviňoval minulý kabinet, že lhal o některých zahraničních investicích, o Samsungu, že přijde a tak dále. On také hodně kritizoval, že k nám nepřišla třeba čínská BYD stavit gigafactory a že šla na Slovensko.
2: A kde postavili tu gigafactory? No, postavili na Slovensku.
0: A vůbec, že prostě k nám přestali chodit zahraniční investoři.
2: Za vaše období sem nepřišel jeden globální investor, ani jeden.
0: Jak vy tedy vidíte tu situaci? Je zájem o Českou republiku? Faktem je, že nějakí globální hráči v posledních letech, že k nám nepřišli, tak...
1: Ale vidíte, máme tady Daimler.
0: Máme tady Daimler, jasně.
1: Proč to asi bude?
0: No proč?
1: No tak jako jednoznačně, jako vůbec neváhám tady, že to je díky naší aktivitě. Protože to vím je tu zpětnou vazbu od společnosti Daimler. Kdybychom se do toho projektu nezapojili od začátku a nepomohli vlastně z městu, tak ten projekt jako neexistoval. To prostě vím na 100% nebo 1000%.
0: Takže jim tady chyběla nějaká spolupráce se státem?
1: Je to tak, nějaká spolupráce, nějaký globální pohled, strategická příprava území velkého rozsahu předem, nebo minimálně teda paralelně s tou investicí, která přichází, to tady jako skutečně nebylo.
0: Takže jim nevadí třeba vysoké daně, nebo že nemáme euro?
1: Těch důvodů je více, určitě je vyšší cena práce, to je jasné, další náklady, energie a tak dále, nic z toho nehraje úplně ve prospěch těchto investic. Ale už jsem to tady zmínil, prostě Česká republika nemá zájem úplně o každou investici, to je prostě malá země, jsme na nějaké úrovni rozvoje a máme skutečně zájem jenom o projekty s velkou přidanou hodnotou, které my chceme, to znamená nějaké komplexní produkty, napojení na výzkum, vývoj. A to je i známo, poměrně ono se to jako dost rozšíří po tom globálním trhu a vlastně ty hráči nebo firmy, které zastupují, vědí, že prostě v Česku neuspějí úplně ze vším a logicky ty low-costové projekty se nám nějakým způsobem vyhýbají a jsou země, kde jsou pořád vítány, to je jako úplně v pořádku, ale do Česka prostě nejdou. Takže to je kombinace více věcí, že jako opravdu skutečně nejzájem úplně o všechno. Tím pádem těch projektů je míň, ale i samozřejmě z pohledu těch nákladů, ale nějaké jako proaktivity, jo, že těm velkým projektům fakt musíme jako naproti. Jo. To je pravda, že je potřeba se hodně nabízet, hodně selektovat a snažit se prostě zaujmout ty globální hráče, které fakt chceme, protože oni si můžou vybírat, oni si můžou diktovat, kam půjdou. Takže na tom je potřeba pracovat taky.
0: Jsem zmínila, že jste vznikli před 2 lety za vlády Petra Fialy. Řekl byste, že tato vláda tedy si vzala ten projekt vaší společnosti za své?
1: No tak zatím nás nezrušili, tak ne, tak to je jako nadsázka, jo. Ale takhle, současná vláda postupuje k našemu projektu naprosto pragmaticky, věcně, to znamená, současná vláda nás podporuje, nebo se jim ten koncept státního developera zdá být smysluplný, je to, že vlastně nám dala ten úkol prověřit plochy pro bytovou výstavbu, to je prostě nová věc, kterou jsme začali dělat na tom od letošního roku a to vůbec nebyl původní koncept vzniku státní developerské společnosti za minulé vlády.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Naším hostem byl Zdeněk Pokorný, generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Práv.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Krásný den, milí posluchači, je tu Čistá hra Martina Procházky, tradiční úterní pořad radiožurnálu Sport. Pokud ho posloucháte v repríze, tak vám přejeme prostě hezký letní den a vítám tady našeho hokejového experta, olympijského vítěze z Nagana Martina Procházku.
2: Hezké dopoledne.
1: Vítám tady taky našeho kolegu, reportéra, redaktora Krištofa Kousala. Krištofe, ahoj.
3: Hezký den.
1: A Martine, prosím, máš to slovo a tu naši důvěru, abys přivítal svého hosta.
2: Dnešním hostem je bývalý hráč, který odehrál přes 150 zápasů v NHL. Dlouhé roky byl ve Švýcarsku v Davosu, kde získal s Davosem 5 titulů, pokud vím, je to správně, a je to vynikající hráč Josef Marha.
4: Dobrý den.
1: Josefe, vítejte v Čisté hře Martina Procházky.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Tak ještě zpětně gratulujeme k jubileu červnovému. Sedí to 76. ročník, 50. odzvonila.
4: Děkuju za připomínky. Jo, už to tak je. No. 50 mě bylo teďka v červnu, no, tak já se cítím ještě, ale mladší se cítím. To je pravda.
1: No to určitě, Martin Procházka je trošku starší než vy a taky nám to potvrzuje, že je to věkem, nebo myslí, tak 25. Martin, jak se cítíš?
2: No to určitě je 25. ale cítím se také mladší, ale no někdy je to dřina, no, jako být jako mladší, no, ale tak to už je v tom věku našem. Nevím, jak je na tom Josef, ale já jsem na tom pohybově moc ideálně. Začal jsem znovu chodit teďka na let, na tréninky a zjistil jsem, že to bruslení už není vůbec ono. Takže ortézky na nohy, na kolena a díky tomu se nějakým způsobem projedu, ale musím začít pracovat asi na nějaké svalové svalech, protože opravdu ty nohy mi nejdou, jak se říká.
4: No oni všichni říkají, že když se přehodneš přes tu 50, tak ztrácíš já nevím kolik procent svalových hmoty.
2: Každý můžu potvrdit.
4: Jo, fakt. No. Hele, tak já se udržuju, no, snažím se udržovat, bruslím, chodím do poslovny, ale máš pravdu, Martine.
2: No, tak to
4: už to bolí, druhý den to bolí vždycky. No.
2: Ano, a takže to já zase musím začít tady to oživit právě, nevím, jestli úplně do poslovny, ale musím začít něco cvičit, protože opravdu ty nohy mi vůbec nešly teďka, co jsem zjistil.
1: Martin Procházka představil Josefa Marhu jako bývalého velmi úspěšného českého hokejistu, který většinu své kariéry strávil v zahraničí. Nicméně, když začneme tedy tím, dá se říct možná druhým životem, tím po kariéře. Já jsem tak nějak pochopil, že jste muž až jako renesančních schopností mnoha profesí. Dá se to tak říct, nebo čemu se primárně věnujete?
4: No tak jako primárně se teďka věnuju. Mám tady obchod jeden ze zdravotní obuvi, tady zastupuji jednu švýcarskou firmu. Pak teďka vlastně jsme se tady s Martinem bavili, ukladna v Buštěhradě se svým společníkem Švýcarem. Odevíráme halu, která má syntetický led a na tom ledě se jezdí po takových kolečkových bruslích speciálních, který vymysleli kolegové v Curychu. No a pak ještě se věnuju marketingu hodně a jsem ambasador Easy Change. To je vlastně společnost, kde si měníte peníze, když já ji využívám ke svému podnikání taky, když platím třeba nějaký faktury do Německa, tak ty jakoby ty kurzy mají suverénně nejlepší a ještě vzděláváme jako sportovce, píšu tam články a vzděláváme o financích sportovce, což si myslím, že je strašně důležitý v dnešní době, aby ty mladí sportovci věděli, jako co s penězma dělat. Já to nedělám, já se učím taky od nich, ale jsem tam takový ambasador, no, v tom.
3: Kde je potřeba poprvé vlastně k těm hráčům promluvit, že tady existuje ten problém s tím, že se třeba můžou dostat do potíží s postupem kariéry, je to potřeba do nich hustit už od nějakých dorosteneckých kategorií?
4: Já si myslím hnedka od mládí. Člověk se musí začít učit, jakoby nakládat s penězi a nemyslím hnedka na základní škole, ale když vlastně člověk už vidí, že, nebo sportovci vidí, že budou, nebo když podepíšou svoje první kontrakty, tak už je nasměrovat. Jož, my máme tendenci, a já taky, Martin, určitě taky jsme vysněný auta, že jo, ale to si myslím, že by někdo měl jako zarazit a říct jim, hele, takhle ne, musíš si to jako, jo, dneska ti je 18, 20, ale bude ti jednou 50, 55, jo, tak trošku myslet a učit se.
1: Asi posluchači pochopili, že vlastně i tahle, dá se říct, bohulibá činnost, to, že někomu pomůžete, aby se pak i orientoval po kariéře v tom svém životě, jinak než bude hrát prostě s pukem a s hokejkou, ale i třeba v tom, jak nakládat s tím, co vydělal díky té své vrcholné sportovní činnosti. Takže to by mohlo být tím hlavním tématem té úvodní části našeho rozhovoru v Čisté hře. Přece jenom vy osobně, vy dva, když jste nastupovali v té dřívější éře, jako měli jste vůbec někoho k ruce, kdo by vám prostě řekl už po dorostu nebo po první extraligové výplatě? Matě, dej si to někam.
2: Já začnu, já jsem teda starší, takže začnu. Ne, neměli vůbec. V té době, kdy jsme byli podepsaný vlastně první agenty, tak oni nám tady ty služby vůbec nenabízeli. A já si pamatuju, že když jsem vlastně podepsal kontrakt do Toronta, kde jsem se vlastně dostal do toho zámoří a dostal jsem k sobě vlastně asistentku, která tam byla zaměstnaná, a tak ona mi zařizovala účet a v podstatě říkala, já se ti budu starat o ty peníze, aby docházely správně do těch míst, kam mají chodit. No a nakonec jsem zjistil, že oni docházeli k ní do kapsy, že měla vlastně díky tomu, že se ten účet zřizovala, tak si krásně našla ten PIN, ten kód, no a najednou pár peněz taky zmizelo, takže jsem to pak zjistil, řekl jsem, tak já nemám furt jako peníze odebraný, ale přitom jsem ho neodebíral. Takže tam jsem zjistil poprvé takový to, že musím taky začít trošku přemýšlet jinak, ne důvěřovat tolik, protože ty peníze prostě, jak říkám, nebyly a myslím si, že to je dobře, ale tyhle ty podmínky, které teďka v dnešní době mají ty mladí hráči, které opravdu všechny ty agentury, které zastupují, tak už vlastně jedno z těch hlavních věcí jim nabízí. Nabízejí jim prostě, že se jim budou starat o ty účty a musí tam být ta důvěra mezi tím hráčem a tím agentem.
1: A to byla nějaká přímo přidělená paní v Torontu, nebo se na tebe nalepila?
2: Ne, to byla přímo paní, která byla přidělená od mého agenta, co jako Richa Wintra, který tam měl své spolupracovníky a jedna z nich byla dcera toho jednoho spolupracovníka, no a takhle to dopadlo, no, takže ona pak ta důvěra taky někdy někomu věřit, že se vám tohoto bude starat, tak jako může taky lehce zkrachovat.
4: Já souhlasím s Martinem, jo. Já když jsem vlastně přiletěl, když jsem podepsal první kontrakt v roce 95 s Coloradem, tak jsem byl 2 měsíce v Edmontonu právě u Richa Wintra, tam vlastně 2 měsíce jsem trénoval. Ale hlavně musím ještě říct, že my jsme ani nevěděli tenkrát, jak se platí kartou kreditní. My jsme nevěděli, co, nebo věděli jsme, tak jako začínalo to, jo, ale musel jsem se naučit, jak se to dělá, jak prostě založit si účet, to mi tam taky pomohli, že jo, ale ten servis, ty hráči dneska, jak říkal Martin, je úplně někde jinde, ale zase, on to připomněl, jo, že nesmíte každému věřit, musíte se ověřovat všechno. Jo? Dneska tady je těch finančních poradců, dneska tady je toho všeho mraky, ale komu věřit? Jo? Musíte, za mě vždycky se podívám na tu historii toho člověka, co má za sebou, jo? Ne 5 let, 10, 15, 20 třeba. Jo? Komu pomohl a recenze od jiných hráčů, jo? Nebo jiných sportovců, jo? Když to mluví jiných i investorů. Jo? Takže musíte jakoby ty lidi
1: A role toho prostředí třeba zrovna, nevím jestli přímo agentu, ale možná i klubu, jako sledovat ty kolem lidi toho hráče daného, protože jako taky ti kamarádíci, co se přilepí, když se daří a pak odpadnou najednou z ničeho nic a třeba si něco vezmou, to asi zažila spousta vrcholných sportovců.
4: To je jakoby, je to, já vždycky říkám, někdo třeba přijde, řekne, jo, vyděláte 50% ročně, ne, všechno z dlouhodobého hlediska všechno, jo, 10, 20, 30 let, jo, a musím říct, že teďka ta NHL, NHLPA, jak tam je, tak mají skvělý programy pro ty hráče, dneska už to někde jinde, jo, my jsme začínali vlastně v 90. jo, to bylo, pro nás to bylo jak úplně někde jinde, jo.
1: No je pravda, že tyhle věci se teď opravdu posouvají, že jsem dělali nedávno rozhovor s Romanem Polemem, což je bývalý mládežnický reprezentant, fotbalista, který teď nějakým způsobem v téhle sféře pracuje ve fotbalové Spartě, takže pomáhají vlastně těm mládežníkům a možná i v řadě dalších těch fotbalových klubů se s tímhle pracuje. Nicméně asi to není úplně jednoduché i před veřejností, protože představa fanoušku je, že ten sportovec je prostě ten bohatý, ten jako úplně v klidu zámožný člověk, který nemá žádné tyhle problémy a nějakým způsobem, jak to odfiltrovat, no, ty lidi jako jakým způsobem postupovat už od těch mládežnických let, když Martin, ty si říkáš, že jsi vlastně spál při první příležitosti, víš, jako.
2: No, tak jak říkal Zef, no, od začátku hned, jak podepíšete ten první kontrakt, tak by tam prostě měl mít přiřazení jako. Nejlepé je samozřejmě, když to je ta důvěra je v rodiče, jo? Když ty rodiče asi těm hráčům pomáhají hned nějakým způsobem si je vemou pod ochranu, tak tady si myslím, že by to mělo být jako ta hlavní ta důvěra. A potom, když teda se k tomu nabídne nějaký další, ta skupina lidí nebo ta osobnost nějaká, no tak jak tam, já nevím, no prostě ta důvěra musí být nějakým způsobem podpořená a nesmí se ten hráč spálit, protože pak to je hrozně těžký znova tomu začít věřit a být takový, že jako ano, tak tenhle ten to už teď neudělá, ono to může být ještě jednou takový.
4: Za mě si můžu trošku poradit klukům, co začínají. Já bych to jako rozděloval. Dal by si 5-6 těch v úvozovkách investorů, jako u těch lidí. Jo, tamhle bych svěřil, tamhle. Jo, trošku to, kdyby něco zkrachovalo, tak ať, jo, tak ať to není všechno najednou. Jo. Takže já bych to rozdělil, prolustroval bych si je všechny a postupně pomalu bych to, jo, tak říkáš, ale rodiče jsou podle mě jako ty asi nejlepší, no.
3: Josefe, tím, že jste strávil dlouhou dobu v Americe, dlouhou dobu ve Švýcarsku a žijete pochopitelně i v Česku, jsou nějaké významné rozdíly v tomhle ohledu, kdy říkám si Švýcarsko, tak to je země se silnou měnou, kde by s tím mohli umět zacházet lépe, tak je to znát?
4: Určitě, tak Ameriku teďka pominem, ale to Švýcarsko, když jsem tam přišel, tak ty kluci, co bylo první třeba, tak oni tomu hokeji ne, že nedávali všechno, jako dávali fyzicky všechno, ale ta hlava byla někde jinde, jo, oni byli nastavení, že budou studovat nebo se budou něco učit, jo, takže jako oni měli, vždycky měli ty zadní vrátka, jo, a vlastně Švýcarsko je vlastně země bank, jo, takže tam a země podnikatelů, drobnej, jako malých rodinných, jo, takže oni to umějí už, jako oni umějí podnikat výborně a umějí i s těma penězma pracovat. Ne všichni, samozřejmě, ale jako i všeobecně si myslím, že jsou na tom líp, jak tady zatím, jo, ale už, jak říkal Martin, už se zlepšuje tady v Čechách.
1: No, ale trošku jsme naznačili s Josefem Marahou, který je hostem Čisté hry Martina Procházky, že přeci jenom, jste říkal, zase neřekl jste to slovo diverzifikace v rámci investic, jasně. Ale myslím, že i v rámci té časové investice, čemu se věnovat v té své kariéře, když možná diverzifikuje ten profi sportovec, že ještě k tomu studuje, věnuje se třeba nějaké činnosti, lehce podniká nebo spíš do něčeho třeba investuje. Jako otázka, zda to je na škodu, anebo zda to je naopak podle vás přínosné?
4: No, můžu vám říct jednu věc, že tady v Čechách třeba, když to vidím třeba v extralize, tak já mám příklad, jo, byl jsem v Davosu, nevím, 20 let zpátky, rok 2006-2007, to je jedno. A byl tam nějaký 17-letý junior, který studoval nebo učil se truhlářem, nebo něčím se učil. No a ráno jsme měli trénink a já říkám, to, kde je ten trénér, říkám, hele, kde je? A on říká, no, on je ve škole, on se musí učit, dneska má praxi. Já s ním půjdu odpoledne si s tím speciálně zatrénovat. To by u nás absolutně nebylo možný, jako jo. Tam to je možný, jo, tam i ta vojna třeba, jo, že když musíte nějak, tam se musí chodit povinně na vojnu, nějak musíte nějaký 5-6 týdny nebo 3 týdny v létě musíte, oni to mají nějak udělaný, ale tak vás zaměstnanec musí pustit, jo, třeba kluci z Davosu šli do nějakého toho sportovního centra, někde dole to bylo někde tam u Curychu nebo tam u Bernu. No a oni dostali program, no a on to s nima dělal a oni tam byli. Takže oni jakoby, to tam je propojený víc. Myslím si, že i ta škola, ta práce a oni to akceptujou. Ty trenér nebo ten náš trenér v Davosu, jo, to akceptoval a on řekl, jo, on se učí, on má dneska ty, já nejsem měl praxi, nebo měl nějaký zkoušky, nebo ale, jo, ale on, ale to nebyl jenom jediný příklad, tam jich bylo víc takových, jo, to je prostě, jo, mají to tam pěkně propojený.
2: My jsme tohleto zažili ve Švédsku, my jsme byli vlastně s Pavlem Paterosotovou v IK Stockholm, tak tam se trénovalo odpoledne, protože ti hráči prostě chodili dopoledne do práce. My jsme měli tréninky opravdu odpoledne, jsme se byli překvapení, že jsme byli zvyklí tady u nás v Čechách trénovat dopoledne, vždycky ten trénink, tu fázi prostě do toho oběda, a tam naopak tréninky byly ve Švédsku v tom Stockholmu byly odpoledne až, protože oni prostě dělali tomu svýmu hokeji, tady milovali, tady hráli na výborný úrovni, byli to reprezentanti, ale k tomu ještě měli už dávno rozjetý vlastně zaměstnání, protože věděli, že jednou skončí. A potom vlastně jakoby musí začít dál. Takže tohle to všechno vlastně směřuje tady v těch zemích, které jsou mnohem dál než my, tak vlastně už to mají k tomu přizpůsobený, aby ti hráči po konci kariéry vlastně nepadli do nějaký dno, ale naopak hnedka už pokračovali dál ve své kariéře.
1: Souvisí to s větší náročností na vlastně sama sebe, nebo na sebe sama. Já teda zase budu teď, protože jsem spíš fotbalový zaměřený, tak jsem četl teď nedávno rozhovor s Martinem Suchomelem, který teď hrál v Hradci Králové na hostování, je to příslušník Sparty, a mluvil o své přípravě jenom před tréninkem, a teď budu citovat z rozhovoru z deníku Sport. Začínám před týmovou aktivací, svou vlastní, dělám dýchání, meditaci, srovnání těla, rozhýbání kyčlí, pak jdu s týmem a po tréninku zase dělám sílu, svoje cviky mám kondičáka a důležitá je regenerace, a tady zase popisuje různé ty způsoby regenerace. Pak teda člověk tomu připočte ten trénink, že nějaký čas musíš na hřišti nebo i třeba v tom video přípravném módu, a že vlastně už toho dalšího času třeba na další sebevzdělávání není, nebo jo?
4: Upřímně, takhle.
1: Protože ten jeho přístup mi přijde pořád docela
4: Je to skvělý, je to super, jo, tak pojďme ráno stanem, najíme se, jsme v 8:30 v kabině, jak kdo, jo, otrénujeme si hodinu, nebo máme týmovou nějakou posilovnu, rozcvičku nebo cokoliv, pak jdem hodinu a půl na to, máme tam v obě, to je kolem 12-1 hodina, jo, pak jestli to tohle dělal, dělal to kolik hodinu, hodinu a půl, takže ve 2 hodiny je doma. Takže toho času má spoustu. I kdyby se, já říkám vždycky, i kdyby se tomu člověk věnoval hodinu denně, ale 10 let, tak si to spočítejte. Nemusí se tomu věnovat 8 hodin jednou týdně, to vyhoří, že jo, ale 1 hodinu denně, 2, jak se mu bude chtít, jo, ale každý den se posouvá dál ve všem. Tak jako já se teď posouvám podnikání, snažím se učit, jo, tak oni, ty kluci by se měli posouvat už při té kariéře. To je můj názor.
1: A Josef Barha, když nějakým způsobem cítil, že ta kariéra jde do finiše, tak tušil, jaká má další pokračování toho života, jestli jste měl nějaká zadní vrátka, nebo to přišlo až potom?
4: Tako pomalinko to přicházelo, ale říkám, jako jo, kdo, když nejste línej, tak se všechno můžete naučit, jo, a učit se od lidí, od těch, kterým věříte, jo, takže ono to, je to těžký ten přechod, to jako neříkám, jo, měl jsem s ním taky problémy, ale dá se to. Když člověk chce, tak se to dá.
1: Protože, Martin, mám často pocit, že ti vlastně vůbec nejúspěšnější sportovci, hokejisti, fotbalisti, další, tak mají vlastně problém asi s tím představit si, že ten konec je blízko, víš, připustit si to.
2: Určitě, tak myslím si, že samozřejmě ti hráči, kteří se dostanou přes ten 40. rok, tak najednou prostě mají pocit, že ještě chtějí pořád dál hrát, že ještě pořád se drží. Samozřejmě příklad asi extrémní je v tom Jaromír Jágr, který mu je 54 jako nám a pořád ještě stále hrál před 2-3 rokama, teď už teda sice ten poslední rok ne, ale pořád tam jako ještě není takový to oficiální oznámení konec kariéry. Takže možná, že ještě to zase uvidíme.
1: On je starší než vy vlastně, ne?
4: No, 4, no, jako 54, já už 50. Já hraju taky teda, jo? Ale
1: a za co hrajete?
4: Jenom starou gardu v Pardubicích hraju a občas si jdu zahrát. Takže 2x v týdnu si jdu zahrát, jo?
1: Vás tam vzali, jo, Hradečáka?
4: Ne, jako to je, já tohle se nehraju. Ale občas jdu třeba zahrát nebo zatrénovat s krajským přeborem někde, jo? Jako extrémně, jako jenom trénovat, jako bezkontaktní, jo, takže jako, ale říkám, jak říkal Martin v 54, já to nechápu tohle, jak to může udělat.
2: No, dělat to vůbec. Sám, no.
4: Jako to nechápu, jo, jako smekám, to jako zase.
2: Jo, to je na druhou stranu klobou dolů, jo. To prostě, jakoby, a víme to před 2-3 rokama, co ještě Jaromír Jágr dokázal na tom ledě, že když prodal tyhle auto arény a všechno a prostě lidi za ní chodili a hrál, byl patřil nejlepším hráčům, tak ještě Kladna v té době.
1: No. Taky dokladem, že nikdy není pozdě, ale zároveň nikdy asi není pozdě začít něco jiného a začít v tom být třeba úspěšný, jako je Josef Barha po konci kariéry, a vezmeme to v čisté hře teď zase hezky od začátku.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Tak mě tady zajímá věc, vy jste rodákem z Havlíčkova Brodu, ale nějakým způsobem jste spojovaný hodně teda s tím východem Čech, s Hradcem Králové, tak tuším, že tam možná se nějak zdržovali rodiče, nebo jak to bylo?
4: Ne, mamka je z Brodu, ale už jsme bydleli v Hradci Králové, u Hradce Králového. Já jako, jenomže táta zřejmě byl v práci, říkala máma, tak jela porodit do Brodu, no tak já jsem Brodě, jinak jsem vyrůstal v Hradci. Protože, a všichni si totiž spojují ještě jednu věc, já jsem vyrůstal v Hradci, narodil jsem se v Brodě, ale hrál jsem za Duklu Jihlava, tak samozřejmě všichni, ty si vyrůstal v Hradci, já řeknu, jo, vyrůstal, jo. Ale jako jinak, jo, protože Brod, Jihlava, tam všichni, že jo, Holíkovci, tam všichni tam šli, že jo. Ale jsem z Hradce, jsem vyrůstal, akorát jsem se narodil v Brodě, to je všechno.
1: Jo. Ale pro někdo první ligy v Dukle Jihlava, to bylo někdy na začátku 90. let, to jste byli teda velmi mladý, že? To bylo 16?
4: Mě nebylo ještě 16, no. A šel jsem do Dukly a pan Holík si mě vybral a já jsem měl víc nabídek, ale on mě řekl, jo, běž tam, tak hodil mě tam a já tam v 16, tak pak mě byl prostě za mě na přípravu, až tím mě bylo 16, týden předtím mám 16, a já tam koukal kolem sebe, říkám, tyjo, no, jako, jo, tak hodil mě tam a plav, no, tak to je.
2: A to můžu potvrdit, no, já jsem tam tady byl rok na vojně a
1: Výhlavě?
2: Ano.
1: Fakt?
2: Jo.
1: A to bylo ještě předtím asi někde, ne?
2: Ano, to byl rok, jo.
1: Kolik ti bylo to?
4: 90?
2: Ne, 80. 9 bylo, že jo.
1: Ty jsi 72, ne?
2: 72, 89, tak to bylo, no, 90ky to bylo. No, to bylo to. No a musím říct, že bylo drsný. Bomba drsný, přesně, jako, ale na druhou stranu to bylo skvělý, protože jo. Jsem prošel takovou tou trošku drsnou školou. Já měl teda školou, no, dá se to tak říct. Dá se říct, že taky to, že já jsem byl, jak se říká, přespolní, takže Jarda Holík ke mně byl takový příjemnější, jak říká, přespolní. On byl příjemnější, ale on na ty své, tam Viktor Učík a Tomáš Kucharčík a tady ty těm dával sodu, jako jako ty, jako to těm dával
4: svou. Ale to je
2: protože to byli svoji hráči, jo, takže on se ne, on
1: ale Josef Varha měl Havlíčku v rodném listě, jak to měl těžší.
2: To měl taky možná těžší, no, to chci říct, protože tam ta rivalita je obrovská mezi těmito dvěma.
4: Ne, jako takhle, všichni já na něj vzpomínám v dobrý, protože jako může i na to, a to byl přesně ten typ, jak se měl toho trenéra v Davosu, Arnold Del Curto, jo. Prostě Arno byl, jakoby tréninkově byl stejný, jo, on se Arno se učil za utichonova někde, že jo, za mě, že on, my jsme skákali žabáky před tréninkem, my skákali žabáky po tréninku, my jsme chodili ty Swedish steps, jak tam, no, jak se to říká, ne, ty výpary, nebo, no to, ale říkám, já na pana Holíka strašně rád vzpomínám, protože ať chcete nebo ne, tak je to všechno o tom drillu. O tom, o té tvrdé práci. Jo, dneska už by člověk řekl, že to je kontraproduktivní, ty běhy, všechny ty tři kopce, jak jsme běhávali tam, no to bylo, jo, ale nás to tady v hlavě, nás to posílilo. Jo, vždycky se umět se kousnout, jo.
2: Ty kopce byly sjezdovky.
4: Ty sjezdovky,
2: já si pamatuju taky moc dobře. A kolikrát jsem už jsem to vyprávěl, říkal jsem, že po té třetí, když už jsem byl nahoru, mě bolili zuby, no, že jsme byli tak unavený, to bylo šílený.
1: Ne, ale je pravda, že minulý týden jsme tady měli mladého hokejistu Jiřího Pospíšila a mluvil o těch individuálních třeba trénincích té techniky a dovedností, ale je pravda, aniž bych to teď jako schazoval nebo nějakým způsobem třeba hanil, že možná taková ta ryzí syrová příprava, prostě ty kopečky, že to člověku dalo, no.
4: Já říkám jednou za čas trénink na morál a oni se ptají, a co to já říkám, no dokavať se nepozorací ten člověk. Jo, prostě jít úplně do té, vyběhnout ten kopec a úplně ztratit i to vědomí. To se mi stalo právě v Edmontonu, když jsem trénoval, já si pamatuju, Norm Lekom, ten hrával i za Éry Greckyho, nedávno, 10 let zpátky, 12 let, dokonce byl i kondiční trenér Brna. Jsem ho tam potkal, já si pamatuju jeho jméno, protože se běhali i ty schody a ten nám dal takovou čočku, že jsem fakt jako nahoře, jsem úplně odpadl, mě tam křísili. Jo? Já vím, je to hloupý říkat, ale ono to tak je. No. Ono to chce občas, ten trénink na ten morál. Nebo jednou v Chicagu, když jsme prohráli, tak jsme bruslili, já nevím, kolik rovinek, tam byly potom beton místo čáry bylo. Jo. Jako to, jsme to přeskakovali. Jo. To, no, tak to je. No. Dneska ty mladí, nevím, jestli by to vydrželi tohle.
3: Ale ono je to asi důležité z hlediska nějaké té týmové morálky, protože tam se asi nejvíc soutoží ten kolektiv, kdežto při nácviku individuálních dovedností asi tolik ne.
4: Určitě souhlasím. Víte, Martin.
2: Je to tak, tak je to týmově prohráte, tak týmově to pak taky třeba odskáčete.
4: To je pravda. No.
2: Takže to je v pořádku a já si myslím, že to je naprosto správně a je to nějaký přesně ten morál. No, prostě tím se ukazuje ten klub, ta velikost toho klubu a ti hráči taky se jsou toho ochotní prostě podstoupit, jestli to zvládnou. Jestli to berou a taky ten respekt tomu trenérovi, tomu klubu, to je to jedno s druhým a myslím si, že je to jenom dobře, když prostě nějaké takové občas dávka přijde.
4: Ale když si všímáte teďka, kdo vyhrává třeba i Stanley Cup, nebo kdo vyhrává jakoby ty tituly napříč těma soutěžima, tak to jsou takový jakoby ty týmový jakoby hráči všichni, jo. Samozřejmě, teďka jsem sledoval Edmonton, jestli to udělá nebo ne, jo, tam máte jenom, neříkám, že jsou týmoví, to vůbec ne, ale není to o těch individuálních, pak je to o tom týmu, jo, když vidíte, kdo vyhrává, jo, když to, jo, víš o čem,
2: jo.
4: Ano, dřív to vyhrál Grecky třeba v Edmontonu tenkrát, jo, měl tam taky tým kolem sebe, ale dneska jeden hráč to neudělá už. Hmm.
1: No, posloucháte Čistou hru Martina Procházky s Josefem Marhou, pokud byste měli nějaký dotaz na oba přítomné pány, tak nám zavolejte, to číslo znáte, 221-552-222, věřím, že i další témata vás zaujmou, protože máme o čem mluvit. Můžeme se dostat k tomu, co jsme naznačili, Josef Marha, ostatně sám ta zkušenost ze zámořím. Chci se zeptat, Martine, my jsme o tom docela, když to řeknu bojaře, mluvili minulý rok na desíce Pavla Horváta živě ve Zlíně. Martin Hamrdík tam peprvně vzpomínal na své zkušenosti s příchodem do zahraničí, do zámoří. Ten tvůj draft, ty jsi mluvil o tom, že tehdy v té nedigitální analogové době jsi o tom dozvěděl dosti, dneska už tak jako nereálně, ne?
2: No, jasně, no, tak
1: jsi někde jel autobusem, ne?
2: Vlakem jsem jel do školy, no, a tam jsem si koupil ten, jo, to byl Deník Sport, nebo co to bylo, a tak tam jsem viděl, že tam jsem se podíval na hámu, proběh nějaký draft a to ani nevěděl, já jsem jako, sice mi říkali, že bych mohl být draftovaný, ale já jsem to nějak nesledoval, najednou jsem se tam našel na 136. místě, asi 7. kolo, takže.
1: A co to bylo za rok, pamatuješ, že bylo?
2: Už vůbec nevím.
4: 88?
2: No.
4: Ne, já byl 90 možná.
2: Já nevím.
1: Josef Barha tady v poznámkách mám 94, je to tedy
4: 94, no.
1: Oficiální informace z NHL.com, druhé kolo, 9. volba. Takže vy jste si to dozvěděl asi nějak možná.
4: Já tam byl.
1: Vy jste tam přímo byl?
4: Já tam byl, no.
1: Takže vám to někdo řekl, že budete v Osudí na rozdíl od Martina.
4: já tam letěl, to bylo v Hartfordu, já se pamatuju, protože jsme tam byli s Richem Winterem právě a my jsme tam měli silný ročník, tam to byl 7-6, tam byl Petr Sikora, tam byl Patrik Eliáš, no Petr Sikora možná byl, on byl podzimní, takže možná, že byl díl. Mm-hmm. Patrik Eliáš, tam byl Milan Hejduk, Radek Bong, že jo, tam bylo spousta těch, Tomáš Vokon, jo, tam bylo Honza Hrdinu, tam bylo spousta výborných hráčů, Pavel Trnka ještě, jo, a nevím, kdo tam všechno ještě byl, jo, ale já jsem tam letěl a byli jsme tam, no tak řekli moje jméno, šel jsem tam, oblík jsem si dres a šel jsem. No. Já jsem tam vzal Quebecem, protože dnešní Colorado. Mm. Byl poslední draft v Quebecu vlastně, myslím.
1: A ten průnik po draftu do NHL, Martine, to bylo u tebe jak vlastně?
2: Já, mně už to bylo až potom, dávno.
1: Až potom, ty jsi byl draftovaný, byl, ale pak později.
2: Jasně,
1: až.
2: Já jsem šel v 26 tam, že jo, po angažmá v Toronto, v IKA Stockholm vlastně, takže já jsem tam šel později. Já jsem hned nedostal ani ten prostor, ani vlastně tím, že jsem měl nějaký fyzický parametry, tak asi by to nebylo úplně ideální, protože v té době byl úplně hokej jiný. A nakonec jsem to zjistil, potom, když jsem šel ještě do Toronto, tak ten hokej se ještě hrál vlastně tím jejich klasickým kanadským stylem. Toronto hrálo to klasické nastřelování do rohu puka, tam pojď to tam pomlátit. A to, já jsem teda samozřejmě nepomlátil nikoho, naopak jsem inkasoval.
1: Tak tam byl kvůli šikovnosti asi.
2: No, ale ta šikovnost, to oni nechtěli v té době ještě. To možná, že kdyby ta doba byla později, tak možná bych dostal i víc prostoru, víc šancí, ale nechci to na to zasvalovat. Prostě byla jiná doba, jinak se hrálo. Musí tam být hrozné obrovské štěstí v tom, abyste se do toho týmu nějakým způsobem propracoval a přepsvědčil je v těch svých přednostech, aby vám tu šanci dali.
3: A Josefe, vy jste mluvil o tom, že jste byl hozený do vody v úzovkách v 16 letech do extraligy, tak v 19 do NHL, to muselo být něco podobného.
4: No, bylo to drsný, jenomže...
1: Ještě do jakého týmu můžete
4: patřit? No právě, no. Jsem to chtěl říct. Já byl poslední v 19, toho poslali na farmu. Jo, a já jsem si sednul vedle hráči, jako byl Forsberg, Sekik, tam byl Uwe Krupp, tam byl Ozolinč, pak tam ještě myslím, že už na to Mike Ritchie byl můj spolubydlící, jo. Pak v té sezóně Patrick Roa tam přišel, teda, to bylo těsně, myslím, že jak měl ty rozpory, no, a zavolili mě na dva zápasy, jo, a si pamatuju, to bylo do Edmontonu a ve Vancouveru jsme hráli. Jsem měl první asistenci, jsme vyhráli 7-1 nebo 8-1, já dával asistenci na 8. gol teda. Takže,
2: ale byla tam,
4: no. To mi bylo 19, no ale, jak říkal Martin, je to pro mě, pak jsem teda byl s nima, když vyhráli ten Stanley Cup, ten rok, ten první vlastně 95-96, tak jsem s nima byl, ale nehrál jsem ani jeden, jenom jsem s nima trénoval, že jo, jezdil jsem tam jako náhradník, ale bylo to jako výborná zkušenost, ale ty hráči kolem mě, že jo, pak už tam byl i Claude Lemieux a Deadmarsh a Kamenský, Gusarov, to byli hráči, který prostě jsem viděl jenom v televizi, jo, na mistrovství světa, ale učil jsem se od nich, jo. A jak říkal Martin, je to strašně těžký sem dostat, jo. Musíte být zrovna v tom týmu, zalíbit se trenérovi a jo, pak, jo, byl jsem tam 6 let, nahoru, dolů a měl jsem dokonce i výbornou část v Anaheimu, kdy jsem hrál i v první pětce se Selenem a se Scottem Youngem, protože Karia byl zraněný, měl jsem bod na zápas, jenomže skončila sezóna, pak vyměnil se trenér a zase mě poslali, jo. Do čtvrtý pětky přišel trenér, já nemám rád Evropu, nebo nemám rád ten tvůj styl, poslal mě do čtvrtý, zkoušel vás tam, pak jsem se zranil. Jo, ono je, člověk musí mít i trošku jako štěstí v tom, kde je, v jakým týmu a na trenéra.
1: Vlastně u tebe, Martine, ta štace skončila, aniž bys měl třeba nějaké možnosti ještě zkoušet to přes farmu nebo přes nějaký jiný tým.
2: Je to tak, jak říkáš. Já jsem měl sice dvouletou smlouvu podepsanou, ale prostě už neměli zájem, takže rozvázali a řekli, to bylo trošku s tou olympiádou, tam bylo to, že já jsem odmítl na tu farmu.
1: Jo.
2: Takže tam to bylo pak jasný, no.
1: Jo. A tak vlastně
2: a ta druhá nabídka v Atlantě, to už jsem taky vyprávěl, to už taky bylo o ničem, protože po třech zápasech vlastně zjistili, že jsem malé a hraju napravo a ne nalevo, takže byla to jiná doba.
4: Nalevo,
2: no ne, no, oni...
4: Já to chápu.
2: No, chápeš to, no.
4: No, prostě, ono...
2: Nehodil jsem se do té koncepce jejich...
4: Kolikrát trenéři, musím říct, že to bylo, jo, jeden prostě, já nemůžu jmenovat jméno, jeden finský back, výborný back, všichni ho tady známe. Já přijdu do kabiny a on tam šlape na kole ve výzbroji, akorát brusle si sundal, jo, a měl rukavice a helmu, jo, měl štítek a já říkám, to byl první rok, a říkám to, co je, tyjo, jsem byl takový, jsem se stáhnul, říkám, no, jako, ale vzpomínám na to v dobrým, jo, ono, každá věc vás posílí, jo.
1: Jaká ta hvězda, když jste jmenoval ta jména, jako, která na vás obzvlášť zapůsobila, člověk, jak jsem si vypsal Forsberga, Sekika nebo Kariho pak v Enheimu, jako jestli někdo s váma víc komunikoval, nebo to jako ani nešlo třeba na to, jak to bylo krátké?
4: Takhle, jako můžu říct, že Patrik Roa byl výborný ke mně, jo, to jako fakt, já byl jim, já tam byl fakt, mě tam zavolal, já byl mladý, mě bylo 19, 20, že jo, a ten hrál v Colorado, kdo byl, jo, Deadmarsh tam byl o rok starší, a ten tam hrál stabilně, ale oni byli všichni s Jarym Kurim potom, to bylo rok potom, myslím, že tam byl ještě ne ten první rok, ale ten druhý, ten byl výborný na kempu, fakt jsme si povídali, my jsme se viděli pár let zpátky, taky jsme se pozdravili, ale musím říct, jako hokejově suverénně nejlepší byl Forsberg, teda to teda centr tak jako, jo, to ten teda, to musím říct teda, že podle mě to byl nejlepší hráč, proti kterýmu jsem hrál a s kterým jsem hrál.
2: Hmm. Já to měl pro mě, to byl Matsandin. Matsandin v Torontu. Perfektní persona. Skvělej. Ono takhle, ono, když jste v tom týmu, nebo jste, nebo bojujete o to místo v tom týmu, tak na těch svých pozicích ti hráči, co jsou, to je třeba na pravém křídle, tak ty se sama moc nebaví. Protože mi to úplně naprosto jasný, ta konkurence tam prostě je obrovská, každý chce hrát. Ale ti ostatní, ať to jsou obránci, nebo ať to jsou úplně na druhé straně křídla, ty jsou naprosto v pohodě. Ty respektují každýho, baví se. Ale na těch pozicích, já jsem to teda aspoň takhle během toho jednoho roku měl.
4: Martine, teď s tebou nebudu souhlasit, protože Forsberg a Sekik se se mnou bavili a to jsem byl center taky, ale...
2: Já říkám, to máš ty, ale já jsem to měl tak, já potvrzuji jenom svoje, ten jeden krátký rok.
4: Ale říkám, že myslím si, že Sekik a Forsberg se nebali o svoje
2: no, ty se nebali,
4: tak se se mnou bavili teda, jo.
1: Je fascinující, že vlastně Martin Procházka tam byl už co by mistr světa z roku 96 a později teda, když si tam v Torontu skončil, tak si se stal na ganským šampionem a stejně ti tam třeba pak nikdo nehodil laso, víš?
2: No nehodil, no, pak akorát chvilku to Atlanta, no, ale tam to bylo asi ten špatný scouting. Ale to se nepochopil vůbec, já nevím proč, jako. No my tam byli s Vladimírem Můtke díky Patriku Štefanovi. Patrik Štefan byl jednička draftu a oni chtěli tam ty Čechy,
4: tomu,
2: no. Někoho k němu, takže dostali jsme nabídku. Já jsem tak proč ne, no tak chvilku jsem byl v Torontu, tak to zkusím sem teďka, ale já jsem to měl postavený, takže to nebyla nikdy pro mě úplně taková ta modla, že budu za každou cenu finále. No, já jsem si, že v Evropě je spousta výborných týmů a my se pak dostaneme určitě k Davosu, ale já když jsem byl vlastně potom v Omsku nebo v Rusku, když jsem byl tím třetím rokem a bylo nás tam víc, tak jsem vlastně v půli sezóny tam přišel čtvrtý cizinec, byl tam Ivan Hlinka, vzal tam Jirku Šlegra a oni mě chtěli pustit do Davosu. Takže já jsem byl kousíček od toho.
4: Ty ho bych
2: hrali. Bylo to 2-3, myslím, že to bylo 2-2-2-2-2-2-3. A já jsem tam už to, prej už to bylo skoro domluvený a nakonec pak z toho nějakým způsobem sešlo. A já jsem říkal, jsem to byla hrozná škoda pro mě, protože jsem si vždycky přál jít do Švýcarska nebo do evropského týmu. No a samozřejmě Davos by byla úplná pecka, že jo. Takže bývalo, kdyby to vyšlo,
4: tak možná sešli právě.
2: Takže to jsem pak hrozně litoval, že to nakonec neproběhlo. Nevím, proč to bylo, jestli tam bylo třeba, jestli museli převzít ten kontrakt, co třeba jsem měl v Rusku. Nebo nevím, no, nějaký, no a teď nevím, jak to tam proběhlo, ale každopádně k tomu nedošlo, ale hrozně jsem toho litoval,
4: to, škoda,
2: jsem, to byla škoda obrovská.
4: To jo, no, to bychom tam hráli.
1: Teď otázka ještě na Josefa Marhu, co se týče toho, kdy člověk se má rozhodnout opustit teda to vysněné zámoří, ve kterém třeba se děje jasně, několik let, že putuje mezi farmou a mezi Ačkem.
4: Jasně, no já jsem tam vlastně byl 6 sezon, pak jsem byl vytrénován ještě z Anaheimu, než Colorado Anaheim, pak Anaheim Chicago, tam to taky nebylo špatný.
1: Tak v Chicago jste podle mě odehrál jednu tu celou sezonu,
4: celou sezonu, no. Já hrál ve čtvrtý lajně s Bob Probert a Ryan Vandenbush, takže dva rváči. Já měl, já teda, takhle, oni měli průměr 4-5 minut na zápas, já měl 10, jenom díky tomu, že jsem hrál oslabení. Ale i přesto jsem měl asi 20-25 bodů, tak jako ani nevím, kolik to je.
3: 22.
4: Ale 22, no, vidíte. Jo, protože občas jsem, možná jsem ujel, nebo jsem nahrál někomu při oslabení, nevím. Ale já jsem jezdil a mohl jsem sekat, koho jsem chtěl. Ne, to si dělám srandu. Ale v tom Chicagu vlastně jsem potom ještě to zkoušel, no a říkám, musíte být na tom správném místě ve pravý čas, jo. A pak jsem teda, říkám, no tak si dám volno chvilku a hrál jsem tam s Rettem von Arxem. To byl vlastně první Švýcar, který dává gola v NHL v Chicagu. Byl rok, myslím, 2000-2001. No a on mi řekl, hele, pojď to zkusit do Davosu, tam je to super, tam je to skvělý, rok tam podepíšeš, pak se můžeš vrátit, uvolníš se. No a skončil jsem tam 12 let, no jako tak Davos, že jako tam je to takhle, když můžete hrát 12 let v Davosu pro rodinu a zázemí a ty hory kolem, jako žádnej stres byl s hokejem, že museli jsme museli vyhrávat v Davosu, jo, ale Jo, bylo to takový skvělý, no.
1: Uzavíráme tedy kapitolu Zámoří. Nevím, jestli Krištof ještě k tomu něco má, tak můžeme už tedy přejít na ten zmiňovaný Davos.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Posloucháte Radio Žurnál Sport, čistou hru Martina Procházky. Hostem Martina Procházky je dnes Josef Marha, který největší stopu ve své hokejové kariéře napsal, tu kapitolu napsal v Davosu. 12 sezon, 531 zápasů, 5 titulů, celkem 7x ve finále a číslo 24 si myslím teď nikdo neoblékne v Davosu, protože tam visí pod tou dřevěnou střechou, je to tak?
4: Je to tak, no.
1: Jste ho daroval teda 24, jo? Měl jste jí celou dobu vlastně?
4: Celou dobu. Já jsem si vybral 21 nejdřív, ale pak mě zavolal Patrick Fischer, právě trenér Švýcarska, teď tam byl asi 10 let, který ho těsně vyhodili před mistrovstvím světa. A tak mi v roce 2001, se pamatuju, v létě mi volal, že jestli bych si nemohl vzít něco jiného, že bych chtěl tu 21, že už si, že nevěděl, že jsem si ji vzal, tak jsem řekl, tak mě je 24, no tam mě je jedno, co bude viset nahoře, že jo, ale... ne,
1: ale tak to popište ten skok, jako Zámoří, tvrdá průprava, tvrdý boj o místo a Švýcarsko v té době možná pro i Česko třeba trošku exotičtější hokejová destinace. Opravdu nevím, jo, trošku
4: no, ono hodnoty. Tam jako už tenkrát, já si myslím, že jsme proti sobě s Martinem hráli někde, myslím si, že nějaký přáták, možná, nevím, to bych se musel podívat. Ale ono to nebylo jednoduchý taky, jo, když tam jdete do Švýcarska jako cizinec, tak musíte vyhrávat, nebo aspoň jo, pomoct tomu týmu vyhrávat. Já si pamatuju, že jsem tam přišel a trenér za mnou přišel a řekl mi úplně na rovinu, jo. Nemají tady rádi Čechy. Smíš se s tím, já říkám, tyjo. A když se pojádáte dneska, jako jo, není tam moc Čechů, tam nehraje, jako jo. Tam jsou všechno Finové a Švédové, Kanada samozřejmě taky, jo, ale... Ale...
1: K tomu se dostaneme k té současnosti, ale když budeme teda ještě
4: no, tak
1: postupách
4: té kariéry. Přišel jsem tam, no a on mě, ten můj kamarád Reto Fonarx, vlastně, on byl v Chicagu, on tam... Vlastně ještě to zkusil tu sezonu 2-1, 2-2 na tom kempu, ale pak se vrátil k nám, takže v říjnu už byl součástí taky Davosu, kde jsme spolu hráli, potom už 12 let, on tam zakončil kariéru 2-15, vyhrál titul, ale co chci říct, jsem přišel do Davosu a on mě říkal super trenér, všechno a tak, jo, a fakt lidský a to, ale dře se jako blázen, no měl pravdu, teda musím vám říct, že takovou dřinu, co jsem zažil v Davosu, v létě nebo v srpnu, jo, to bylo hrozné, já se nemohl bruslit, my jsme skákali, jak jsem říkal, my jsme skákali žabáky hodinu. Já bych se potom nemohl ani vyskočit. To bylo a on, jo, dobrý, super, super, jo, on byl svůj, jo, to, když se podíváte, to je, když kolikrát koučoval, on tam rozhazoval hokejky a řval tam na nás a pak byl lidský, jo, pak přišel domů za váma třeba, jo, a dal si s váma kafe, pokecal, no, ale to chci říct, že první tři zápasy jsme prohráli, já říkám, ty, jo, to bylo hrozný, no, a pak jsme vyhráli 17 za sebou a tu první sezonu jsme vlastně vyhráli titul, no, takže začátek, ty první tři špíly, nic moc, ale pak se to jako rozjelo, no.
1: Řeč Švýcarsko je vlastně, jak se říká, no, jako, že se tam mluví více jazyky, rozděleno různě.
4: No, mluví se tam francouzsky, italsky a švýcardeč. Švýcarskou němčinu, jak oni tomu říkají, to nemá s němčinou nic společného.
1: No to ne, no.
4: No, nemá.
1: A vy jste tam teda mluvili jakou řečí?
4: No, anglicky a pak jsem rozuměl švýcarsky, to jako...
1: Jo, tím švýcardeč tedy.
4: Švýcardeč, no, je jo. To taky. Je to jiný než němčina, no.
1: Jo. Ne, právě kvůli té orientaci je pak člověka v tom zahraničí, jako přece jenom mluvili jsme tady, když tady byl Ota Vejvoda, byl ve Švédsku v rámci i studia, se tam nějakým způsobem naučil švédsky, ale jako prostě není to asi úplně jednoduché. Angličtina, němčina dneska asi jako nutnost, nebo spíš angličtina, ale dřív to takhle nebylo.
2: Jednoznačně základ angličtina. My jsme ale byli, ta doba nás to minulo, my jsme se nenaučili pořádně ani v tom Švédsku, protože tam byli tři Češi, že jo. To je naše výuka.
1: My jsme na takovém Erasmu, jak tam pak, ale se sejde s těmi Čechy a je to úplně naprat.
2: Přesně tak. Naše výuka šílená, takže i když nám se snažili dát spousty hodin, tak nic jsme se nenaučili skoro. No, ale... je to obrovská pomoc pro ty hráče, to je jasný, jakmile potom už zapadne toho týmu, aby oni se s váma mohli bavit, aby vlastně to brali vás, najednou tam je, všechny ty zábrany padnou, ti hráči vás respektujou, jakmile se s nima nebavíte, což jsem já měl ten příklad v tom Torontu, takže oni se s tom ani v podstatě pořádně nemohli bavit, tam byli akorát rusky, že jo, protože tam byli dva nebo tři Rusové, takže s tím jsem se mohl jak domluvit v pohodě, ale jinak vlastně vůbec. No a to byla taky asi chyba moje, že jsem nebyl na to připravený vlastně jazykově, takže tohle si myslím, že v dnešní době už vůbec neexistuje, že v dnešní době všichni umí anglicky, nebo neznám asi nikoho mladého, nebo nějaký hokejistu, nebo fotbalistu, že by neuměl anglicky. Já myslím si, že to už to je základ ze školy.
5: To ne,
2: no. Takže je to obrovská pomoc pro ty kluky, takže si myslím, že tohle zase byl náš nějaký ten mínus ještě. No.
1: No a zajímá mě, teď se řešilo fotbalové mistrovství světa, hrálo se Mexiku, čiže tam hráli Guadalajara, tak jsme zmiňovali výška jako Sněžka 1600 a já jsem narazil na Davos, že to je teda vysokost, s tím jste problém neměl?
4: Vůbec ne. Já jsem hrál v Denveru, tenkrát Denver je vlastně taky 1600 na dvoře. Já nevím, možná, že mají nějaký statistiky, nějaký rozbory, ale mě to nějako ne...
1: Tak z dlouhodobého hlediska se na to zvyknete asi.
4: No, z dlouhodobého určitě. Jo, mě to dělalo problém až na 2000, to teda se přiznám.
1: Jsem hrál takhle vysoko, jo?
4: Ne, já jsem zaližoval. Když jsem chodil lyžovat a měl jsem vystoupit jako z lanovky, ale jsem ještě trošku třeba k restauraci nějaký. Tam to bylo znát, když jsem brusil na těch lyžích. To jako jsem říkal, ty jo, ta věžka, nebo když jsme trénovali na kolách, když jsme to v létě, to jsme jezdili ty kopce tam. Vlastně jsme začali v Davosu a do těch 2,5 kilometru jsme jezdili, to teda byla dřina. To jako musím říct, že ale já, možná, že někdo se na to může vymlouvat, jo, ale myslím si, že to jako, ten den zrovna, to si myslím, že to nemá nějaký vliv.
1: Ne, tak občas tady člověk na chodbě potká taky někoho, kdo je v té nadmořské výšce, protože zdolal schody zrovna, ale to asi taková přirozená lidská věc. Zajímá mě přece jenom, ale ten Davos je takovou tou tradiční destinací Spengler Cupu, kde jste, nevím, ty jsi tam taky hrál, víš, Martin?
2: Hrál za Vsetín, no. A teď přemýšlím, který rok to byl.
1: A to ještě bylo před příchodem Josefa Marhy, podle mě, na konci 90.
2: No, určitě.
1: No a jak moc je velké zpestření to v úzovkách je pro ten domácí tým? Vy jste to zažil 12, protože tady to bereme, že teda si udělají výlet Češi s manželkami, s rodinami. Ale Davos tam působí jako tým, který by to měl vyhrát.
4: No, my jsme byli, myslím si, že 8x jsme skončili ve finále, 4x jsme vyhráli, jo, ale trenér nám vždycky říkal, vyhrajte první zápas a Spengler Cup je zachráněný. Fanoušci se budou bavit, všichni budou nadšený, jo, sponzoři budou chodit. No tak já nevím, jestli jsme někdy prohráli první zápas, jo, to nevím, ale vždycky jsme se museli na ten první zápas a pak už to bylo jedno, protože my jsme dohráli vlastně, když jsme hráli finále 31. jsme vlastně se hrajeme v poledne, skončíte ve 3 ráno a druhýho znova hrajete někde, vždycky nám dávali zápas v Lozáně nebo v Ženevě, takže to je 5 hodin z Davosu, jo, takže jsme to bylo, pak nám to tam nasáčkovali ty zápasy a ono to není jednoduchý hrát 5 zápasů třeba v 5 dnech nebo 4 v 5 dnech, jo. Tenkrát to byl trošku jiný systém, ale jednou si pamatuju, že jsem hrál, myslím, 5 v 5 a to je hrozný, jo. A pak zase, jo, jdete, já říkám, někoho to může posílit a někoho to může úplně odrovnat, ten tým, no.
1: Nevím, jak to Martin vzpomíná, protože přece jenom ten přelom roku bývá náročný den kvůli tomu, že občas mrzne, ale občas člověk prostě má myšlenky na to, oslavit to, že končí rok a začíná nový, jo?
2: Je to tak, no, tak my jsme já když teda vemu to k tomu Vsetínu, jsme tam teda byli.
1: A tak to, ve Vsetíně se to cítilo ten konec roku vlastně asi častěji,
2: ne? Tam ten konec roku byl skoro každý týden. Ne, ale krásné vzpomínky, já to nebudu už dál rozvádět, já jsem byl šťastný za Vsetín, byla to výborné angažma 2 roky. Jednou první místo, jednou druhé místo a vyhazov, takže úplně krásný. Takže...
1: Vyhetry krásný, jo.
2: No.
4: Vyhazov?
2: No ne, no tak protože jsme nevyhráli další titul, že jo, tam to byl ten pátý, my jsme vyhráli pátý, to znamená za sebou pěkně, no a když jsme měli vyhrát šestý, tak nás Sparta porazila ve finále 3 na zápasy, no a tím pádem my všichni ty, co jsme tam, nebo většina, co jsme byli, ty přespolní zase, když to řeknu, aha, tak jsme byli
4: to na odchodu. Já jsem byl pryč právě, když se tím to tam tady, když vyhrával, no.
1: To byl konec 90.
4: To jsem byl pryč. No.
1: No ale z hlediska toho Švýcarska, jak moc atraktivní destinace třeba i pro ty zámořské hráče, to je, protože vím, že během výluky tam jste hrál s Joe Thorntonem, Rickem Nashem. Jak moc lákavé z hlediska financí třeba už ve vaší době to bylo v porovnání s jinými evropskými destinacemi?
4: Tak co si budeme, když člověk se nedostane do NHL nebo chce si prostě rok odpočinout, tak chce jít do toho Švýcarska, nebo když v Rusku, že jo, ale byli tam i v Rusku nějaký hráči, byli, jo, ale všichni chtějí do Švýcarska, no. I kvůli tomu životu, jo, fakt je tam příjemný život.
1: A prý draho tam je.
4: To je taky, no. To je pravda.
1: Ale vy žijete jako s platem teda.
4: Jo, tam jo. Žijete. Ale on nám klupám všechno platí. Takže, jo. No, ubytování, auto vám dá a nějaký plat.
2: Nějaký plat. Co ještě zbyde, no.
3: Proč to tedy Češi měli tak těžké ve Švýcarsku, co už jste nakousl, a jak těžké je potom se tedy v tom Švýcarsku stát legendou, já to takhle můžu říct, protože je to dané i tím, že vy jste ve švýcarské hokejové síni slávy společně s Petrem Tatíčkem, tak co to stojí vlastně se dostat na takovouhle vysokou úroveň jako cizinec Čech?
4: Já teda musím říct úplně upřímně, že jsem měl štěstí na toho trenéra, na toho Arnold Delcourta, on tam byl v Davosu 22 sezon. Fakt 22 sezon, od roku 96 do roku 2018 a musím říct, že nebejt jeho, tak bych tam dlouho takhle nevydržel, protože on dokázal ten tým stmelit a hlavně připravit ten tým po té psychické stránce. On to nebyl žádný jako strateg, který měl ty nějaký ty taktické věci nebo to, ale on nás dokázal, tak my jsme byli natolik zkušený, že už jsme věděli, jak co obnáší vyhrávat. Jo. A on prostě tvrdě pracovali jsme pořád. My jsme měli takový on, ten asi pamatuju vždycky první půl hodinu v tréninku, my jsme museli všechno naplno. Nám puk uletěl, ono nechte ten puk a jejte do brány, zabrzděte. Jo, my vám hodíme další, furt jenom v rychlosti. Proto když se zeptáte, teď jsem byl na mistrovství světa v Curychu, tam jsme měli zase nějakou akci s těma klukama, co hráli proti mě, nebo tak jako nás tam asi 20, tak oni vždycky vzpomínali na nás, proti vám to bylo něco strašného hrát, protože my jsme vždycky, ne že jsme jako nastřelovali, ale třeba když jsme forčekovali, tak oni říkali, my jsme byli jak blázni, my jsme tam hnedka u nich byli, oni nemohli rozehrat. To bylo hrozný, říkali proti nám hrát, to bylo strašný. Jo, já jsem teda hrál centra, že já jsem se musel spíš držet víc zpátky, ale ty naši křídla, on vždycky dva tam museli letět a já jsem to musel zajišťovat, teďka furt jsme museli bruslit, napadat a nenechat je rozehrát, jo, a říkám, nebej toho trenéra, tak jsme v Davosu nevyhráli tolika titulů.
1: Mimochodem koukám, že Arnold Delcourto oslaví 23. července 70.
4: To musím zavolat.
1: No, máte ještě dva dny čas, no. Kdo nás poslouchá z reprízy, tak pan Marhamo už asi zavolal, ale každopádně máme tady jedno z volajících do pořadu Čistá hra Martina Procházky, tak vás vítáme, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Robert. Já bych měl takovou otázku, co je za vzestupem švýcarského hokeje, tam, kam se dostal vlastně v posledních možná 15 letech, kdy jsme si říkali dřív, že hurá, máme Švýcary ve čtvrtfinále, to je jasný, no a teďkon v posledních letech ve finále a tak jasný to není, že jo, nebo kdekoliv, kde je potkáme. Díky, mějte se, nashledanou.
1: Děkujeme, mějte se dobře, doplní to, za posledních 13 let Švýcaři brali 5x stříbro na mistrovství světa. Tak čím to je?
4: Já si pamatuju, že jsem dělal rozhovor v roce 2001 a potom po té první sezóně a už jsem tenkrát říkal, za 10 let Švýcaři budou porážet kohokoliv, můžou porazit, jo, samozřejmě, jo, občas se stane, že prohrajete. A je to díky takový ty tvrdý práci, co oni mají a hlavně pustili tam i trenéry, měli tam docela, mají tam kvalitní trenéry všude z celé Evropy i z Kanady, jo, když si všimněte si, kdo trénuje švýcarský kluby, to jsou Švédi, Fini, i Švýcaři, i Kanaděni. Takže oni si ode všeho vzali něco a furt do toho šlapou. Jenomže, teď je otázka další, to sleduju teďka já, dneska mají silnou generaci. Jossi, Fiala, Hiršie, ale teď vidím, že tam je taková ta mezera mezi těma, teď protože mezi těma, já to sleduju 16 až, já nevím, kolik je Hiršímu, možná Pětr. Jo, tam je mezera, kdy nebyl nikdo draftovaný. Teďka byl Steiner draftovaný někdy, já nevím, kolikáte, jo, protože on je z Davosu, to je vlastně synovec mýho dobrýho kamaráda, který byl kustor v Davosu a byl jediný draftovaný. A nevím, kolik jich loni bylo, jo, myslíte, v Dallasu hraje ten back vysoký, nebo nějak tak, jo, ale teď se bojím. A když oni vždycky udělají, je pravda, že oni vždycky udělají i ten tým výborný z těch ligy, protože ta liga má, neříkám, že je nejlepší v Evropě, to se můžeme tady přijít, jak chceme, ale oni to všechno zakládají na výborným bruslení a pohybu. A když bude člověk, nemusí ani tak, když to přeženu, hrát hokej dobře nebo technicky, a když furt budou bruslit, tak to budou pořád každému znepříjemňovat. Ten hokej je tam postavený na bruslení a za mě jednoznačně je to, že tam, že posledních 15-20 let, oni tam měli ty špičkový trenéry, můžou si je dovolit a zaplatit, to je jedna věc, můžou si zaplatit dovednostní trenéry, jo. Jedno, co tam postrádám teďka, co je může hodně limitovat i v budoucnu, je počet ledových ploch. Oni tam je to tak drahý, jo, postavit plochu, ale za mě jednoznačně, že tvrdá práce, to je ta švýcarská disciplína a ty kvalitní trenéry, který oni si mohli zaplatit, i ty dovednostní trenéry. A ty trenéři tam chtějí do toho Švýcarska. Co si budem, jo? Co si budem? Ale uvidíme, co v budoucnu, protože já se koukám spíš na tu NHL a dneska tam máte, že jo, Jozy a Fiala a Jirši a tyhle ty kluky. Ale až oni odejdou, nevím, jestli tam někdo teďka... Ale on se vyklube z toho vždycky někdo. Vždycky.
1: 22-1, 23-1, 24-4, okay. Loni 2 a teď vlastně zmiňovaný Lars Steiner, takže jeden, protože to je vlastně překvapivé, že takhle málo. No.
4: Jo, je to, oni jsou, jako všeobecně, oni jsou menší a dneska, jak jsme se bavili s Martinem tady před povídáním, tak dneska oni už jsou draftovaní kluci zase 190, 105 kilo, 195. Ty menší hráči už jsou... Jo, my jsme se o tom bavili, viď, Martine, že zase se to mění tím směrem takový ty silový a nevím, uvidíme, kam ten hokej půjde zase, no.
2: Mě by jenom zajímalo, ty to určitě teďka nám může říct, jak to třeba bylo s počtem těch cizinců ve Švýcarsku, protože mně přijde, že tady u nás v extralize, a říkám to už několikátý rok, že mně přijde tady zbytečně moc velký počet cizinců. Takže pokud do Švýcarska někdo přišel, tak musel být opravdu top hráč. A aby zapadl do toho týmu. To znamená, že potom oni měli prostor vychovávat ty hráče. Proto tady ty generace, o které ty mluvíš, dostali ten prostor na ledě. Jak to teďka je třeba tam s mladýma hráčema, nebo jak dostávají oni prostor?
4: Hele, já když jsem tam přišel, tak tam byli 3 cizinci, což bylo špatný pro mě, protože jsem fakt museli jsme vyhrávat. Museli. Jo, protože koho vyměníte? Ne ty domácí hráče nikdy. Vždycky měníte cizince, vždycky jsou za to cizince, nebo tenkrát, nevím jak dneska, nejsem v těch týmech, nebo to, ale pak to měnil na 4, jedno dokonce bylo 5. Znova 4 a dneska jich tam máte 6. Což taky hodně lidí proti tomu jako mají proti tomu výhrady. Já teda taky, protože jak říkáš, jak si budou vychovat mladí hráči? Jak? Jo, oni říkají, no druhý lize. Já říkám, ne, když ten hráč, ten tam musí prostě vletět do toho a šlapat a šlapat a šlapat. Jo, ale jak říkám, já si myslím, že ty Švýcaři i z té domácí soutěže daj kvalitní tým, i kdyby nikoho neměl v NHL, ale on zase, dneska tomu kluku je 20, neznáme ho, za 3 roky se podíváme a řekneme to, kde byl? Najednou udělá, tuhle sezonu udělá 5 bodů, příští 15, pak udělá 50 a na čtvrtou bude v NHL, třeba. Jo? Zase někdo tou pracovitostí a zase bude vzorem pro ty druhý kluky. Jo? Ale myslím si, že těch 6 hráčů, 6 cizinců je v tom Švýcarsku málo. Teda málo, že je to moc, jakoby, jo, a ty 4 se i za mě 4 je ideální.
1: No, Švýcaři poslední 3 mistrovství světa, 3krát ve finále, po každé stříbro, tak třeba jim to jednou vyjde, ale doufejme, že Češi budou zase někdy úspěšnější. Josef Marha s námi už se blíží ke konci v čisté hře. Držíme palce taky vašemu synovi, který se prosazuje do extraligy. Sledujete ten hokej zblízka, zpozdálí, ten český, tuzemský?
4: Zblízka. Chodím na hokej, bavím se s lidma tady, jo, tak jako jo, sleduju ho.
1: Hradci Králové hodně.
4: Hradci, jo, Mafildu, jo. Žiju Hradci, no.
1: Takže teď jste šťastný člověk, když jsou Pardubice na trůnu. Nebo neprožíváte to, jste naznačil tolik.
4: Vůbec ne.
1: Já
4: se bavím hodně s Petrem Sigurou, jsme kamarádi, takže jako, jako upřímně, já jim to přál, tak proč ne zase, jo, já nejsem takový ten, jo. Upřímně hraju to nebo v hokeji se pojuju 45 a je mi 50, no, takže jako, já už nejsem takový ten.
1: No, tak někteří posluchači to řeší, tak nás to jenom zajímalo, no, jako jestli
4: to je super,
1: nějak máte nastavené. Dobře, no tak vám moc děkujeme a vidíte syna teda třeba v zámoří někde, nebo?
4: Ne, uvidíme, jo, musí se prosadit nejdřív do extraligy, to ne, zámoří ne, to bylo by to hezký, ale ne, ona to nemá jakoby postavu, si myslím, jo. Ale jak říkal Martin, kdyby se prosadil někde v Evropě, proč ne, uvidíme, když jo. Jo, když ne, jako.
1: Tak ať se daří jemu, ať se daří vám a moc vám děkujeme, že jste přišel do čisté hry.
4: Děkuji vám za pozvání, děkuji.
1: Děkuji Krištofu Kousalovi, který taky byl dneska.
3: Díky, naslyšenou.
1: A byl tady s vámi jako tradičně Martin Procházka, který hostí své, řekněme, i přátelé, respondenty, bývalé hokejisty v rámci letních čistých her. Těšíme se i na příště. Martine, děkuji moc a užívej léto.
2: Já děkuji hlavně Josefovi, že přišel, že přijel na takové dálky z Hradce a byl perfektní, takže děkuji a naslyšenou.
1: Mimochodem, podívejte se na YouTube, Martin je krásně opálený, takže prostě člověk po té 50 jenom kvete. Tak je vám, pánové, přáno, mějte se hezky i vy, milí posluchači, a naslyšenou.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky. Na rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.